Karavana Country Rádia. Už tento pátek od 19 hodin vám osvědčená dvojice Denisa Marková a Jirka Vondráček přiblíží, co je nového na naší hudební scéně. Karavana Country Rádia. Žhavé novinky pro milovníky nejen country, folku a trampské muziky. Country.

první epocha já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vypli právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí. A dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám v řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají na š. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni ji tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu naš, když naš třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba, puč mi bůra.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

nevědělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora a je čas na slova.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Já miluju teda příběhy ze života, protože to si nevymyslíte, to prostě napíše jenom život. A to mi vyprávěl malíř Komárek, že se po, já nevím, jak se scházejí lidi po 10 letech po maturitě a 20 a pak už 40 letech, tak takhle se sešel se svými spolužáky u takového rybníka a teď dováděli jako za mlada. Potápěli se a strkali do sebe a to. A jak tak dováděli, tak jeden najednou povídá: Ježišmarja, kluci, mně se ztratili zuby. Vypadla mu protéza prostě. No tak z kamarádství ty kluci se potápěli a na to dno šáli a jednoho to otrávilo. Tak si vyndal pod vodou svoje a povídá tomu, co měl ty zuby pryč. Já je našel. On ty zuby vzal, kouknul se na ně, zahodil, já páty nejsou moje.
1: Ahoj, tady Helena Maršálková z Pacifiku. Já i kapela vám přejeme dalších krásných 35 let, protože nám přinášíte radost a je to hrozně hezké poslouchání. Takže mějte se hezky, zdraví Pacifik a Helena Maršálková.

Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Vy jste přišli na legraci? A tak to má bejt. Taky, že jsem kulantní, tak přidám anekdotu.
1: Tak v parku na lavičce seděl pán se slečnou. A ten pán chtěl s tou slečnou navázat rozhovor. A tak jí říkám, pardon, slečno, hrajete na piano? A ona říká, vy známí, je to... Jo, on říká, pardon, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: Hrát v parku na piano.
0: No ona nehrála. Ona nehrála.
2: A kde se tam vzala ta hudba?
0: Jaká hudba?
2: No ta, co on slyšel.
0: Jo, on slyšel nějakou hudbu.
2: No já nevím, vy jste říkal.
0: Ale ne, on neslyšel žádnou hudbu, on se ptal jenom tý slečnice, jako ptal, jestli náhodou nehraje na piano.
2: No když nic neslyšel, tak proč se ptal?
0: Protože to je taková anekdota, víte? Taková anekdota, legrace, no.
2: Aha! Já už vím. Tak ta slečna seděla vedle toho pána, hrála na piano a on nic neslyšel.
0: Ona nehrála na piano.
2: Jo, ona tam má piano a nehraje.
0: Nemá tam piano.
2: Jo, proto ona nehraje. To je výborná anekdota. Prosím vás, nemohl byste nám říct ještě podobnou?
0: Co s vámi mám dělat? Tak třeba v parku na lavičce sedí pán se slečnou, to bychom nechali, jo? Takový základ. Sedí pán se slečnou a oba mají před sebou popijáně. A teď si představte, jo, teď si představte, že ta slečna začne na to piano hrát. Už to máte?
3: Jo.
0: Hraje a co? A dohraje třeba, jo, dohraje, musí dohrát vlastně, dohraje a teď se obrací na toho pána a ptá se ho, jestli slyšel nějakou hudbu. A... A ten pán říká, že nemá hudební sluch.
2: No jo, ale jak hraje, když nemá hudební sluch?
0: No teď on nehraje.
2: Ale ona hraje a nemá hudební sluch.
0: No ona má, on ho nemá.
2: No on taky nehraje. On jí napadá. On jí říká, že nemá hudební sluch.
0: On.
2: No?
0: No. No v tom to je, že on jí říká, že nemá hudební sluch. On. Jo? Ona ho má, ona ho má, ona si na ní hraje a on jí neslyší.
2: No vidíte, když chcete, jak to umíte vypointovat. Tak já vám řeknu taky jednu anekdotu. Tak. V parku na lavičce sedí pán se slečnou. A ta slečna má před sebou piano.
0: A hraje na něj?
2: Ne. Čte. To je právě to. Čte. A najednou vstane a jde pryč. A ten pán za ní volá. Halo, slečno, něco jste si tu zapomněla. Ale to už ona neslyší a jde dál.
4: To je dobrý, že jo?
0: Jako ona...
1: Jde dál.
2: Jo.
1: A volání neslyší.
2: Jo.
1: A furt jako jde, že?
2: Jo.
1: Teď jako přijde domů, že?
2: Jo.
1: Teď doma vidí, že nemá piano, že?
2: Jo.
1: Lekne se, že?
2: Jak to? On tam na ní někdo vybav?
0: No ne, bože, lekne se, vidí, že cestou vytrousila drahocený piano, bože, tak se lekne, ne?
2: Ona vytrousila cestou drahocený piano?
0: No já ne.
2: No to já nevím.
0: Ty jste tady před chvílí říkal, že ho nechala v tom parku.
2: Ale ne. To bylo hlídačovo.
0: Kde by ta ženská to piano mohla nechat teda?
2: V tramvaji.
0: Přece do tramvaje vás s pianem nevemou.
2: Mně ne, ale jí jo. A potom, to bylo takový malý piano. To bylo vlastně pianissimo.
0: To byla moc ošklivá anekdota. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ta slečna najednou vytáhne piano a začne hrát mazurku. Začne hrát mazurku. A dohraje mazurku? Dohraje, že? Teď se jako obrátí na toho pána a ptá se ho, jestli něco slyšel. A ten pán jako říká, jo, že slyšel. Říká, jo, Chopina, ano, Chopina. A ona říká, a mě ne.
2: Promiňte, ale tomuhle já už se smát nemůžu. Mně je ty slečny líto. To nemohl ten Chopin chvilku přestat, když ona hrála.
0: No nemohl, pochopitelně, že nemohl.
2: Co by mu to udělalo?
0: No nic, ale on tam nebyl.
2: No jak to, že ho ten člověk slyšel?
0: Víte co? Pojďme. Hejte, pojďme a zapomeneme na to, že jsme si vyprávěli anekdoty, jo? Zapomeneme na to, že jsme si kdy vyprávěli anekdoty. Mně vždycky spadne kámen ze srdce, když máme ten humor za sebou.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Radio. Together.

0: nevíme, pane, ale můžete mi říct, kde bych zde v tomto salonu našel tu místnost?
1: Aha. Těma lidmi jsme rovnou doleva, 20 kroků přes dvůr a tam to najdete, cizinče.

0: omlouvejte, pane, ale jak se stalo, že jsem vám zřejmě špatně rozuměl, netrefil jsem.
1: Ještě jednou. Těmahle dveřma rovnou doleva.

0: Se. Obávám se, že teď už mě nebudete mít asi rád, ale na chodbě se nesvítí, já to nenašel.
1: Ještě jednou a naposled. Těmahle dveřma. Rovnou doleva, 20 kroků přes dvůr a tam to každej musí najít.
0: Děkuji vám z celého srdce.

za svůj vůz. Život přece nemusí být jenom řada hrůz. Máš pár přátel, tak jim věřit zkus.

Karavana Country Rádia. Už tento pátek od 19 hodin vám osvědčená dvojice Denisa Marková a Jirka Vondráček přiblíží, co je nového na naší hudební scéně. Karavana Country Rádia. Žhavé novinky pro milovníky nejen country, folku a trampské muziky.

tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli.

0: Country počasí.
1: Dnes bude většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, později místy mírný, severní až severovýchodní.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Seno se stává cenou komoditou, po které je mezi chovateli hospodářských zvířat velká poptávka. Lidé se zajímají o kvalitu i cenu a pro balíky jezdí i do zahraničí. Balíky s usušenou trávou se staly také cílem zlodějů. Dlouhodobé sucho způsobilo, že sena je letos málo. A tak se po něm hospodáři začali schánět v inzerátech i na sociálních sítích. Balíky od zemědělců mohou skupovat při kupníci, kteří je prodávají dále s vyšší cenovkou. V Česku se v posledních letech rodí historicky nejméně dětí. Přesto plán ministra zdravotnictví umožnit asistovanou reprodukci i ženám bez partnera vyvolává spory uvnitř vlády. Ministerstvo práce a sociálních věcí varuje, že návrh mění dosavadní účel asistované reprodukce a může mít dopady na rodinnou politiku. Podle lékařů, tedy opravdových odborníků, by změna mohla pomoci se stále nižší porodností. Parní vlaky čtyřikrát týdně, kino pod širým nebem, prohlídku depa, výstavu i koncert ve vlaku nabízí v srpnu Jindřichohradecká úzkokolejka. Každý čtvrtek vyjíždí parní jízdy do Kamenice nad Lipou. Ve středu, pátek a v sobotu mohou turisté nasednout na parní vlak do Nové Bystřice. V sobotu 15. srpna si mohou zájemci užít speciální letní kino. Tady je mluvčí provozovatele Markéta Bočková.
2: Lidé se mohou podívat na film Ostře sledované vlaky, a to přímo v prostorách nádraží Hůrky, kam je dovezeme vlakem z Jindřichova Hradce, a zase po skončení filmu se historickými vozy dostanou zpátky na nádraží v Jindřichově Hradci. Myslím si, že tenhle zážitek určitě stojí za to. Kdo je víc technicky zaměřený, tak už teď v neděli 9. srpna se může podívat do několika našich dep, úzkokolejky.
1: Nemocnice mají krve málo a v létě ještě míň. Důvody zná Luděk Savana Urbánek.
3: V létě dárců krve ubývá. Důvodem jsou především dovolené, ale také dočasná omezení po návratu z některých evropských zemí či oblastí, kdy je z preventivních důvodů nutné dodržet stanovenou dobu karantény, po kterou krev darovat nelze. Kroměřížská nemocnice proto zve k odběru krve nové i pravidelné dárce. Luděk Savana Urbánek, Kroměříž.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně znají soupeře pro čtvrté předkolo Evropské ligy. Podrobnosti má náš sporták Petr Plintovič.
4: Plzeň se ve čtvrtém předkole Evropské ligy utká s Červenou zvezdou Bělehrad. Srbský celek vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů, když prohrál oba zápasy s Hapoelem Beerševa. Viktoriáni začnou dvojzápas ve čtvrtek 20. srpna v Bělehradě. Pokud by Plzeň neuspěla, zahrála by si hlavní fázi konferenční ligy.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Půlnoční cowboy Tomáš Linka ve vysílání Country Rádia. Půlnoc je drahně času za námi, nemáme 6 hodin a 7 minut a tenhle ten příjemný a milý smích už patří ne půlnočnímu cowboyi, ale ranní dvojici. S Kačkou a s Vláďou. Tak já se taky zasměju, aby ta komplice byla kompletní.
1: Dobré ráno, tak já si taky připadám jako trošku půlnoční kouboj, protože jsme přijeli kolem půlnoci, takže jako nemám toho naspáno mnoho, ale i tak jsem připravena vás všechny probouzet spolu s Vláďou. Dáme do toho všechno, abyste dneska byli plni energie a byli jste čerství na ten středeční 12. srpnový den.
0: Kdyby se ti náhodou chtělo trošku si pospat i navzdory tomu, že si samozřejmě nespala, tak já do toho takhle třeba nějak dloubnu nebo něco.
1: No. Ne, to spíš já dloubnu do tebe, jo, za chviličku, protože budeme říkat teploty a víš, jak to s těmi čísly máš. Tak přesně. Dáme si i Žalmana a spol a bude i kapela Olympic. Přejeme vám krásné dobré ráno.
0: Máme středu a svátek slaví Klára.
1: Je, to bychom si mohli zahrát nějakou klárovskou písničku.
0: Královskou.

0: Tak věřím, že takhle nebudeme dělat. A jakože dneska bude tak strašně, že bychom prostě až vyli na měsíc. Tak dneska by se teploty měly pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia, ale na horách by mělo být 17, což si myslím, že je celkem příjemné, na rozdíl od těch dnů, které si pamatujeme, kdy i na horách bylo kolem 30.
1: No, včera to už byla taková předzvěst toho, že v těchto dnech by se mělo malinko ochladit, protože včera byly teploty velmi podobné, dosahovaly až 28. A jestliže si použila citoslovce AU, jak to zpívala kapela Olympic v předcházející písni Dej mi víc své lásky, tak to AU možná budete ze sebe produkovat na D4, totiž s Příbrami do Prahy tímto směrem u Řitky vzniká kolona, je to před omezením u Jíloviště a už je na 11. kilometru. Zatím, musím zaklepat, se zdržíte pouhých v uvozovkách 10 minut.
0: Tak jestli tam vyrážíte, tak vyražte co nejdříve, byste to stihli.
1: Ano, teď už Rangers a Vysočina.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak se na to mrkneme a začneme sluníčkem, protože to je možná věc, která vás aktuálně zajímá, jak dlouho už je na obloze a jak už pěkně má nasvíceno. Tak dneska je tedy 12. srpna a to znamená, že sluníčko vyšlo přesně ve 6:15 a zapadat bude ve 20 hodin a 24 minut.
2: No a samozřejmě i v rámci dnešního počasí nakoukneme na rekordní teploty naměřené v Klementinu. Nejchladněji bylo v roce 1987. To meteorologové naměřili 8,9 stupňů Celsia. Pro změnu 35,1 stupeň Celsia, tedy nejtepleji, ta rekordní teplota byla naměřena v roce 1998.
1: No a mrkneme se i na to, jak to vypadá teď po venku. No tak ty teploty jsou tak nízko, jak už teda hodně dlouho nebyly. Venku je tedy celkem frišno 7 až nějakých 10 stupňů Celsia, jenom ta jižní a jihovýchodní Morava, ta se drží tedy kolem 10 až 13 stupňů.
2: No jsou to příjemné teploty pro ty z vás, kteří máte rádi příjemný, kvalitní spánek, takže po těch parných a tropických nocech, které nás opanovaly v minulých dnech, tak jste si určitě odpočali. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia má být na území České republiky většinou jasno.
1: Podíváme se i na čtvrtek, i ten bude jasný až skoro jasný s nejvyššími denními teplotami mezi 26 a 30 stupně Celsia.
2: No a teď pranostika, o které se nám může akorát tak zdát. Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
1: Ale no, tak zatím, že žádná voda teda určitě nás nečeká, ne. Si myslím, určitě neběhem dnešního dne. Tak dáme ještě jednu, když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všechno slunce vysuší. To pojí. Sedí celkem.
2: Jo, jako pojí, jako pojídla.
1: No, pojí, jako sní, zbaští.
2: Jo, dobře. Jdeme na další muziku. Čas 6 hodin 20 minut ve vysílání Country Rádia.
1: Tohle už je Winona, dáme si Burning Love. Na pěkné probouzení.
2: Krásný den.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za chvilku půl sedmé, tak pěkné ráno. Olomouc, Senice na Hané nebo Doudleby nad Orlicí, Letohrad, to jsou dvě vlakové výluky, které nás budou sužovat ještě pár dnů a pojedeme autobusovou dopravou. Stejně tak na trase Brno-Ivančice nebo Branice-Tábor. Pak tady jsou ještě polodenní vlakové výluky a ty jsou dvě, Týniště nad Orlicí, Opočno nebo Čáslav-Přemošnice. No a co se děje na silnicích, i to víme, tak pozor si dávejte, hlavně v Jablonci nad Nisou. Tam se máme kolizi dvou osobáků v ulici Belgická a bouralo se také v Roudnici nad Labem na Špindlerově třídě. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. V Brně zatím nefunguje žádný radar na měření rychlosti. První úsekové měření na Kmínické ulici se mělo spustit v létě. Termín se ale posunulo na podzim. Češi nakupují pivo stále častěji ve slevách. Počet akčních nabídek se za 10 let zvýšil o 253%. Zároveň klesá celkový prodej piva. Nejvýrazněji u PET lahví, které jsou dražší než plechovky. Hypotéky jsou teď nejdražší za poslední dva roky. Průměrná sazba na začátku srpna vzrostla na 5,42%. U hypotéky 3,5 milionu korun na 25 let, to znamená splátku přes 21 tisíc korun měsíčně. O 1100 korun víc než v březnu. To byly krátké zprávy. Ještě počasí. Dnes bude většinou jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Slabý místy mírný severní až severovýchodní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se jdeme podívat na dnešek v kalendáři. Dneska tam máme Kláru, vidím ji správně?
2: Vidíš ji velmi dobře.
1: Kláru, jak to s tebou vypadá?
2: Sympatické děvče, ano. Napříč našim všem posluchačkám věříme, že tyto přívlastky si zasloužíte v tuto ranní hodinu.
1: No, nejenom v tuto ranní hodinu, přes celý den, přes celý váš život, milé dámy. Vaše jméno v latinské podobě se psalo jako clarus, jo? A překládalo se jako jasný nebo světlý. A pak si řekli, helejte, clarus, clarus, to, jak se to píšete, takový moc složitý, budeme jí říkat Klára, jo? Aha. Je to taková jasná, světlá dáma. Alternativy tohoto jména najdeme i v jiných zemích, tam, kde to nezměnili, řekli si, nenecháme to složitý, bude to Claire, jo, nebo Klara. Tak těch Klár s normálním K na začátku v Česku máme kolem 24 tisíc.
2: Přejeme všechno nejlepší a to není jediné jméno, které má důvod k oslavě. Ty už si tam zmínila jméno Jasna v souvislosti s Kláru. A Jasna dnes tím pádem také slaví. Jedná se o křestní jméno slovanského původu a bylo utvořeno v době národního obrození jako pokus o překlad latinského jména a už jsme opět u toho Klára, tedy znamenající Jasná. Také z jeho slovanského slova jasno, což je čistá a rázná. No a mně se líbí ty domácí podoby u Jasny, to je Jasněnka, Jasnínka anebo Jasněna. Máme ji v České republice kolem 80.
1: Jasně.
2: Jasně, Klára.
1: Tak, dneska máme taky Mezinárodní den mládeže. Jeho cílem je upozornit na specifické kulturní a právní otázky týkající se mládeže. No, vidíš?
2: Takhle. No a ta mládež je samozřejmě velmi důležitá. Pokud se podíváme do světa, tak tady je velmi důležitý den. Máme Světový den slonů a ten,
1: to s tím souvisí.
2: Ten se slaví na počest udržitelnosti těchto zvířat. V Zambii mají ku příkladu Den mladých. No a to by se dalo říci, že by to mohlo být v podstatě dnešnímu dni.
1: No v Thajsku mají ještě královniny narozeniny, tak to nesmí určitě zapomenout.
2: Teď už ale Miluška Voborníková, dříve se sny rozplynou. Tak to jsou informace, které se týkají muziky.
1: No a čeká nás i John Denver v našem vysílání, tak vám přejeme pěknou středu 12. srpna.
2: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.

0: John Denver, Take Me Home, Country Road. Tak tuhle tu písničku znáte v češtině, Veď mě dál, cesto má, Pavel Popek se o ní zasloužil v tom krásném svém hudebním projevu. No a pokud i vy se řídíte tímto heslem, Veď mě dál, cesto má, tak vězte, že vás ta naše cesta a vaše cesta společně při poslechu Country Rádia přivedla až k 6. hodině a 42. minutě. Před chvíličkou jsme si říkali dopravu, nějaká šlamastika se nám to tady trošičku štosuje u Jílového na D4, je něco nového, nebo někde jinde je nějaký zádrhel?
1: Myslím si, že byste si pozor měli dávat zejména v Praze, je to u fakultní nemocnice Motol, je to ulice Kukulova, tak právě tam se srazil osobák a dodávka, je to vlastně ta hlavní, která vede k Motolu. Takže pokud tam míříte, nebo někdy se tam tudy budete pohybovat, tak vězte, že vás to tam malinko zdrží.
0: No a co se týká počasí, jak už Kačka naznačila, máme fršno, docela fršno. Od 7 do nějakých 14 stupňů Celsia. Je to velký zlom oproti předcházejícím dnům, takže pokud teď někam vyrážíte, já osobně ze své zkušenosti, protože jsem byl před chvíličkou venku, mohu doporučit nějakou košili.

0: alespoň zatím s dalším rukávem.
1: Jo, pak si ho můžete utrhnout.
0: Nebo od Kláry, až budete přát a dát jej nějaký nevhodný dárek, tak vám ty rukávy možná utrhne sama. Je s rukou. Nebo zase ten dárek bude hezký, takže i s rukou, že bafne po vás.
1: No dobře, tak nic, tak radši bez košile. Tak přijeme pěkné ráno a posíláme vám epidemii.

0: na Country Rádiu.
1: Už to zvoní? Nebo ještě to nezvoní?
2: Tak u nás zatím ne, doufujeme, že to zvoní u dnešní oslavenkyně, která má určitě velkou radost z toho, že si na ní nejenom někdo vzpomene, ale že slaví své narozeniny.
1: Ale prosím tě, a Klára, nemenuje se ještě ke všemu
2: ne,
1: Klára?
2: Ne, jmenuje se Eva a je tady krásné přání.
3: Dobrý den.
1: Dobré ráno, tak my se posloucháme i z rádia, takže vy asi tušíte, že jsme chtěli volat zrovna vám. Je to tak, Evičko?
3: No. Ano, tak je to tak, no.
2: To je dobře.
1: Čekala jste na telefonát a říkala jste si, a tak a zavolaj mi.
3: Říkala jsem si, jestli zavolají, no.
2: No, vidíte, a oni zavolají.
1: A oni zavolali a popřeju vám všechno nejlepší k vašim narozeninám. Tak všechno ne.
3: Děkuju moc.
2: No, ale to podstatné se objevuje v textu, který přišel na vaši adresu. Mé milované manželce Evě chci popřát a že jsme spolu vydrželi tolik let a vychovali 6 dětí, za to jí moc a moc děkuju.
1: A jsem rád, že spolu dokráčíme za 2 roky ke zlaté svatbě. Tak to vzkazuje manžel Jindra, tak on takhle hlídá všechny ty termíny a všechno si to takhle dobře pamatuje.
3: Ještě si to pamatujem, ano.
2: U vás je to jasný, ženy si tyhle ty věci pamatujou, u chlapů už je to horší, takže tady klobouk dolů před vaším manželem, že i on má přehled o tom, jak to s tou vaší svatbou a kdy budete slavit tu zlatou vlastně vypadá.
1: No asi už něco chystá. No. Já bych tak řekla, že na tu zlatou svatbu pro vás něco chystá, na ty 2 roky na to ještě má, takže to budou velké oslavy. Noste ho na rukách, to se mi jen tak nevidí.
2: No. Jste jeho anděl strážnej? Jindru.
3: My se máme oba dva.
1: Jo, vy jste strážní anděle pro sebe, no tak to je super. Protože s názvem této písničky se s vámi i tak trošku rozloučíme, protože tu vám posílá váš manžel od Michaely Pávové.
3: Děkuju moc.
2: Mějte se, ať se vám daří a držíme palce na tu zlatou svatbu. Je to všechno dobře
3: vám
2: dopadne.
3: Taky.
2: Díky.
1: Krásné ráno, všechno taky. Nejlepší, naslyšenou.
3: Taky vám taky, naspoň.
2: Je to krásné, když to mezi partnery takhle funguje.
1: Víš, kdy máš zlatou svatbu?
2: Ne.

0: To byla růže.
1: Pro dnešní oslavenkyně, pro kterými jsou Kláry.
2: Ano, přesně to samé mě napadlo. Tak proč jsi vzala slovo, tak si mi vzala trošku vítr z plachet, ale já se nedám, protože v příští hodině nás čeká další muzika, bude tu k příkladu Petr Spálený z písní Motel Nonstop.
1: No, ale ještě předtím si dáme samozřejmě zprávy a taky vás poinformujeme o tom, jaké nás dneska čeká počasí. Tak vám přejeme hezkou středu.
3: Country počasí.
4: Dnes bude většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, později místy mírný, severní až severovýchodní.
5: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava. Směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio.
9: Člověka v životě potká nejedno neštěstí.
10: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé.
9: Ta pravda je, že nechodívá nikdy samo. A děláš, co děláš, všechno je špatně.
11: Já línou ženu mám, jen spí a jí.
9: Prostě ženský jsou jenom ženský.
12: Můj bože, ty mužský, já se v nich nevyznám.
9: Ale Country Radio, to je pane poslech.
8: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
13: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
14: Jo.
13: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
8: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
15: Škoda lásky.
1: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
15: Zpívat si s nima a s ní.
8: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Řada analytiků uvedla, že v případě odchodu populárního řetězce Tesco ze střední a východní Evropy může jeho pozici nahradit známý polský řetězec Biedronka. Podle několika průzkumů je tento řetězec u Čechů i Slováků stále oblíbenější. Oznámení o zvýšení důchodů dostávají důchodci v elektronické formě. Česká správa sociálního zabezpečení vzkazuje, že o tyto informace stačí požádat jen jednou. Pak už se budou oznámení zasílat automaticky. Svým klientům, tedy důchodcům, je automaticky zasílají pouze do datové schránky nebo po přihlášení na portál České správy sociálního zabezpečení. Jak jdou v Jihlavě opravy silnic, to nám přiblíží kolega Savana.
2: Opravy hlavního průtahu Jihlavou pokračují podle harmonogramu. Dnes končí práce v úseku mezi zoologickou zahradou a křižovatkou s okružní ulicí u Teska. Nejprve se do opravené části vrátí městská hromadná doprava. Pro ostatní řidiče se úsek otevře zítra. Zároveň se uzavřela Žižkova ulice v úseku od spáry opraveného povrchu až po vchod na krajský úřad. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: Co je nového ve Škodovce, to ví Luboš Dvořák, který nahlédl za plot.
3: Za plotem automobilky Škoda se opět investuje do nových staveb a je to vidět i z okolních silnic. Podél tangenty finišuje výstavba velkokapacitních sil, která budou zásobníky biomasy pro parní elektrárnu. Hotova je první část dopravníkového mostu. Zároveň se staví objekt pro nový kotel. Práce postupují bez omezení dodávek energií. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Ještě jeden fotbalový přestup. Fotbalisty Sparty totiž opustila bývalá brankářská jednička Peter Windhall. 28-letý dánský golman zamířil na roční hostování bez obce do italské druholigové Sampdorie Janov. Ještě dodám, že Windhall přišel na Letnou před 3 lety. Kvůli zranění ale od února nechytal. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Motel Nonstop, tak mnozí z vás určitě využíváte také nějaké motely při svých cestách, když je tak někam na dovolenou nebo na prázdniny, konec konců proč ne, protože léto je v plném proudu, jak si lidově říká, máme 12. srpna a čas ukrajuje z 8 hodiny ráno, přesněji řečeno 7 hodin a 5 minut.
1: Tak vám přejeme pěkné středeční ráno. Pokud se chystáte vyrazit třeba na nějakou dovolenou, tak věříme, že ten hotel, který jste vybrali, že bude perfektní, že tam nebudou žádné komplikace, že snídaně bude excelentní, že bude z čeho vybírat. Někdy, jako někdy se to nezadaří.
0: Já si myslím, že z 99% už v dnešní době samozřejmě
1: se to nezadaří.
0: Se to zadaří. Všichni dbají na to, aby klienti byli spokojeni, aby se k ním opět rádi vraceli. Takže se dělá maximum. Samozřejmě se najdou určité výjimky, ale to je opravdu velmi sporadické.
1: No to byste fakt musel mít velkou smůlu. Tak vám přejeme, ať se vám dovolená vydaří, pokud na ní jste, ať se vám dále daří, ať posloucháte dál Country Radio, jste v pohodě spolu s námi a s muzikou, kterou vám nabízíme. Za chvilku Willie Nelson a nebo kapela Pacific.
0: No a pokud na tu dovolenou vyrážíte autem třeba teď po ránu, tak za chviličku vás budeme informovat o tom, kde se nachází třeba nějaký problém.
1: No a jestli vyrážíte na dovolenou pěšky, tak vám řekneme, jaké bude počasí. Už za chvilku.
0: Tak jdeme na muziku.
1: Tak přejeme ještě jednou hezké ráno, středa, 12. srpna.
2: Yes, I had a woman love me. I gave her what there was of me. And it was good as it could be.

Ahoj, tady Helena Maršálková z Pacifiku. Já i kapela vám přejeme dalších krásných 35 let, protože nám přinášíte radost a je to hrozně hezké poslouchání. Takže mějte se hezky, zdraví Pacifik a Helena Maršálková.

jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: Takové náročné slovo, ta velryba, že?
1: Ano, když jsem byl malý, tak jsem říkal velryba.
0: No a já myslím, že ale spoustu lidí to říká i v dospělosti. Buďme rádi, že jsi se z toho vykřesel.
1: Tak, já doufám, že se mi povede tedy na rozdíl od velryby, nebo chcete-li velryby, správně odprezentovat problém, který je na D7 před Prahou směrem z Chomutova, exit číslo 5 u Středoklub. Se to začíná trošku štosovat, protože se zde tvoří kolona až po zúžení. Směr na letiště je to na zhruba 15 minut.
0: No, myslím si, že tady ta doprava, jako zejména ta letní doprava, je velmi náročná. Tak pokud jste dlouho nikde nebyli a zrovna dneska třeba teď někam vyrážíte, tak se tady skutečně obrňte trpělivostí. Je to potřeba, nejsou to prázdná slova.
1: Tak, a když už tu padlo to letiště, tak vřele doporučuji, je to 2 dny, co jsem byl na letišti v nočních hodinách a chce to opravdu dát si nějakého časového fóra a vyrazit daleko, daleko dřív, protože právě ty problémy kolem toho letiště mohou nastat a pak je člověk nervózní, jestli vůbec ten let stihne nebo ne.
0: Ale kolem Brna je to mnohem horší, jo? Musím říct, jako a tam je jedno, jestli jedeš v denní nebo noční hodinu, tak i tam dávejte pozor. Co se týče teplot, tak stoupají nám pomaličku nahoru, už se pohybují kolem 10 stupňů na jižní Moravě, tam už mají místy až 16.
1: No a za chviličku tu máme muziku a pak už se podíváme do historie. Čekají nás i dnešní data v datech.
0: Valdemar Matuška to trošku, bych řekla, dnešek popletl. Má tady Terezu, ale měla by tam být spíše Klára, protože ta dneska slaví svůj svátek.
1: Krásné ráno a hezký poslech. Tereza.

0: Tu 12. srpnový den, ten 12. srpnový den se samozřejmě váže k tomu, že je to 224. den letošního roku. A co všechno se událo, tak to si samozřejmě řekneme v datech v datech.
1: Ano, jsou tady připravena.
2: Data v datech, aneb významné události dnešního dne.
0: No a při včerejší anonci jsem vás zval k požárům. Ano, bohužel jako požáry nejsou nic pozitivního, ale sliby se mají plnit, tak si pojďme říct, co se událo na území zemí českých. Psal se rok 1881, kdy Pražské národní divadlo bylo po 2měsíčních oslavách otevřeno a následně bylo poničeno požárem. Psal se rok 1969 v automobilovém závodu Národního podniku Mladá Boleslav vypukl požár, který během 4 dní způsobil přímou škodu zhruba 320 milionů korun. Tak to jsou méně pozitivní informace, je to samozřejmě za námi. My věříme, že k žádným takovým excesům v rámci požáru dnešního dne nedojde. No a jak to vypadá s narozeninami?
1: No, já si myslím, že když jsi si tady měl samé požáry, tak ten 12. srpen už si všichni jako tak nějak označí jako červeně, jo, že pozor tady na požáry. Ale v roce 2002 zrovna dneska byl vyhlášen stav ohrožení v jižních Čechách, protože začala jedna z největších povodní v českých zemích. Jo. Takže zase nebojte, ten 12. srpen není až zas tak ohňový, jak by se mohlo zdát.
0: Tak a jdeme na narosky. V roce 1931 se narodil Jiří Stránský, spisovatel, scénarista a dramatik.
1: Rok 1956, tehdy se narodil Jaroslav Samson Lang, folkový a tramský zpěvák a také kytarista a textař. Tak určitě samozřejmě dobře znáte i z našeho vysílání. My přejeme Samsone všechno nejlepší.
0: No a pokud se podíváme do světa, tak tady máme jméno, které vám, našim posluchačům Country Rádia, rozhodně nebude cizí. Tím jménem je Buck Owens, ten se narodil v roce 1921. Jednalo se o amerického country zpěváka a skladatele.
1: No, hudební skladatel byl i Leo Janáček, ale myslím si, že country hudbu ještě neskládal. To se psalo rok 1928, když nás toho dnešního dne opustil.
0: V roce 1938 zemřel Václav Klement, knihkupec a zakladatel automobilky Laurin a Klement v Mladé Boleslavi.
1: Mrkneme i do světa, protože v roce 1982 nás opustil nejlepší herec z filmu Na zlatém jezeře z roku 1982, Henry Fonda.
0: Tak, tolik informace, které se týkají historie, to byla dnešní data v datech a teď už Johnny Cash a Waylon Jennings.

0: Takhle pěkně by hrál i Vládě na housle, viď, kdyby nějaký měl.
1: No, kdybych na housle uměl, tak bych možná takhle pěkně hrál.
0: A já myslím, že ty by si uměl, kdyby si je v ruce měl.
1: Dobře, housle to je příliš těžký nástroj a obdivuji všechny, kteří na něj hrají, potažmo umí. Tak tolik tedy Lucie Vondráčková, teď si dáme Pavla Bobka, Proč nemáš mě ráda, toť otázka přímo na tělo pro mnohé z posluchačů Country Rádia, no a neopomeneme ani dopravu.
0: Proč nemáš mě ráda?
1: No?
0: No tohle nechce nikdo slyšet, to se neptejte takhle nikdy.
1: A zeptala by ses, proč máš mě rád?
0: Ne.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jdeme se podívat na dopravu v Stepro. Teď v 7 hodin a 28 minut ji tady pro vás máme nachystanou. Začneme vlakovými výlokami, to už je taková klasika. Tak Doudlaby nad Orlicí, Letohrad, Humpolec, Havlíčkův Brod, Rybník, Linz, Branice, Tábor nebo Vsetín, Půchov. To je taková ta dlouhodobá výluka, která vydrží až do konce roku. Jinak ty ostatní, ty se týkají pouze srpna, tak snad bude brzy všechno v pořádku. Podíváme se i na silnice, protože i tam máme nějaké komplikace. V Brně se bouralo v ulici Dolnopolní, v Praze máme v sobě dva osobáky na Dobříšské ve směru na Troju, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, ještě k tomu všemu. No a komplikaci čekejte i v Brně, v ulici Dolnopolní, je to Brno, Maloměřice a Obřany, tak právě tam máme komplikaci. Kdyby vy jste na svých cestách narazili na nějakou dopravní kolizi, o které by měli ostatní řidiči vědět, tak nám dejte taky vědět na 210 323 330.
0: Country Radio. Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. V pražských Holešovicích by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem. Radnice Prahy 7 chce využít přístavní hranu u areálu Port 7 s otevřením do 3 let. Hantec, tedy slangová mluva Brňanů, nově patří mezi tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje. Do seznamu ho zapsali na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. V areálu vyhořelého zámku v Horním Maršově na Trutnovsku začaly stavební práce, které mají památku zabezpečit a připravit na přestavbu. Jedná se o první etapu obnovy zámku, který je od požáru v roce 2018 v havarijním stavu. To byly krátké zprávy, ještě počasí. Dnes bude většinou jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Slabý místy mírný severní až severovýchodní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Co se vám vybaví, když se řekne?
1: Ano, když se řekne léto, a to léto jsem včera použil v rámci ranního otazníku na jednu otázku. Aplikujete v tomto horku na své domácí mazlíčky nějaký speciální režim? A všichni dobře víme, že zvířátka trpí daleko víc než lidé, méně se potí a samozřejmě to dohání, jak mohou, rychlým dechem, vypláznutým jazykem, kterým se chladí.
2: No tím se právě potí.
1: No, přesně, ale není to tak jako u lidí. To znamená, o ty zvířátka bychom měli dbát daleko z větší opatrností a pozorností.
2: No určitě, měli bychom třeba s nima chodit se koupat, že? Pokud to mají rádi, aby se trošku jako ochladili, ano. Že? Jsou taky mokré ručníky na zemi, někteří to mají rádi, že? Nebo existují dneska už velmi dostupné takové ty chladící podložky. Taky jsme jednu pořídili, ale bohužel si během jednoho dne to prasklo, že? Někdo si na to zahrábnul, jo?
1: A drápkama.
2: Bylo po podložce. Tak možná, že máte i nějaké lepší tipy a vy jste nám je psali.
1: Ano, a přišlo celá řada nebo spousta vašich odpovědí. Moje vodní slečna to snáší v pohodě, já moc tedy ne, napsal nám Pavel.

0: Ne, a když už to nemůže vydržet, tak zajdeme k nedalekému rybníku, kde se Fenka krásně vykoupe a je šťastná.
1: Se krásně vyčůrá, že řekne.
0: To taky. No. Ona to spojí dohromady, když má to rutkání. Že...
1: Chudá, když celý den kříží ty nohy.
0: Přesně tak.
1: Tak děkujeme za vaše příspěvky, další tipy jsou na Facebooku Country Radio.
0: Proč muže lákají skály? To už je téma pro Petra Nováka.

0: Dobrý den a dobré ráno i vám všem, co nás posloucháte ve 7:45 při středě 12. srpna. Mrkneme se na D1, asi tušíte, že tam před Brnem budeme mít zase nějaké komplikace, tedy samozřejmě ve směru z Prahy. Za Popůvkami se nám začala tvořit kolona, je to zhruba 185. kilometr. Do omezení u D2 si postojíte aktuálně 20 minut.
1: No a počasí po ránu nám teploty jako mírně stagnují, jsou v rozmezí od nějakých 7 do 12, 13 stupňů, takže příjemné osvěžení. Samozřejmě během dnešního dne má být celý den jasno, ale teploty by neměly překročit onu magickou 30, 25 až 29 stupňů nám na dnešek slibují meteorologové.
0: Takže dneska samé nemagické teploty.
1: Ano, nemagické teploty. Home Free a také Věra Martinová. No a za chviličku budeme soutěžit.
0: Tak hezké ráno. Well, I

0: Thank God I'm a country boy. Poznáte, kdo jsem?
1: To se uvidí. Tak věříme vám, my vám fandíme samozřejmě vždycky a snažíme se jako vás, jako, když tak jako trošku jako...
2: Povzbudit, pomoci a...
1: Naťuknout.
2: Veskrze ty otázky nejsou moc složité. Já si pamatuju, když jsem chodil do školky, tak jsme hráli takovou hru Hádej, hádej, hádači. Takže i vy se můžete stát součástí toho hádání. Budeme rádi, když uhádnete na základě 5 otázek a 5 odpovědí. O jaké osobnosti si budeme povídat právě dnes, tedy 12. srpna?
1: Ano, ten, kdo bude znát to správné jméno i příjmení, tak od nás získá deštník Country Rádia. Tak jdeme na to.
2: Začínám. Čím jste? Ale neříkejte, víte co, tu hlavní činnost pro jistotu. Snad se k ní postupem otázek dostaneme.
1: Dobře. Jsem autorem českých textů k řadě známých country hitů, kteří mnozí posluchači dodnes považují za původní české písničky.
2: Například?
1: Rovnou tady, rovnou, Oranžový Express nebo Šlapej dál.
2: No, teď otázka přímo na tělo. Já musím se zeptat, žijete ještě?
1: Kdepak? Zemřel jsem v roce 2020.
2: Známe vás jako zpěváka či kreslíře?
1: Ano, byl jsem, myslím, docela dobrý karikaturista a autor kreslených vtipů, ale i zpěvák známé kapely.
2: Tak mě už možná napadá, mohl byste uvést alespoň začáteční písmeno té kapely?
1: G.
2: G. Guma.
1: Ne, to už bude samozřejmě třeba předmětem odpovědi někoho z vás, kdo právě teď telefonuje. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, já volám na soutěž.
1: Tak povídejte.
3: Je to Honza Vyčítel.
1: Je to Honza Vyčítel a ta kapela na to G, to byste Green taky věděl.
3: Green Horní.
2: Jasně.
1: No tak dobře, tak to jsou dvě správné odpovědi za jednu výhru a no. To se vyplatí.
2: Já si myslím, dvě správné odpovědi máte u nás dva deštníky.
1: Ne, v tom je právě ten Ford. Takže s kým si povídáme?
3: Roman.
1: Romane, bylo to těžký dneska? Romane, jste tam?
3: No. Slyšíme se, ano.
1: Romane, bylo to těžké pro vás?
3: Nebylo, to poslouchám celý život, Honzu.
2: Jasně.
1: Posloucháte celý život, bylo to jasná věc. Dobře, tak tam asi byly zásadní ty písničky rovnou tady, rovnou, ne? Šlapej dál.
3: Tak já si myslím, že už od začátku, od první otázky. Ano,
1: vážně, no tak to jste dobrý teda. Tak super, tak vydržte na lince, gratulujeme.
2: A my si dáme další muziku. Věra Martinová, Kůň, co vyhrál nejslavnější Steeplechase.
1: Umíš jezdit na koni?
2: Mám z něj respekt.
1: Na poníkoj.
2: Nevím, zkus, že bych to zkusil. Vzpomíná.

0: Radek Tomášek se nám rozjíždí, rozbíhá se svou písní Žádná jiná, a to v 7 hodin 53 minut.
1: Přidáš se k němu? Taky se rozběhneš?
0: Já běhat nebudu, ale třeba si s ním i za mě tak zpívám.
1: Jo, dobře, tak Žádná jiná, to je písnička, která nás čeká do 8, pak zprávy počasí a taky Mirek Hofman.
0: Hezké ráno.

0: Country počasí.
1: Dnes bude většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, později místy mírný, severní až severovýchodní.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Seno se stává cenou komoditou, po které je mezi chovateli hospodářských zvířat velká poptávka. Lidé se zajímají o kvalitu i cenu a pro balíky jezdí i do zahraničí. Balíky s usušenou trávou se staly také cílem zlodějů. Dlouhodobé sucho způsobilo, že sena je letos málo. A tak se po něm hospodáři začali schánět v inzerátech i na sociálních sítích. Balíky od zemědělců mohou skupovat přikupníci, kteří je prodávají dále s vyšší cenovkou. V Česku se v posledních letech rodí historicky nejméně dětí. Přesto plán ministra zdravotnictví umožnit asistovanou reprodukci i ženám bez partnera vyvolává spory uvnitř vlády. Ministerstvo práce a sociálních věcí varuje, že návrh mění dosavadní účel asistované reprodukce a může mít dopady na rodinnou politiku. Podle lékařů, tedy opravdových odborníků, by změna mohla pomoci se stále nižší porodností. Parní vlaky čtyřikrát týdně, kino pod širým nebem, prohlídku depa, výstavu i koncert ve vlaku nabízí v srpnu Jindřichohradecká úzkokolejka. Každý čtvrtek vyjíždí parní jízdy do Kamenice nad Lipou. Ve středu, pátek a v sobotu mohou turisté nasednout na parní vlak do Nové Bystřice. V sobotu 15. srpna si mohou zájemci užít speciální letní kino. Tady je mluvčí provozovatele Markéta Bočková.
2: Lidé se mohou podívat na film Ostře sledované vlaky, a to přímo v prostorách nádraží Hůrky, kam je dovezeme vlakem z Jindřichova Hradce, a zase po skončení filmu se historickými vozy dostanou zpátky na nádraží v Jindřichově Hradci. Myslím si, že tenhle zážitek určitě stojí za to. Kdo je víc technicky zaměřený, tak už teď v neděli 9. srpna se může podívat do několika našich depů.
1: Nemocnice mají krve málo a v létě ještě míň. Důvody zná Luděk Savana Urbánek.
3: V létě dárců krve ubývá. Důvodem jsou především dovolené, ale také dočasná omezení po návratu z některých evropských zemí či oblastí, kdy je z preventivních důvodů nutné dodržet stanovenou dobu karantény, po kterou krev darovat nelze. Kroměřížská nemocnice proto zve k odběru krve nové i pravidelné dárce. Luděk Savana Urbánek, Kroměříž.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně znají soupeře pro čtvrté předkolo Evropské ligy. Podrobnosti má náš sporták Petr Plintovič.
4: Plzeň se ve čtvrtém předkole Evropské ligy utká s Červenou zvezdou Bělehrad. Srbský celek vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů, když prohrál oba zápasy s Hapoelem Beerševa. Viktoriáni začnou dvojzápas ve čtvrtek 20. srpna v Bělehradě. Pokud by Plzeň neuspěla, zahrála by si hlavní fázi konferenční ligy.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Tohle se před Vláďou nesmí říkat nahlas.
1: Jako holky jdou?
0: No.
1: No. Tak já bych to zobecnil, ať už jdou holky nebo kluci. Proč se to nesmí říkat?
0: No, protože ty prostě vždycky hnedka zbystříš a přestaneš poslouchat a najednou se prostě přestane svět točit.
1: Přestane se soustředit. Jinými slovy, ať už jdou holky nebo kluci, ať už jde kdokoliv z nás, našich posluchačů, kamkoliv, věřte, že posloucháte Country Rádia, a to i 7:07 ranní. Máme 12. srpna a Klára slaví svůj svátek.
0: Jestli nevíte, kolik těch dam s tímto jménem běhá po České republice, tak my vám to řekneme během této hodiny. A taky vám povíme, kdo dneska vyhraje soutěž. My to zatím teda samozřejmě nevíme, ale jestli s námi vydržíte celou hodinu, tak se dozvíte, kdo vyhraje pěveckou soutěž Country Rádia.
1: No a to nebude zdaleka všechno, čeká nás také, kromě pohledu do kalendáře, i pořad Pod lupou.
0: No, to vidíte, to je teda hodně nabitá hodina. Teď už ale muzika, o kterou se postará Roman Horký a taky Tony Joch, Ladoučevita.
1: Ať se vám dobře poslouchá, přeje od mikrofonu Country Rádia Kačka a Vláďa.
0: Hezký den.
2: Poslední večer, venku se stmívá. Za věže chrámů

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží.

0: Alabama v našem vysílání teď v 8 hodin a 14 minut dozněla. My tady máme zásadní informace z dopravy, ta jedna se týká situace, která je u Brna, tak Vláďo, ty víš.
1: Ano,
0: víc.
1: Tak je to tam komplikovaný i bez dopravních nehod. Teď bohužel máme čerstvě hlášenou dopravní nehodu, která se stala na D1 z Brna do Prahy na 26. kilometru, takže tady ta situace je opravdu velmi prekérní. Postupně vás v našem vysílání budeme informovat o tom, jak to tam vypadá. No a když jsme u těch dálnic, tak ještě D49 z Holešova nebo u Holešova z Hulína na Frišták na 9. kilometru je po vážné dopravní nehodě úplně uzavřen sjezd na Holešov i na dálnici. Tak tady vidíte, že na těch silnicích, potažmo dálnicích, to není vůbec dobré. Budeme vás včas informovat, jak se situace vyvíjí.
0: Ano, nejpozději za 15 minut vám řekneme podrobnosti, zejména tady, jak to vypadá, jak se to vyvíjí kolem toho Brna, protože tam u té Šmejkalky je to teda jako opravdu velmi nezávidění hodná situace a myslím, že ještě nadlouho to tam bude. Tak podíváme se i na počasí, to si myslím, že jsou pozitivnější zprávy, protože teploty nám stoupají, ale jsou stále v takové příjemném rozmezí. Řekla bych, že jsou zhruba tak mezi 10 a 16 stupni.
1: No a teď něco optimistického, že to je paráda. Tak o tom zpívá Karel Zich a to v 8 hodin a 15 minut.
0: Přejeme vám pěkné dobré ráno, s vámi je Country Radio, taky Katka s Vláďou.
1: No a za chviličku pořád pod lupou.

0: pod lupou.
1: Dneska své narozeniny slaví Jaroslav Samson Lang a jsou krásně kulaté, tak přejeme všechno nej. A budeme si o Jardovi hodně povídat, protože jde o českého folkového a trampského zpěváka, kytaristu, textaře a písničkáře, kterého znáte z našeho vysílání. Hrajeme ho v podstatě, třeba pětkrát za den určitě.
2: No a hlavně také spoustu kapel, se kterými měl co dočinění, tak si to pojďme vzít od jeho základní vojenské služby. Po ní se dostal na nábor do Kladna a založil tam folkovou skupinu Máci, což bylo v letech 1976 až 1993.
1: Do trampské skupiny Hop Trop od roku 1980 se dostal po seznámení s jiným jejím členem Ladislavem Hubertákem Kučerou. Údajně díky rozbité kytaře, kterou si u Ladislava Kučery nechával opravit.
2: Následně od roku 1993 až do roku 2015 vystupoval se svou skupinou Samson a jeho parta bez pochyby tak. Také dobře znáte, jejíž činnost v roce 2019 obnovil. No a v triu třeba s Vlastou Redlem a Slávkem Janouškem vystupovali také pod názvem, a to se mi hrozně líbí, Psychiatrio. Nahráli tak společně dlouhohrající desky a CDčka.
1: Do jeho tvorby patří mimo jiné i písně K večerníčku, Mmadla a ťap, Vydrýsek, Méďové, Ježek Aladin a tak dále a tak dále. V roce 2008 s ním zpříznění lidé založili malou soukromou rozhlasovou stanici Radio Samson.
2: No a teď jeho ocenění zcela oprávněná. Samozřejmě skupina Máci získala spoustu ocenění na portě. No a nejenom Máci, ale i Hoptropáci měli na portě velký úspěch. A s tím největším úspěchem snad můžeme říct, že to bylo v roce 1987, kdy Jaroslav Samson Lang se stal osobností Porty.
1: Tolik tedy připomínka Jaroslava Samsona Lenka v našem vysílání. My přejeme všechno nejlepší. Určitě se mu ještě během dne budeme věnovat.
2: Teď už další muzika. Fešáci, Erika Horká a Miloš Slezák. Duhové znamení.
1: 8 hodin a 20 minut.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Za 3:30 hezké dobré ráno. Podíváme se na MHD v Praze. Z důvodu obnovy vodovodního řadu bude až do pátku 28. srpna dočasně přerušen provoz tramvají v části křižovatka Ohrada. Linka 5 pojede přes Krejcárek a Palmovku k nádraží Vysočany a linka 31 je zrušena. Co vlakové spoje? Dneska máme polodenní vlakové výluky na trasách Čáslav, Třemošnice a Týniště nad Orlicí Opočno. No a co se dopravy týče, tak komplikace máme na D1, je to v obou směrech. Teď podrobněji. Brno-Praha, tam máme kolonu od 31. kilometru, čeká vás zhruba 45 minut zdržení už v tuto chvíli. Máme tam totiž dvě dopravní kolize. A na D1 se podíváme ještě v opačném směru z Prahy do Brna na 182. kilometru od Popůvek. Vás to čeká zhruba kolona na 30 minut pro osobní vozidla. Pro kamiony je to mnohem delší. Tak přejeme pevné nervy a šťastnou cestu. No a pokud byste aktuálně stáli v této koloně, tak nám klidně dejte vědět, jak už aktuálně dlouho stojíte a jak to vidíte právě z vašeho vozu. Za chviličku si dáme hned po zprávách a počasí Roberta Křesťana a Poutníky. Pojďme se napít.
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country rádio. Krátké zprávy v půl.
4: Hezké ráno. V Brně zatím nefunguje žádný radar na měření rychlosti. První úsekové měření na Kněžnické ulici se mělo spustit v létě. Termín se ale posunulo na podzim. Češi nakupují pivo stále častěji ve slevách. Počet akčních nabídek se za 10 let zvýšil o 253%. Zároveň klesá celkový prodej piva. Nejvýrazněji u PET lahví, které jsou dražší než plechovky. Hypotéky jsou teď nejdražší za poslední 2 roky. Průměrná sazba na začátku srpna vzrostla na 5,42%. U hypotéky 3,5 milionu korun na 25 let to znamená splátku přes 21 tisíc korun měsíčně. O 1100 korun víc než v březnu. To byly krátké zprávy, ještě počasí. Dnes bude většinou jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Slabý místy mírný severní až severovýchodní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Vláďo, komu dneska přejeme?
2: Dneska přejeme dvěma oslavenkyním. Ano, svátek toho dnešního 12. srpnového dne slaví Klára a také Jasna. No a tato jména mají určitou kontinuitu, určitou spojitost. Konec konců k tomu se dostaneme. Ovšem, já rovnou prozradím, že Jasna jméno, kterých moc na rozdíl od Kláry v České republice není.
1: A já si myslím, že dneska bychom Klárám mohli zahrát písničku, která se jmenuje Klára. Je jich tady hned několik, ano. Tak jednu z nich vybereme. Tak už teď přejeme takhle dopředu všechno nejlepší, milé Klárinky. Původ ženského jména Klára je v latinském slově clarus, které se překládá jako jasný nebo světlý. Alternativy tohoto jména jsou i v jiných zemích, to třeba ve formě Claire, Chiara nebo Klára. V Česku těch Klár s normálním K a dlouhým A máme kolem 24 000.
2: A my jsme si Kláru trošku počeštili, protože Jasná, jak už jsem hovořil, že dnes slaví, je ženské křestní jméno, ale pozor, slovanského původu a bylo vytvořeno v době národního obrození jako pokus o překlad latinského jména Klára, znamenající jasná. No a z tohoto zcela jasně vyplývá, že Klára je vlastně jasná. No a jasná znamená jasno nebo čistá a rázná. No a máme jich kolem 80. Zdrobněliny jsou krásné. Jasněnka, Jasmínka a nebo Jasněna.
1: No, Jasná, to jsou taky Nízký Tatry, že jo?
2: Ano.
1: To je taková obec tam
2: v Jasné.
1: No, v dolině. Teď si nevybavím. Ale prostě víme, Jasná ano. Nebo Jasná, tak mají dneska svátek i všechny Jasněnky. Tak mrkneme se ještě na Mezinárodní den mládeže, protože i ten si dneska připomínáme. Ano. Jeho cílem je upozornit na specifické kulturní a právní otázky, které se týkají mládeže.
2: Mimo jiné také máme Světový den slonů, ten se slaví právě dnes a je to na počest afrických a slonů také asijských.
1: Ano, jednou se to slaví dneska a toho 22. září to se slaví
2: to ty
1: asijští, takže prostě mají to pěkně rozdělené, jo, to není jako Petr a Pavel dohromady, no. Jo, jak to mají prostě v jeden den, tak tady asijští a afričtí slonové to mají pěkně rozděleno.
2: V Tajsku

0: Tak se jdeme podívat na dopravu a také si přiblížíme, jak to po ránu vypadá s počasím. My jsme tady hovořili o velkém problému na D1, samozřejmě ten bohužel přetrvává a také tu máme nové informace z D4 z Příbramy na Prahu. Za Řitkou strávíte v koloně zhruba 30 minut, kolona dosahuje až na 13. kilometr, no a je trvá až na 9. kilometr u Jíloviště, takže i v tomto místě to chce trošku trpělivosti.
1: No trošku, řekla bych notnou dávku. Počasí je lepší, počasí se, aktuálně se tady teploty pohybují mezi 16 až 19 stupně Celsia na horách, ale někde, třeba ve Špindlu mají 8,5 teďka stupně Celsia, takže jestli se někde ochladit, Špindl je docela dobrý tip.
0: Výborně. No a vy se můžete zahřát, udělat si radost díky kapele Rangers a už můžete volat na písničku, kterou budete dospívávat. 210 323 333.
2: Vánek svaté klasy hladí,

a když mráz začne kouzlit do oken. Sníh pláň polí odívá a tak se kolem dívám, mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Nespěchám, jak se sluší, a proč taky, když

0: Dospíváš to?
1: Soutěž je připravená, tak my se těšíme, jakou písničku budeme teď dospívat. Takhle nebudeme to na vás hrát, my to víme, jakou budeme dospívávat. Ale jsme zvědaví, jestli ji zvládnete dospívat, protože musím říct, že texty tohoto interpreta jsou mnohdy velmi záludné. Jo? Všichni je jako známe, ale málo kdo umí od A do Z tu písničku odspívat.
2: Ano, nejhorší jsou třeba zkratky, že jo?
1: to je nejhorší, jako nejsložitější píseň.
2: Ano, jak se to dá zpívat živě na mikrofonu. Na nějakém koncertu, já by byl úplně ztracen po první dvou.
1: Ale já si
2: dvou.
1: Upřímně řečeno myslím, že Ivan Mládek tuhle písničku nespívá teda.
2: Jo.
1: Myslím, že by byl sám proti
2: Musíme
1: sobě.
2: Musíme se ho zeptat.
1: Tak zkusíme, kdo pak je na lince Country Radio. Dobrý den. No, tak nám to vypadlo. Dneska to je nějaká taková jako zapeklitá
2: věc. Tak ono to vypadává docela často, protože když naši posluchači často volají, je tam prostě přetlak.
1: No, zase to vypadlo. Teda ty linko jedna. Ano, tak zkusíme. Ano. Country Radio, dobrý den.
2: To
1: a
2: bumbác.
1: No, není to možné.
2: Tak já si myslím, že teď by se to mohlo povést.
1: No, ne. Hele, no. Bum a normálně vždycky to spadne. A ani vlastně nestihneme nic říct.
2: A nebo se neslyšíme třeba s dotyčným volajícím, že jo? To také může nastat trošku problém zase po těch sítích. Chtěl by to profouknout nějak.
1: Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak kdo je na lince?
2: Ano, děláte dobře, děkujeme. Super.
3: Jo, tady je pan Robert Solomouce.
1: Pavel?
3: Ano. Robert.
1: Robert.
2: Robert Solomouce, tak zdravíme do Olomouce. Tak Roberte, jdeme na to, zkusíme to.
3: No, zkusíme, když to nepůjde, tak se nedá nic.
2: Ne, hele, my
1: no, když to
2: pomáhat.
1: Nepůjde, tak my vám trošku helfneme.
2: Malinko, slibujeme.
1: Tak je připraven, jdeme na to.
4: Jo. Že vysouší se mes, že v dáli hárá pes, že kvete bílý bez a že mostem sloumá res, že říčka jde krz ves.
2: Ale
1: nevšimne si.
3: Nevšimne si, hou, jenda benda, měl na vodě díru velkou, nišil kaňu mou. Nikdy houpihou, nebudu mít na novou, na laminátovou, na
2: ne, já si myslím, já si myslím, že to uznáme, byť ten správný text měl vypadat.
3: Jo, já jsem se musel chytnout.
2: Ne, ano, vy jste si
1: to... Vy jste se chytnul jako o 5 minut dál, ale vy jste se chytnul, to je, víte co, to je to nejdůležitější.
2: A nevzdal jste to hlavně, sveřepě jste prostě zpíval dál.
3: Musel mě to přeskočit té Makovici.
1: No, dobře to tam přeskočilo, buďte rád, Vláďovi by to vůbec nepřeskočilo.
2: Ne, mě to neskáče vůbec, ale hlavně ten text měl pokračovat v tom znění, ale nevšimne si, že se blíží, yes.
1: Tam to bylo vlastně jednoduché, ale vy jste tam skočil s tím jendou, vendou, bendou.
2: No, ale o to jste to měl těžší, už zapamatovat si ta jména, že jo?
1: Přesně, a vy jste si to vlastně udělal jako těžší sám pro sebe, jste si řekl, tak když já to... Když já to neznám, jak to pokračuje, tak já si to udělám těžší.
2: Tak zdravíme do Olmika, posíláme dárek. Teď si Ivana Mládka pustíme pěkně celé. My děkujeme za váš telefon.
1: Tak tady Ivan Mládek a Benjo Bent, Ivana Mládka, můžete si zkusit dospívat tuhleto písničku spolu s ním.
2: Ale chápeš to, jak Olomouč byl odvážný, prostě skvělej. Nezastavení.

0: Karlem Kauvcem jste měli možnost mít se prima v těch předcházejících dvou minutách a my věříme, že prima se budete mít i v rámci dopoledního vysílání Country Rádia, které se nezadržitelně blíží.
1: Ano, po 9. hodině, to znamená po zprávách a také informacích o počasí, tu bude Michal Tučný anebo kapela Jelen.
0: Také se vám dobře poslouchá pořád ještě dnešního 12. srpnového rána, přeje Kačka a Vláďa.
2: Country počasí.
3: Dnes bude většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, později místy mírný, severní až severovýchodní.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Čeká nás zajímavá podívaná. Částečné zatmění slunce, které na území Česka nastane dnes večer, bude v mnohem výjimečné. Měsíc zakryje 85 až 87% slunečního kotouče, který se krátce potom začne nořit za obzor. Tím ale nebeské představení nekončí. Po západu slunce budou oblohu křižovat Perseidy, které právě během dnešní noci dosáhnou svého maxima. Stále více Čechů v létě cestuje do Skandinávie. Prodejci letenek odhadují, že celkově by ji letos mohla navštívit až o pětinu českých cestovatelů víc než loni. A to i přesto, že průměrná dovolená ve Skandinávii vyjde o třetinu až polovinu dráž než ta ve Španělsku nebo Řecku. Zvýšený zájem Čechů zaznamenali i majitelé hotelů a penzionů v Alpách. Několikátým rokem po sobě roste zájem také o Polsko. O plánech brněnského stadionu teď Luděk Savana Urbánek.
2: Nový fotbalový stadion za Lužánkami by podle ministerstva kultury mohl mít výšku zamýšlených 37 metrů, pokud by se jeho návrh upravil tak, aby nenarušoval chráněné výhledy na město. Vyplývá to z vyjádření, které zaslala mluvčí rezortu Barbora Šťastná. Podle ministerstva nejde o nesouhlas se stadionem jako takovým, ale o připomínky ke konkrétnímu řešení, uvedla ČTK. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Také na Jičínsku mají problém se suchem.
3: I na Jičínsku se naplno projevují následky dlouhotrvajícího sucha. Říčka Bystřice, protékající Miletínem, výrazně ztrácí vodu a na některých místech zůstaly už jen izolované tůně. Aby ohrožení vodní živočichové přežili, pomáhají dobrovolní hasiči, pracovníci radnice i další dobrovolníci zachraňovat raky, ryby a vzácné mihule říční. Luboš Dvořák, Jičínsko.
0: Sport.
1: Nakonec právě ještě atletika. Výškař Jan Štafela ztroskotal na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu zvládl včera v Birminghamu na podruhé 219 cm. Laťku ve výšce 223 cm už nepřekonal. V celkovém pořadí se vinou horšího zápisu zařadil na dělené 14. místo a poprvé v kariéře se na velké seniorské akci do finále 12 nedostal. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Já vím, co chceš říct. Vůbec jako to nekomentuj, nedívej se na mě tím,
1: já nic neříkám,
0: tím lišáckým pohledem. Ano, když se svlíkáš, krásná písnička, krásná představa v podobě kapely Jelen, to byla jedna z těch písní, která otevřela dnešní dopolední vysílání na Country Radio s časem 9 hodin a 9 minut.
1: Já si myslím, že do určitého věku je to krásný.
0: Když se člověk slíká.
1: No. Takhle, když mluvím o sobě, samozřejmě. Jako u tebe nevím. To je jedno, ale to nebudeme rozebírat. To je, není určitě téma ani náplň této hodiny. Budeme si hodně hrát a budeme si taky hodně povídat o vás a s vámi.
0: Mm-hmm. Čeká nás muzika Mike Denver, v nejbližších chvílích nebude chybět ani Marie Rotrová, anebo třeba také Pavel Bobek. No a pochopitelně budeme tu mít i téma dnešního ranního otazníku.
1: Ano, o vás a s vámi, jak jsem říkala. Tak teď už Mike Denver a tohle to je písnička, kterou do češtiny přespíval Kája Gotů. Mm-hmm.
0: Seasons in the Sun.
1: No, ale on to naspíval, jak se to jmenovalo?
0: Teď si nemůžu, jo, už.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: V tuto chvíli je čas na tom povídat si o tom, jak to máte vy a s čím. No tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Já jsem teď hodně výletovala, chodila jsem hodně po horách jako a do opravdu jako strmých kopců, jaký jsem nikdy v životě nezdolala, tak tentokrát se mi to podařilo. A potkávala jsem spoustu lidí a vlastně jsem si znovu tak nějak jakoby osvěžila takový to výletový povídání s lidmi, které neznáš, anebo minimálně zdravení se.
2: Ano. Jo?
1: Ale musím říct, že to není vždycky jako pravidlem.
2: No, ono záleží také na tom, jaký ten úsek zdolává. Že? Když jde člověk po rovině, po nějaké vrstevnici a potká někoho, kdo jde proti němu.
1: Je to taková procházka.
2: Tak je to taková procházka a padne tam takový jako dobrý den, jo, dobrý den, vy tam
1: jak je to
2: taky,
1: ještě daleko?
2: Ano, jak je to ještě daleko? A teď ti lidé zavřednou do konverzace. Každopádně se nějakým způsobem pozdraví, usmějí se nad sebe, což by měla být taková ta nepsaná norma. Ale pozor, ty jsi řekla, že jsi zdolala nějaké kopce jako velmi prudké, příkré a tak dále. Když jdeš z kopce, to se ti to zdraví, děvče, co?
1: Já šla do kopce, já zdravila
2: no počkej,
1: i do kopce,
2: a ne,
1: ale nevždy se to jakoby setká s tou jakoby kladnou odezvou. No tak jsi se trošku smutnej, trošku ti jako ubere to sil.
2: Já se ani nedivím, já jsem šel jednou z kopce, pozdravil jsem jednoho pána, ten byl takový jako trošičku zavalitější, funěl jako hrom, potil se, lezli mu oči z důlky a říkám dobrý den a měl jsem pocit, že mě tím zbývajícím pohledem, který ještě má v rámci nějakých sil, probodne, protože ten nebyl schopný se odhodlat ani k tomu, aby na mě mávnul.
1: Já to jako rozumím tomu, ale musím říct, že na některých jakoby cestách ti lidé jako zdraví, vlastně skoro každý tě pozdraví, jo. A na některých cestách tě nepozdraví vůbec nikdo a ani ti třeba jako neodpoví. Tak jsem si vždycky říkala, čím to tak je.
2: No,
1: jestli je to tím, že třeba jakoby některé ty vrcholy byly jakoby frekventovanější a tam se podle mě jako méně zdravilo. A tam, kde bylo méně lidí, tak tam se ti lidé jako více jakoby mezi sebou ne až tak družili, ale jakoby bavili, víš?
2: No,
1: prohodili pár slov a to je kamenů, co?
2: No, ano. No, to s tím,
1: no
2: druži-
1: je,
2: to,
1: tak
2: to s tím družením si řekla ano, hezky. Já třeba, když jsem chodil na nějaké tury, tak jsem měl vždycky takový jako vysněný cíl potkat nějakou sličnou slečnu, se kterou bych jako zabředl do nějakého rozhovoru.
1: Jo, ta šla vždycky proti tobě, víte? Já si řekl, tak můžu jít s váma dolů? Já vás dovedu.
2: No, ano, ano, přesně tak. A ona by řekla, že jste to vy, tak pojďte. No, ať nejdu dolů sama, co kdybych upadla třeba. No, takže slečnu jsem nikdy nepotkal, potkával jsem tyhle ty pány korpulentnější, že jo, kteří opravdu jako na ten pozdrav neodpovídali. A mě to zase až tak nemrzí, ale bylo to tím, teď musím omluvit, že šli do toho kopce. Ne?
1: No, tak my se vás dneska chceme zeptat, jestli pak se na výletech s ostatními zdravíte. Ne, když je znáte, tak to je jasný. Ale když je neznáte, jestli řeknete třeba ahoj, mě třeba překvapilo, že se říká ahoj.
2: Mm-hmm.
1: Já jsem vždycky říkala dobrý den, ale když mi někdo řekl ahoj, tak mě to překvapilo, ale vlastně mi to přišlo super.
2: No, je to takový jako vodácký pozdrav, ahoj.
1: No.
2: Takže
1: i horský teď už.
2: Kdo ví, jestli si nešla v nějakém vyprahlém korytu nějaké řeky, kde je absence vody.
1: Tak... Ale dříve tam byly ledovce, takže jako jo, s tou vodou to trošku souvisí.
2: Ano, takže představ si, že jdeš korytem, táhneš tu kánoj a řekneš ahoj, takže můžeš táhnout i do kopců někam.

Milé Country Radio, jako věrný posluchač ti za celou kapelu Texmeni přeju všechno nejlepší k tvým 35. narozeninám. Ještě nám dlouho a hezky hraj. Ahoj, Jarda Čvančara.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Kde se co děje na silnicích i na vlakových kolejích, tak to víme a předáme vám tyhle informace právě v tuto chvíli. Přelouč, Heřmanův, Městec, Jihlava, Horní Cerakev, Frýdek, Místek, Frýdlant nad Ostravicí nebo Dolní Poustevna, Bad Schandau, tak to jsou vlakové výluky platné nejenom pro ten dnešní den. Jak to vypadá na silnicích D46, 33. km ve směru na Olomouc, tam se bouralo, máme tam dopravní nehodu nákladního vozidla. Komplikace čekejte i v Praze v ulici Chodkova nebo Budovatelská. I tam jsou v sobě dva osobní vozy, 2 a 2. Samozřejmě na Pražském okruhu 22. km ve směru na D1, i tam se boural. Tak na sebe buďte opatrní při středě 12. srpna.
2: Country Radio.
3: Na konci světa.
0: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
4: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak jak to máte vy s pozdravy, naši milí posluchači Country Rádia? Je tu čas dovolených, čas výletů, konec konců nebude trvat dlouho, je tu víkend a třeba vyrazíte někam do přírody, do lesů, k vodě nebo někam do hor a určitě se potkáváte s takovými vámi samozřejmě podobnými lidmi, kteří někam vyrazí a teď jdete proti sobě a vy řeknete...
2: A neuhnete.
1: A neuhnete. A vy řeknete, vy řeknete, dobrý den.
2: Uhni.
1: Nebo ano, nebo ahoj. A teď čekáte, že nastane ta odezva a že ten dotyčný vám řekne ahoj nebo dobrý den.

0: ale mnohdy se tak nestane. Nebývá to tedy často, musím potvrdit z vlastní zkušenosti, ale občas se tak děje. No a my se vás právě dnes na to téma chceme na něco zeptat.
1: Zdravíte se na výletech s ostatními? Já jsem se teda hojně zdravila, musím říct. A docela často jsem i doplňovala. Ahoj, jak je to ještě daleko?
0: Ty jsi řekla před chvíličkou takový krásný příběh, ty jsi byla teď někde v Tatrách nebo něco v těch předcházejících dnech a potkala si na nějaké túře nějakého mladého, vysvaleného chlapce, on šel proti tobě, ty se na něj zadívala, on řekl ahoj, babi.
1: To neřek, jako to neřek.
0: Neřek, babi.
1: To jsem vůbec neříkal.
0: Kam jdete, stařenko? Ale řekla ahoj, tak to je velmi příjemné.
1: Tak samozřejmě. Vypadala jsem samozřejmě strhaně a staře. To se mi nestává, vypadám jinak velmi svěže a mladě. Tak jak to máte vy? Zdravíte se na těch výletech s ostatními a ve většině případů vám to přijde naprosto samozřejmé. A ano, tak jsem vás asi nepotkala v minulých dnech.
0: Tak, napsala nám třeba Šárka, ahoj kamarádi, jasně, že zdravím, ne všichni odpoví, ale já vždycky ano, opatrujte se a prýma středu přeji.
1: Tak není samozřejmě potřeba zdravit vždycky, že jo, zvlášť, že v nějakých houfech třeba na sněžku, že tak.
0: Nebo jedeš metrem, že jo.
1: Tam by si se uzdravila. Napsal nám takový Pavel, někdy ano, někdy ne, ale vždycky zdravím, ahoj nebo dobrý den a v zahraničí, grüß Gott. Je to jsem teda dlouho neslyšela.
0: No, tak napsal nám třeba Pavel a to nevím, jestli je teda pozitivní příspěvek. Ne, já nezdravím, mám hlavu sklopenou a jdu.
1: No je tak, když jdeš do kopce, ale jako, tak já třeba, když jsem takhle jako třeba i běžela, jo, skákala po těch kamenech, tak jsem taky koukala radši po kamenech,
0: tak,
1: než po lidech.
0: Mám sklopenou hlavu, jdu do kopce, já to všechno beru, ale potkám proti sobě nohy, jo, a teď vím, že ty nohy...
1: Nemám na to dech prostě, vím, jsem skoro nahoře.
0: Ano, že ty nohy někam vedou a končí u hlavy, která patří nějaké konkrétní osobě.
1: No nechci, já mám dost starostí se sebou, jo. Rozumíš, takže prostě jako já to chápu, ne, že ne jasně, vždycky ano, prostě to... máš sílu na to pozdravit.
0: Tak tady jde o té síle, to je primárně. Opravdu zdravím, napsala nám Eva.
1: No a tu už bychom mohli někoho vyhodnotit.
0: No já tady mám ještě jeden příspěvek, ten se mi hodně líbí, napsal nám Olda. Celý život jsem zvyklý zdravit a to i na výletech či túrách. Kamarád by kdysi dávno říkával, ty tak často zdravíš, až se z toho uzdravíš. No vidíte, je mi 90 let a pořád se cítím zdrav. Doporučuji zdravit.
1: Vidíte? Zdravte a prodloužíte si život.
0: Tak, takže Oldo, ozvěte se nám, máte u nás nějaký moc hezký dárek a děkujeme za vaše příspěvky. Tenhle byl velmi poučný, jo?
1: No,
0: kamarád tak... mi říkával, ty tak často zdravíš, až se uzdravíš. Vidíš to, a Oldovi je 90 let.
1: Tak dobrý den, ahoj, čau, nazdar.
0: Teď už další muzika.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: František Nedvěd a třetí pokus. Je docela možné, že v souvislosti s parasitami, které nám padají už nějaký ten den.
1: Viděla jsem.
0: Ano. Vidíš hvězdu, něco si přeje, že jo, a tak dále.
1: Přála jsem si.
0: Tak, přála si, doufám, že se to splnilo, jako to byly samozřejmě ty výlety do těch kopců. Ale pokud se vám to nepovedlo, tak stejně jako v té předcházející písni, dnes máte další, pokud to bude třetí pokus, tak by se vám to mohlo povést, včetně zatmění slunce.
1: Ano, to nás čeká dneska k večeru, je to někde mezi 19. a 21. hodinou. Brýle na pozorování tohleto zatmění jsou absolutně nedostatkovým zbožím. Na internetu se prodávají za nehorázné sumy, absolutně. Jako úplně nesmysl. Já si myslím, že pokud je nemáte, tak to prostě radši nepozorujte, abyste si nepokazili nějak sítnici, nepokazili očička.
0: No, u nás to nebude zase tak aktuální, spíš jako na Islandu, kam už se vypravila celá řada nejrůznějších badatelů, která se týká samozřejmě, nebo kteří se vztahují k té obloze a vůbec zatmění slunci. A bude to konkrétně na tom Islandu velmi ojedinělý a vzácný. Už tam mají ty přístroje na filmování a na focení, tak uvidíme, jestli se k nám veškeré ty dokumenty a dokumentace a fotografie dostanou.
1: No, já myslím, že určitě dostanou. Já se radši zítra kouknu na nějaké pěkné obrázky.
0: Dobře, ale přes brýle. No tam vlastně nemusíš. Tak my se zase koukneme do našeho playlistu. Tomáš Linka, Marien, to bude to, co nás nejbližší chvíli čeká po desáté v příjemném doprovodu našeho kolegy Milana Šmita.
1: Tak vám přejeme krásnou středu a jestli budete koukat přes brýlky, tak přejeme i hezké koukání k večeru.
0: Karel Zihže, já ji znám, měla na očí brýle, znám zázrak té chvíle, zázrak chvíle zatmění.
2: Country počasí.
3: Dnes bude většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, později místy mírný, severní až severovýchodní.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Řada analytiků uvedla, že v případě odchodu populárního řetězce Tesco ze střední a východní Evropy může jeho pozici nahradit známý polský řetězec Biedronka. Podle několika průzkumů je tento řetězec u Čechů i Slováků stále oblíbenější. Oznámení o zvýšení důchodů dostávají důchodci v elektronické formě. Česká správa sociálního zabezpečení vzkazuje, že o tyto informace stačí požádat jen jednou. Pak už se budou oznámení zasílat automaticky. Svým klientům, tedy důchodcům, je automaticky zasílají pouze do datové schránky nebo po přihlášení na portál České správy sociálního zabezpečení. Jak jdou v Jihlavě opravy silnic, to nám přiblíží kolega Savana.
2: Opravy hlavního průtahu Jihlavou pokračují podle harmonogramu. Dnes končí práce v úseku mezi zoologickou zahradou a křižovatkou s okružní ulicí Uteska. Nejprve se do opravené části vrátí městská hromadná doprava. Pro ostatní řidiče se úsek otevře zítra. Zároveň se uzavřela Žižkova ulice v úseku od spáry opraveného povrchu až po vchod na krajský úřad. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: Co je nového ve Škodovce, to ví Luboš Dvořák, který nahlédl za plot.
3: Za plotem automobilky Škoda se opět investuje do nových staveb a je to vidět i z okolních silnic. Podél tangenty finišuje výstavba velkokapacitních sil, která budou zásobníky biomasy pro parní elektrárnu. Hotova je první část dopravníkového mostu. Zároveň se staví objekt pro nový kotel. Práce postupují bez omezení dodávek energií. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Ještě jeden fotbalový přestup. Fotbalisty Sparty totiž opustila bývalá brankářská jednička Petter Windhall. 28-letý dánský golman zamířil na roční hostování bez obce do italské druholigové Sampdorie Janov. Ještě dodám, že Windhall přišel na Letnou před 3 lety. Kvůli zranění ale od února nechytal. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Tomáš Linka společně s White Star a kapela Marien nám zahájili tuhletu hodinku a to už vás po 10. hodině zdraví z Country rádia Milan Schmidt. Je tady středa s datem 12. srpna a v této hodině nás určitě čeká tulácká stezka s Vítkem Pěkným. Čeká nás ovšem také kukátko Country rádia, které bude, jak jinak, o pozvánce na hezkou muziku. K tomu si budeme vyhrávat Grošáci, John Michael Montgomery, Kateřina Marie Tichá a taky třeba Caroline Carter. Takže příjemný poslech a pojďme prožít hezkou středu.

Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.

Žili v ní králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frauci mor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozvitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště, to všechno je Praha. A navíc hudba, život jenž kypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí, hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bez počet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Festivaly se na nás sypou jeden za druhým a to je dobře, protože si užíváme léto právě před pódii, kde vydáme své oblíbené umělce a jedno takové pódium ožije už zanedlouho, protože se přiblížil festival Muzikanti v Cakli, no a ten má na svědomí Slávek Janoušek, kterého mám teďko na telefonu. Ahoj Slávku.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Tak jak to vypadá s letošním ročníkem? Kdy vlastně bude a na koho a na co se můžeme těšit?
2: Tak letos to bude 41. ročník, to je naprosto neuvěřitelné číslo, jsme začali pátou dekádu, to bych nikdy si nemyslel, jsme v roce 85 začínali. Letos to bude opět v Cakli a bude to dvoudenní a bude to 14. a 15. srpna v Cakli, to je v Ústí nad Orlicí. Je to takové malebné místo u řeky Tichá Orlice a my vždycky začínáme ten pátek 19 hodin.
1: Ano.
2: Vždycky první kapela, která nastoupí, tak zahajujeme vždycky písní Imaginární hospoda.
1: Jo.
2: Ale to musí každý vždycky samostudium, to se nesmí zkoušet a rovno se to hraje. A takhle to padlo na Míru Ošance, poslední šance Míry Ošance.
1: Jo.
2: Pak tam bude... No pak tam vlastně budete i vy, Tomáš Průša Band, kde hraješ na basu.
1: Ano.
2: A pak tam bude taková velmi zajímavá skupina, která se ono si to sedne. Bude tam Jindra Kejak, Marty Johnson a to bude na ten páteční večer.
1: Ano.
2: Končíme vždycky tak, že po tom posledním hraní se udělá zpívaná pod pódiem. To si lidi tam, to se jim tak začalo líbit, že to máme po každé, že končíme zpíváním pod pódiem. No a v sobotu potom 15. budeme od 13 hodin dětské odpoledne, tam jsou divadla pro děti, my jim vždycky zahrajeme taky nějaké dětské písně, jsou tam všechny soutěže pro děti a lezení na stěnu, která tam je
1: k
2: dispozici, střílení z luku a takové věci. A od 17 hodin potom jede ten hlavní hudební program a tam jsou třeba Přístav, Madalen, kdo tam ještě, Líbanda, Alfa Srdec, Vítěz Porty tam vždycky bývá, ale to se tam Vítěz Autorské Porty, skupina Nebe z tebe.
1: Aha.
2: No a pak přijde takové to finále.
1: Ano.
2: A to letos teda bude velice zajímavé, protože se mě podařilo domluvit se s Jirkou Holoubkem, že přijede Spiritual Quartet.
1: Ano.
2: Ale nejenom to, přijede dokonce, přijedou legendy Spiritual Quintetu, Jirka Tichota se Zdeničkou Tichotovou.
1: Hezky.
2: A zahrají za doprovodu právě Spiritual Quartetu a Jirka mi říkal, ale ne, aby to vypadalo, že obnovujeme Spiritual Quintet, tak máme domluvený, že mezi tím právě zahrajeme my s kapelou.
1: Aha.
2: A pak bude ten závěrečný blok se Spiritual Quartetem, kde se samozřejmě rozezní i písničky Spiritual Quintetu taky, takže bude to takový v tom kvintetovským duchu.
1: Jasně, takže
2: a
1: máme.
2: Pak samozřejmě to zpívá na závěr.
1: Pochopitelně. A pak až do neděle třeba můžou zůstat ti, kteří se tam ubytují, kteří tam někde budou stanovat a užít se celý víkend.
2: Ano, to máme takový, jakože v podstatě pódium, louka pro diváky a na konci louky je hned stanový tábor.
1: Slávku, děkujeme za pozvánku. Já myslím, že asi nemusíme posluchačům říkat, kde přesně to je, protože za těch 41 let už si to asi okoukli. To prostě
2: no, tak
1: jako je jasný, ale prostě Ústí nad Orlicí.
2: Ústí nad Orlicí a je to kousek za Ústím, kdo přijíždí autem, tak je to směrem na Letohrad, hned za Ústím se sjede dolů do údolí a tam to je.
1: A je tam krásně, protože já, Slávku, samozřejmě to mohu prozradit, že už jsem u tebe hrál před časem a moc se tam s Tomášem Prušou a celou tou partou těšíme, že se uvidíme. Měj se moc krásně a díky za pozvánku. Ahoj.
2: Tak jo, mějte se pěkně a přijďte, bude určitě krásný počasí a bude to báječná atmosféra.

Hlásí se Karel Wagner. Country Radio má 35 let a já bych rád pogratuloval a poděkoval za ty všechny krásné chvíle, které jsem s tímto rádiem strávil na mých cestách autem po naší krásné zemi. Díky. Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je tady čas na dopravní informace, pojďme se podívat na polodenní výluky. Platí ty samé, co včera, a sice Týniště nad Orlicí, Opočno a Čáslav, Třemošnice. Tam budete všude přesedat na autobusy. Koukám pro vás ještě na kolejích na jednu záležitost, a sice na trati 235 Kutná Hora Zruč nad Sázavou. V úseku Kutná Hora, hlavní nádraží Kutná Hora město, došlo k poruše vozidla a je zavedena náhradní autobusová doprava právě mezi těmito stanicemi, navíc i mezi stanicemi Kutná Hora město Kolín. Prosím, počítejte s tím. No a teď rychle pohled na dálnice. Pražský okruh, 23. kilometr ve směru, kde jedničce hlásí havárii, jsou tam v sobě dvě osobní auta. D0 ještě jednou, 22. kilometr ve směru, kde jedničce dodávka s osobním autem. Tedy dvě havárie poměrně blízko u sebe, takže počítejte asi s možným zdržením. Pak tu mám ještě zprávu z D49, exit 9 ve směru Frišták, výjezd na Bystřici pod Hostýnem. Silnice je tam uzavřena po nehodě, probíhají záchranné vyprošťovací práce, takže i tady počítejte s nějakým tím zdržením, srazil se tam nákladák s osobákem. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha. Country
0: Radio. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50-letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuáckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače i všechny tuláky a tulačky. Dnes vyrazíme na výlet do obce Dolní Brana v Královéhradeckém kraji. Obec Dolní Brana je vstupní branou do Krkonoš a leží na příjezdové cestě z Prahy do oblíbeného lyžařského střediska Špindlerův mlýn. Nejstarší zachovalou památkou v Dolní Brané je historická roubenka číslo popisné 1, pocházející z roku 1747, tedy z období pozdního lidového baroka. Tu obec proměnila schátrající ruiny v muzeum lyžování. Krásná budova prošla v letech 2019 až 2022 kompletní rekonstrukcí a umožnila vznik zajímavého muzejního stavení o třech podlažích, včetně suterénu, sklepa a chléva, který byl upraven do podoby muzejní kavárny. Expozice je věnována celoživotní sbírce lyžařských, sáňkařských a bruslařských artefaktů, které s láskou a zájmem pečlivě shromáždil a opečovával kantor a trenér lyžařů, místní občan pan Aleš Suk. Hlavní výstavní sál je doménou historického vývoje bílých sportů. Najdete tam přes 1000 originálních exponátů od místních výrobců, vyrábějících zimní výstroj a výzbroj pro lyžaře, bruslaře, sáňkaře, bobisty, hokejisty, rychlobruslaře i pro obyčejné smrtelníky, tedy zimní turisty. Co kousek, to nádhera, fortelné bodky nevýjímaje. Nelze nezmínit obzvláště bohatou kolekci lyžařského mazání a vosků. Vystaveny jsou stovky mazadel, výrobky 140 firem ze 3 kontinentů. Mezi exponáty vynikají jak vzácné historické kousky, tak blištivé trofeje a ukázky výzbroje a výstroje, ve kterých závodili a medaile získávali například Bohumil Hanč, Eva Samková, Květa Jeriová či Michal Krčmář. Nejzácnější předmět muzea je křišťálový globus Evy Samkové za prvenství ve světovém poháru ve snowboard crossu. Navštívíte-li muzeum v zimních měsících, můžete využít možnost zapůjčení historické lyžařské výzbroje a vyzkoušet si na svahu za muzeem. Další informace o muzeu lyžování v Dolní Brané najdete například na webu turistické-známky.cz. Prima toulání, pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje tulák Vít Pěkný.

0: Tak tohle byl Owl Hill, vítěz talentu country rádia, písnička Klondike. A než si dáme pozvánky za kulturou a taky předpověď počasí, tak tu mám pro vás opět pozvánku na zítřejší ráno, takže patříte-li k těm, kteří časně vstávají a v 6 hodin už tráví ráno u country rádia společně s dvojicí Láďa Vlach, Katka Čepelíková, tak ať víte, na co se máte těšit.
1: Krásný den všem, co poslouchají country rádio. Přátelé, zítra si budeme povídat o zatmění slunce, o tom, které nás dnes k večeru čeká. Dozvíte se, kdy bude další možnost pozorování a taky si popovídáme o levácích. Kolik jich v populaci je, která ze slavných osobností byla levákem, ale vy to o ní stoprocentně nevíte. Zítra je totiž Mezinárodní den leváctví. Takže zítra ráno v 6 se na vás těší Kačka s Vláďou. Ahoj.
2: Country počasí.
3: Dnes bude většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, později místy mírný, severní až severovýchodní.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla? Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
7: Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho, my Trampové máme svýho Babiho Rivolu. A taky Settlery.
8: Píseň lesa melodii svou roztoulaným srdcím nedá spát.
7: A Brontosaury.

Pacific. A spoustu dalších kamarádů. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Šuňava 2026 se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna na Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Přijeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Colorado Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový oheň. V sobotu 15. srpna od 19 hodin můžete zajít na koncert k výročí kapely Jistém 20 let. V Panské zahradě ve Strakonicích uslyšíte průřez tvorbou této kapely tak, jak šel čas. 43. ročník Kutnohorské kocápky začíná v sobotu 15. srpna ve 13 hodin. V parku pod Vlašským dvorem zahrají kapely Vohuba, Daniel, Strampoty, Robert Křesťan a Trepeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gledli SV a Niagara. A těšit se můžete i na salon Zelenáčů, který zahraje v úterý 18. srpna od 19 hodin a 30 minut v klubu Restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Hezkou zábavu vám přeje Country Radio a Tereza Jandová.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Včera jsem se vracel.

dívám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

35 let country rádia, to mě baví. Co popřát country rádiu k jeho 35. narozeninám? No, mějte se krásně a ať vám to hraje tak pěkně jako dosud. Ahoj, Samson.

0: Jiří Grossman, krásná cover verze Distant Drums, Vzdálené bubny. Před námi je Pokáč se svojí kovbojskou písničkou. Dáme si i Pavla Bobka s Robertem Křesťanem v krásné kombinaci hlasů a v nádherné písničce Ještě není tma. Máme tady pozvánku na festival, který už je také velmi blízko. Lístky na tento festival pak ve 40. minutě zhruba plus minus budeme i soutěžit. Petr Spálený, Jitka Vrbová, Willy Nilsson a nebo třeba zmiňovaný Pokáč už pro vás začínají zpívat a já vám přeji krásné, ničím nerušené dopoledne.
1: Já musím hol...

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla,

0: Rokem Country Rádia.
1: Mám pro vás další pozvánku na velmi tradiční a krásný festival, jmenuje se Újezdské babí léto a tak je jasné, že na telefonu je Jirka Malý, kterého tímto zdravím. Jirko, ahoj.
2: Tak já vás všichni zdravím.
1: No a povídej, Újezdské babí léto, kolikátý už je to ročník?
2: 2 3 vedle sebe.
1: Tak to je moc pěkná tradice, opravdu. 33 let Újezdského babího léta, za těch 33 let spousta parádních kapel, spousta krásných zážitků a nebude to jiné ani tentokrát 21. srpna a 22. srpna, tedy pátek, sobota. Jirko, na koho se můžeme těšit?
2: Takže v pátek tam budou Tak smění, Jirka Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere. Dále pak Slávek Janoušek s kapelou a Copáci.
1: Pátek začínáme v 19 hodin a tahle ta skvělá sestava. A jak to bude vypadat v sobotu 22.
2: V sobotu Jirka Pavlica s Hradištěnem, Epidemie, Forfolk, Tabásek a partia, Sichravo, Žalman a spol, Samson a jeho parta. A měl bych připomenout, že společně se Žalmanem oslavíme jeho narozeniny. Záleží na vás, jestli mu přinesete nějaké dárky.
1: 80, tak to určitě chce oslavu a i na Újezdském babím létě se bude hodně oslavovat. Máme se na co těšit. Jirko, my moc děkujeme za pozvání a v pátek 21. a v sobotu 22. srpna si to pořádně užijeme. Měj se krásně a těšíme se. Ahoj.
2: Ahoj.

your face. It's the truth and the lie. It's to live and to die.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Takže pojďme se podívat na další dopravní informace. Máme tady opět nějaké zprávy z kolejí, opět něco z dálnic pro všechny, kteří někam míří, a začínáme jako tradičně na kolejích. Takže neplánované mimořádné události se teď dotýkají problémů třeba na trati 001 Praha Česká Třebová Přerov Bohumín. V úseku hranice na Moravě Bohumín máme problém, a sice náhradní autobusovou dopravu. Ne, že by to byl velký problém, ale počítejte s přesedáním mezi stanicemi Bohumín hranice na Moravě a hranice na Moravě Bohumín. Pak tu máme zprávy z dálnic pro vás na D0, 16. kilometr ve směru na Ruzyni, tam už problém máme, a to dost velký. Jsou tam dvě havarovaná vozidla, nákladák a osobák jsou tam v sobě. Na D1 na 10,5 kilometru ve směru na Brno ještě větší problém, požár vozidla, neprůjezdné dva jízdní pruhy. Vznítil se tam nákladní automobil, tam počítejte s velkým zdržením. Zpátky na D0, 23. kilometr směrem k D1, dva osobáky v sobě. Tak to jsou ty nejzávažnější věci pro tuto chvíli, alespoň z toho, co tu vidím před sebou. Jinak pochopitelně počítejte s tím, že v místech, kde se nám denně tvoří kolony, se začnou co nevidět tvořit, ale o tom vás budeme informovat. Přejeme vám všem šťastnou cestu a hlavně doražte do cíle naprosto v pořádku, tak jak si představujete.
0: Country Radio. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní. Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho, my Trampové máme svýho Babiho Rivolu.
2: Jumbo jet, vole, odlítá právě včas.
0: A taky Settlery.
3: Píseň lesa melodí svou, roztoulaným srdcím nedá spát.
0: A Brontosaury.

0: spoustu dalších kamarádů. Posloucháme je na Country rádiu a je nám dobře.
1: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
6: Country rádio.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
6: Country.

0: Tak pokud jste poslouchali tuto hodinu Country Rádio pozorně, tak v kukátku Country Rádia jste slyšeli pozvánku na újezdské babí léto, když jsem hovořil s Jirkou Malým a právě s Jirkou Malým budu společně moderovat páteční část tohoto festivalu. To znamená v pátek 21. srpna od 19. hodin do 20. hodiny zahrají Jirka Vondráček, Peťa Kocman a kapela Voko Bere, pak následují Texmeni, potom Slávek Janoušek a kapela a potom Copáci. No a v sobotu 22. program pokračuje a sice pokračuje vystoupením kapel Tabásek a Partia, což je Vítěz Porty, dále potom Epidemie, potom Forfolk, Sichravo, Samson a jeho parta, Žalmana Spol a Jiří Pavlica a Hradišťan. No a přátelé, pro vás je teď připravena soutěžní otázka, když mi zavoláte na číslo 210 323 333 a správně odpovíte na moji otázku, tak získáte dvě vstupenky právě na tenhle ten naprosto skvělý festival. Takže já beru telefon a přeji vám dobrý den, Country Radio.
1: Dobrý den, tady Jana.
0: Dobrý den, Jančo, odkud voláte?
1: Volám auta.
0: No, já myslel jako z jakého místa, jako kde bydlíte, nebo tak nějak.
1: Vonoklasy,
0: jo, jasně. No tak helejte, újezdský babí léto je až u Litomyšle, ale vyplatí se tam vyrazit, protože je to opravdu krásný festival. Takže moje soutěžní otázka zní. V tom sobotním programu z těch kapel je jedna kapela, která byla v letošním roce finalistou talentu Country Rádia. Víte, která to byla?
1: Já jsem teďko neměla možnost vás moc poslouchat.
0: Tak já vám ty kapely přečtu a schválně, jo? Takže Tabásek a Partia, Epidemie, Forfolk, Sichravo, Samson a jeho parta, Žalman a Spol a Jiří Pavlica a Hradišťan.
1: Ježíš, abych to nespletl. Forfolk.
0: Jasně, to je správně, to jsou finalisté, skončili nakonec na druhém místě a je to přesně tak, jak říkáte. Znamená to, že dvě vstupenky jsou vaše, vydržte mi chviličku na telefonu a my jedeme dál, jo?
1: Já děkuju moc.
0: Taky. Díky, díky. Před námi Pavel Dobeš, skvělá cross country a jejich parádní cover verze Let Him Go. A pak si dáme ještě Mirka Hoffmana, Pastor z Little Ford. No a to bude z dnešního dopoledne úplně všechno. Pak už polední menu a věřte, nevěřte, další soutěž.

0: Tantry počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Mírný severní až severovýchodní vítr fouká rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 24 až 30 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Seno se stává cenou komoditou, po které je mezi chovateli hospodářských zvířat velká poptávka. Lidé se zajímají o kvalitu i cenu a pro balíky jezdí i do zahraničí. Balíky s usušenou trávou se staly také cílem zlodějů. Dlouhodobé sucho způsobilo, že sena je letos málo. A tak se po něm hospodáři začali schánět v inzerátech i na sociálních sítích. Balíky od zemědělců mohou skupovat při kupníci, kteří je prodávají dále s vyšší cenovkou. V Česku se v posledních letech rodí historicky nejméně dětí. Přesto plán ministra zdravotnictví umožnit asistovanou reprodukci i ženám bez partnera vyvolává spory uvnitř vlády. Ministerstvo práce a sociálních věcí varuje, že návrh mění dosavadní účel asistované reprodukce a může mít dopady na rodinnou politiku. Podle lékařů, tedy opravdových odborníků, by změna mohla pomoci se stále nižší porodností. Parní vlaky čtyřikrát týdně, kino pod širým nebem, prohlídku depa, výstavu i koncert ve vlaku nabízí v srpnu Jindřichohradecká úzkokolejka. Každý čtvrtek vyjíždí parní jízdy do Kamenice nad Lipou. Ve středu, pátek a v sobotu mohou turisté nasednout na parní vlak do Nové Bystřice. V sobotu 15. srpna si mohou zájemci užít speciální letní kino. Tady je mluvčí provozovatele Markéta Bočková.
2: Lidé se mohou podívat na film Ostře sledované vlaky, a to přímo v prostorách nádraží Hůrky, kam je dovezeme vlakem z Jindřichova Hradce, a zase po skončení filmu se historickými vozy dostanou zpátky na nádraží v Jindřichově Hradci. Myslím si, že tenhle zážitek určitě stojí za to. Kdo je víc technicky zaměřený, tak už teď v neděli 9. srpna se může podívat do několika našich dep, úzkokolejky.
1: Nemocnice mají krve málo a v létě ještě míň. Důvody zná Luděk Savna Urbánek.
3: V létě dárců krve ubývá. Důvodem jsou především dovolené, ale také dočasná omezení po návratu z některých evropských zemí či oblastí, kdy je z preventivních důvodů nutné dodržet stanovenou dobu karantény, po kterou krev darovat nelze. Kroměřížská nemocnice proto zve k odběru krve nové i pravidelné dárce. Luděk Savna Urbánek, Kroměříž.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně znají soupeře pro čtvrté předkolo Evropské ligy. Podrobnosti má náš sporták Petr Plintovič.
4: Plzeň se ve čtvrtém předkole Evropské ligy utká s Červenou zvezdou Bělehrad. Srbský celek vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů, když prohrál oba zápasy s Hapoelem Beerševa. Viktoriáni začnou dvojzápas ve čtvrtek 20. srpna v Bělehradě. Pokud by Plzeň neuspěla, zahrála by si hlavní fázi konferenční ligy.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Takže máme 12 hodin na 9 minut k tomu. Milan Šmid vám přeje krásné poledne, užívejte polední menu, které je před námi. No a já jsem říkal, že nás čeká další soutěž, tak je to jasné. Kdo poslouchá pravidelně, tak ví, že následující tři písně, tedy Nové struny, Hospoda u Taterů, dále Martin Javůrek s Alenou Rycheckou, Měsíc nad Pumpahomou a Honza Vyčitel a Greenhorní Neklonová zpověď. Takže zase skrývají nějaké to tajemství a vy byste to tajemství měli najít. Pokud ho najdete, tak dostanete dvě vstupenky na skvělý český nový film Dovolená v českém ráji, a sice budou to dvě vstupenky do sítě Cinestar, ať bydlíte kdekoliv, tak můžete tam u vás co nejblíže navštívit Cinestar ve chvíli, kdy tam film Dovolená v českém ráji bude, což je vlastně v těchto dnech. A kromě toho dostanete ještě i láhev s logem tohoto filmu plus karty, které byly vyrobeny v limitované edici také k tomuto filmu. Je to vlastně pro vás takové připomenutí toho, až budete třeba na dovolené, že jste odcestovali a viděli jste tenhle ten film ještě předtím a pobavili jste se třeba, když jste vyhráli v Country rádiu. Takže telefonní číslo 210 323 333 sem k nám je připraveno pro vás, ovšem až po odehrání té třetí písně, protože teď ještě nemůžete tušit, co je tím společným znakem. Tak poslouchejte, zkuste hledat a jestli rádi chodíte do kina, tak tahle ta soutěž je přímo pro vás.

0: Dohrál a dospíval Honza Vyčítal z Greenhorny Neklaunova zpověď a my budeme teď pátrat po tom, co bylo společným znakem třech písní, které jsme poslouchali. Musím říci, že trampové mají malinko výhodu dnes, protože je to záležitost především trampská, no ale kdo ví, možná, že to budete vědět, i pokud třeba zrovna nejste přímými trampy. Tak někdo zkouší volat, tak uvidíme. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Halo, halo?
1: Ano?
0: No, dobrý den, tady je Milan Country Radio, kdo se dovolal?
1: Tady Láďa.
0: Dobrý den, Láďo, zdravím vás.
1: Já si myslím, že jsou to hospody u Rozvědčíka, u Tetauru na křižárně a u Tateru.
0: Přesně tak, přesně tak. A řekněte, navštívil jste některou z nich?
1: No, u Rozvědčíka jsem byl, u Tateru jednou. Aha. A tam ty ne.
0: Jasně, jasně. No tak máme stále ještě dost času na toto dohnat, ale každopádně jisté je, že já vám tleskám, je to skutečně tak. Jsou to slavné trampské hospody. Konkrétně nám šlo o ty tři, které byly i víceméně v názvech, a sice u Tateru, dále Pumpa Homa a také u Rozvědčíka. Přesně tak.
1: Já myslím, že Pumpa Homa, že je osada, to jsem si...
0: Abych vám pravdu řekl, čerpám z toho, co tady mám před sebou, takže trošku taky bych nevěděl, ale vy jste to odpověděl správně a to je důležité v tuhle chvíli. Helejte, mám pro vás dvě vstupenky. Dovolená v Českém ráji, film, který je vlastně takovým, nechci říct úplně lehkým, ale takovým příjemným letním.
1: Jo, víte,
0: slyšel jste to, no tak víte přesně, skvěle obsazeno a vy budete u toho, tak já vám moc gratuluju, doufám, že se vám film bude líbit, že se užijete a za chviličku vám řeknu, co a jak, jo? Vydržte mi na telefonu.
1: Dobrá, díky.
0: Taky, vůbec není zač. My máme ještě nějaké lístky, přátelé, je středa, tak já myslím, že do pátku nám to ještě vyjde. Do pátku budeme dál soutěžit, ale pokud neradi soutěžíte a přesto byste rádi film viděli, no tak teď je právě ten správný čas, kdy můžete v síti CineStar navštívit v premiérách tenhle ten film, který je podle toho, co jsem slyšel, a slyšel jsem to už od spousty lidí, opravdu skvělý. Já sám jsem ho ještě neviděl, ale velmi brzo to napravím. Tak a pokračujeme dál, před námi pokračování poledního menu. Takže Ivan Mládek, Voko Bere, Tony Linhart a nebo třeba Tomáš Linka a Přímá Linka. Příjemný poslech.
2: Polední menu na Country Rádiu.

Milé Country Radio, narodil jsi se přesně v polovině mého dosavadního života, tak ti do těch dalších 35 let přeju všechno nejlepší. Doufám, že se tady ještě za 35 let sejdeme. I když, já nevím, ale ty určitě. Vašek Vidra.

0: Tak to byl Tomáš Linka s Přímou linkou, když milenky pláčou, píseň, kterou známe dobře samozřejmě i v podání mistra Karla Gotta, ale my jsme si dali teď v té verzi, kterou zpíval Tomáš Linka. Tomáš Linka, který má velmi příjemně posazený hlas s ohledem na písně Johna Denvera, takže myslím, že tahle ta kombinace se úplně krásně nabízí a tak jsme ji využili a užili jsme si tuhle tu píseň. Než si dáme AG Fleck a Vítr Safian, tak mám pohled do kalendáře, 12. srpna, je to celkem jasné, svátek slaví Klára, tak jako každý rok. Takže všem Klárkám, kterých je opravdu hodně kolem nás, přejeme všechno nejlepší a posíláme moc hezkou písničku, kterou jsem před chviličkou zmiňoval. Jinak pro vás všechny, kteří právě teď obědváte, dobrou chuť.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra.

Čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

Posloucháte polední menu a není úterý v tandemu, to znamená, že je to hodinka plná české muziky. Logicky tedy nemůžete slyšet americkou country, ale jestli byste si ji poslechli rádi, pak mám pro vás dobrou zprávu. Dnes je středa a znamená to, že po 19. hodině vás čeká Country Time a to je pořad, který pravidelně připravuje Miloš Keller a to je pořad, který je právě o americké country. Takže stará i nová hitparáda, nějaké novinky, zkrátka a dobře, pokud máte rádi tenhle ten typ muziky, nezapomeňte zesílit Country Rádio dnes v 19 hodin.

0: veselý. Polední menu je u konce, já bych rád popřál dobrou chuť všem, kteří ještě obědvají a pozval vás už na tu příští hodinu, kterou zahájí Michal Tučný a také Hobousáci, takže klasika v Country Rádiu. Do té doby pochopitelně předpověď počasí a také další zprávy Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Mírný severní až severovýchodní vítr fouká rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 24 až 30 stupňů Celsia.
3: Prej řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
4: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
5: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
6: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Susana. Jenom, jak se jmenovala? Ona měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
7: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
6: A mám to. Díky Country Rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
7: Zuzano.
6: Country Rádio, vzpomínky, které nevyblednou.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Řada analytiků uvedla, že v případě odchodu populárního řetězce Tesco ze střední a východní Evropy může jeho pozici nahradit známý polský řetězec Biedronka. Podle několika průzkumů je tento řetězec u Čechů i Slováků stále oblíbenější. Oznámení o zvýšení důchodu dostávají důchodci v elektronické formě. Česká správa sociálního zabezpečení vzkazuje, že o tyto informace stačí požádat jen jednou. Pak už se budou oznámení zasílat automaticky. Svým klientům, tedy důchodcům, je automaticky zasílají pouze do datové schránky nebo po přihlášení na portál České správy sociálního zabezpečení. Jak jdou v Jihlavě opravy silnic, to nám přiblíží kolega Savana.
2: Opravy hlavního průtahu Jihlavou pokračují podle harmonogramu. Dnes končí práce v úseku mezi zoologickou zahradou a křižovatkou s okružní ulicí u Teska. Nejprve se do opravené části vrátí městská hromadná doprava. Pro ostatní řidiče se úsek otevře zítra. Zároveň se uzavřela Žižkova ulice v úseku od spáry opraveného povrchu až po vchod na krajský úřad. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: Co je nového ve Škodovce, to ví Luboš Dvořák, který nahlédl za plot.
3: Za plotem automobilky Škoda se opět investuje do nových staveb a je to vidět i z okolních silnic. Podél tangenty finišuje výstavba velkokapacitních sil, která budou zásobníky biomasy pro parní elektrárnu. Hotova je první část dopravníkového mostu. Zároveň se staví objekt pro nový kotel. Práce postupují bez omezení dodávek energií. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Ještě jeden fotbalový přestup. Fotbalisty Sparty totiž opustila bývalá brankářská jednička Petter Windhall. 28-letý dánský golman zamířil na roční hostování bez obce do italské druholigové Sampdorie Janov. Ještě dodám, že Windhall přišel na Letnou před 3 lety. Kvůli zranění ale od února nechytal. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Dostali jsme se za 13. hodinu a přesně tak, jak jsem sliboval, Michal Tučný a Hobousáci všechno zahájili. Před námi další nadílka parádní muziky z těch amerických interpretů, třeba Kris Kristofferson anebo Alan Jackson, z těch našich oblíbených Vaby Daněk anebo Tex-Meni s Vrátilou Vyskočilem, a nebudou chybět ani talenti country rádia. Eliška Kotlínová bude zpívat svoji písničku, soutěžní písničku, se kterou soutěžila právě v Talentu. No a když jsme u Talentu, tak v Kukátku se ozve hlas dalšího účastníka Talentu, a sice Tomáše Bartouška se skupinou Paralela, který nás pozve na festival, který připravují. Takže to je výhled na to, co nás čeká v nejbližších chvilkách. Teď si dáme Alana Jacksona.

Milé Country Radio, jako věrný posluchač ti za celou kapelu Texmeni přeju všechno nejlepší k tvým 35. narozeninám. Ještě nám dlouho a hezky hraj. Ahoj, Jarda Čvančara.

0: Kátkem Country Rádia.
1: Festivalová sezona pokračuje dále, já mám na telefonu další pozvánku, ovšem pochopitelně musím nejprve zdůraznit, že pozvánka bude od chlapíka, kterého dobře znáte, je to můj kamarád a taky vítěz talentu Country Rádia Tomáš Bartoušek, takže kapela Paralela. Ahoj Tome.
2: Ahoj Milánku, já tě zdravím a zdravím samozřejmě posluchače Country Rádia.
1: No hele, volám ti Tome, protože vím, že už vlastně se blíží poměrně dost rychle festival, který s kapelou děláte, tak povídej, o co konkrétně jde a na koho se můžeme těšit a tak.
2: Máš pravdu, Manku, blíží se náš tradiční, už vlastně tradiční Orion Fest, jehož sedmý ročník teďko už proběhne a bude to v sobotu 22. srpna o 3 hodin tradičně na osadě Orion ve Hvožďanech u Bechyně. Krásný prostředí přímo na břehu řeky Lužnice.
1: Paráda, krásný místo, v Bechyni je nádherně. Nakonec i kapela, která tam hraje, myslím, že bude z pravého břehu Lužnice. Aspoň se tak jmenuje, já nevím, no tak povídej.
2: Už vím, na co narážíš, na kapelu Pravý břeh, která tam bude. Jsou to novici na našem festivalu a je to vltavotýnská kapela a letos vyhrála regionální soutěž Bounický dřeva, která je tady velice oblíbená, taková prestižní, country folková, takže se na ně strašně moc těším. No.
1: Takže jsou spíš teda od Vltavy, než od Lužnice jsou spíš teda.
2: Je to určitě.
1: Jo. No tak ne, to jsme tak dali na odlehčení, takže vítěz Bohunického dřeváku 2026, Pravý břeh, ale budou tam i další kapely, tak povídej, na koho se tam můžeme ještě těšit.
2: Určitě bude tady Černokostelický funebráci, to zní hezky. Samozřejmě uzavře to tradičně Randál Hostomický. Pak tady bude kapela Ve dvou, což je Míra Baldrych a Pavel Pazourek, písnička s Míra Baldrych. Si myslím, že to je taky skvělý duo, co jsme tak mohli slyšet. A pak tady mám jednoho speciálního hosta, na kterého se strašně moc těším. A tím je Tomáš Průša, to asi nemusím posluchačům představovat.
1: Určitě
2: na Country Rádiu, taková stálice už. A na to se teda moc a moc těším.
1: Je potřeba říct ale, že tam nejedeme jako celá kapela, nesnad proto, že bychom s Tomášem nechtěli kamarádit, ale je to proto, že já zrovna moderuji jiný festival a tak nějak se nám to časově nesešlo. No. Takže tam
2: určitě,
1: bude sám s kytarkou, ale i to je parádní, protože jeho písničky jsou, jak já říkám s oblibou, samonosné. To znamená, dají se zahrát i s kytarou a nebo třeba s celou kapelou.
2: Přesně tak. A přesně z tohle důvodu jsem si Tomáše pozval a těším se moc na něj.
1: No dobře, tak to je všechno v pořádku, co jsi říkal, ale počkej, pořádající kapela ta nezazněla zatím.
2: Pořádající kapela Paralela, ta tam bude samozřejmě určitě.
1: Jo. Takže normálně všechno v pořádku, budete tam
2: určitě,
1: s celou kapelou,
2: určitě.
1: Takže ti, kteří pamatují vlastně vaše vítězství v talentu Country Rádia, tak si to mohou připomenout a přiletět tak jako vítr si s vámi užít pomalu.
2: Já bych byl moc
1: festival. Hele, a prosím tě, jak je to tam ještě, když by někdo přijel a chtěl si dát pivko, je tam možnost nějak přespat?
2: Určitě,
1: tak,
2: je tam veliký parkoviště na louce, je tam možnost ubytování, takže s tímhletím vůbec není žádný problém. Myslím si, že to bude fajn, celý den se bude grilovat.
1: Jo.
2: A říkám, stage je 50 metrů od Lužnice, tak kdyby to někoho třeba unavilo, může se osvěžit a vrátit se zpátky. Takže je to krásný prostředí a myslím si, že to bude hezký festival.
1: Takže osada Orion, Hvožďany u Bechyně a ještě jednou připomeň tedy, kdy, od kolika hodin?
2: Je to v sobotu 22. srpna o 3 hodin. Je to, jak jsme říkali, Hvožďany u Bechyně, přijedete do Hvožďan a značky už vás navedou přímo k vodě.
1: Dobře.
2: Na místo konání.
1: Tome, díky za pozvánku, měj se hezky, ahoj.
2: Milánku, měj se hezky a zdravím posluchači Country Rádia. Mějte se fajn.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je právě 13.30, koukám na trať 171, Beroun, Praha, hlavní nádraží, v úseku Praha, Smíchov, Praha, Radotín je provoz omezen a může docházet ke zpoždění vlaků. Jinak některé vlaky jsou odřeknuty, některé vlaky jsou také odkloněny a je to poměrně velký počet vlaků, takže sledujte pozorně pokyny dopravce, ať se dobře zorientujete. Na D0, tedy na Pražském okruhu, na 62,5 km ve směru k D10, máme srážku osobního a dodávkového vozu, počítejte se zdržením. Na D1 na 360. kilometru ve směru na Polsko je komunikace dočasně uzavřena, probíhají záchranné a vyprošťovací práce po havárii motorky a tam je to se zraněním, takže zasahují složky IZS, tak počítejte se zdržením. No a to jsou takové ty dvě nejvážnější zprávy, jinak už jsem avizoval, že se nám určitě začnou tvořit kolony, tak zatím to není nikterak hrozivé, ale přeci jen okolo toho 196. kilometru na dálnici D1, počítejte s hustějším provozem, ale jak říkám, zatím tam není hlášena nějaká situace, která by byla alarmující. Horší to už začíná být na D5, tam zhruba na 4 kilometrech ve směru na Prahu už se vytvořila kolona vozidel a předpokládá se, že se bude prodlužovat, takže počítejte se zdržením na příjezdu do Prahy po dálnici D5.
2: Country Radio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country Radio.
6: Včera jsem se vracel z vantu domů. Utahanej starý línej chlap.

0: zase vrátíme domů. Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

Skvělá kapela Malina Brothers nám zahráli ve vysílání Country Rádia mezi 13. a 14. Teď je 38 minut po 13. hodině. Mě naskočil festival ve Slapcích, kde Malina Brothers hráli. Měli velký úspěch, jak by ne, prostě jim to šlape a hraje jim to náramně, však jsou to také muzikanti. Další dobrý muzikant, další skvělý muzikant přijde zítra ráno nebo zítra dopoledne na dopolední kávu. Já už vás chci teď upozornit, že pokud budete zítra poslouchat Country Rádio, tak v 11 hodin si dáme kafičko s Honzou Nedvědem mladším. On něco připravuje, přijde nás pozvat, navíc mi přinese CDčko, které já následně potom v nějakém dalším týdnu představím jako album týdne, protože jde o novinku právě Honzy Nedvěda mladšího, takže máme se určitě na co těšit, jak co se týče muziky, tak i povídání a pochopitelně se nezapomenu zeptat i na nějaké další připravované koncerty, třeba ve spolupráci s Vojtou Nedvědem, kterého mimochodem za chviličku uslyšíme také v jeho písničce Děda. Ale to všechno až zítra mezi 11. a 12. hodinou, tak si to prosím nenechte ujít. No a teď pokračujeme dál. Před námi je další muzika, když se dívám, co nás čeká ještě do konce hodiny, tak třeba teď Fešáci, zmiňovaný Vojta Nedvěd, ale taky třeba Rekonvalescence nebo Jitka Vrbová. Dobrý den.

Milé Country Radio, k tvým 35. narozeninám ti přeju spoustu dobré muziky, hodně posluchačů, velmi silné vlny a minimálně ještě 100 let. Všechny posluchače Country Radia zdraví Vojta Nedvěd.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal.

0: Dnes je, přátelé, 12. srpna, vlastně dá se říci, že máme prakticky 3/4 prázdnin za sebou, ale ještě zdaleka nekončí festivalová sezona, to znamená, budeme vás dále zvát na hezkou muziku, budeme vás dále zvát na hezká místa a budeme rádi, když se budeme potkávat. Za chviličku v kulturních pozvánkách Tereska přinese nabídku na nejbližší dny, třeba si tam něco vyberete. Do té doby ještě také ovšem pozvánka na zítřejší ráno a předpověď počasí.
1: Krásný den všem, co poslouchají Country Radio. Přátelé, zítra si budeme povídat o zatmění slunce, o tom, které nás dnes k večeru čeká. Dozvíte se, kdy bude další možnost pozorování a taky si popovídáme o levácích. Kolik jich v populaci je, která ze slavných osobností byla levákem, ale vy to o ní stoprocentně nevíte. Zítra je totiž Mezinárodní den leváctví. Takže zítra ráno v 6 se na vás těší Kačka s Vláďou. Ahoj.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Mírný severní až severovýchodní vítr fouká rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 24 až 30 stupňů Celsia.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
7: Tomáš Linka, Čár Karesková, Rostia Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší v pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj v hostinci U Miluny v Hošticích u Volině. Tak jedem!
2: Pozvou vás do dávek.
8: Severní vítr je krutý.
2: Vrátí vás do mládí.
9: U stánku na levnou krásu postávaj a smějou.
2: Přinesou lásku.
10: Mám vás strašně rád.
2: České písničky
11: odhazují dál
2: na Country Radio.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Šuňava 2026 se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna na Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Přijeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Colorado Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový oheň. V sobotu 15. srpna od 19 hodin můžete zajít na koncert k výročí kapely Jistem 20 let. V Panské zahradě ve Strakonicích uslyšíte průřez tvorbou této kapely, tak jak šel čas. 43. ročník Kutnohorské kocápky začíná v sobotu 15. srpna ve 13 hodin. V parku pod Vlašským dvorem zahrají kapely Vohuba, Daniel, Strampoty, Robert Křesťan a Trepeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gledli SV a Niagara. A těšit se můžete i na salon Zelenáčů, který zahraje v úterý 18. srpna od 19 hodin a 30 minut v klubu Restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Hezkou zábavu vám přeje Country Radio a Tereza Jandová.
0: Pěta 30 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Čas pokročil, už jsme za 14. hodinou, abych dostal tomu, co jsem říkal před celou, a sice, že vás budeme i nadále zvát na pěkná místa a na hezkou muziku, tak v Kukátku Country Rádia hned přináším doplnění kulturních informací, a sice o festival, který připravuje muzikant, nám velmi dobře známý, náš kamarád Zdeněk Vřešťál. No a ten tomu rozumí, takže počítejte s tím, že festival, na který vás pozve, bude stát za to. Kromě toho ovšem také přijde Tulácká stezka, na to nesmím zapomenout, no a z muziky Willie Nelson, Mirek Hoffman, Tony Joch a třeba Pavel Bobek. Hezký poslech.

0: rokem Country Rádia.
1: Je to neuvěřitelné, jak to letí. Mně se zdá, že nedávno jsem mluvil se Zdeňkem Vřešťálem a zval nás na svůj festival. No a už to bude asi rok, jak to tak vypadá. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak to je teda? Letí to rok?
2: Letí to jak blázen.
1: To je něco, člověče. Tak nás pozvi, no, zase, co tam máš, kdy to máš, kde to máš a tak, kdy to znáš.
2: Já to mám krásný, tady v Nových Dvorech u Kutné Hory se koná už čtvrtý ročník novodorského minifestu, který se koná v Panské zahradě u kostela svaté Anny. Hmm. Je to tam nádherný, je tam spousta místa na stanování, parkování a na výborný muzikanty. Vystoupí například Robert Křesťan s Druhou trávou, nebo kapela Cop, nebo Můj neřeš, Hřích, Pouta, Jindra Keják, Marty Johnson a další.
1: Tak to je parádní obsazení. Takže říkáš Nové Dvory u Kutné Hory, já jsem tam byl, ale na jiné akci, to bylo to zpívání, ale tohle to je tedy festival, tak ještě možná asi řekni, kdy, od kolika hodin a jak to přesně najdeme?
2: Je to 22. srpna v sobotu, ale už od 15 hodin. A já jsem to tam rozhodil tak, že vždycky je méně známá kapela, známější a tak dále. Takže například Cop už hraje od 5 hodin odpoledne. Jo, a takhle se to střídá, aby si zahráli i ty méně známí. Dopřejme jim to.
1: No jasně.
2: A je to na té Panské zahradě, je to prostě v Nových Dvorech, tam to je označený. Parkování zadarmo, stanování zadarmo. Dobrý občerstvení a tak dále. Jasně. A jako vždycky, bude to pěkný.
1: Všechno, co k tomu patří. Tak jo, říká Zdeněk Vřešťál, takže ještě jednou. Nové Dvory u Kutné Hory 22. srpna od 15 hodin v Panské zahradě. Řekl jsem to správně?
2: Výborně.
1: To jsem rád. Tak ať to všechno vyjde, měj se krásně, Zdeňku, ahoj.
2: Díky moc, ahoj.

Ona se smála, on držel to GPS v hlavě.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak zase pár dopravních informací. Nejprve koleje na trati 171 Beroun Praha hlavní nádraží v úseku Praha Smíchov Řevnice je zásah složek záchranného systému. Počítejte s odřeknutím některých vlaků. Máme tady zprávu z dálnic a není to milá zpráva, docela se bourá. Na pražském okruhu 62,5 km ve směru k D10 je v sobě osobní auto a dodávka. Počítejte se zdržením. D35 284,5 km ve směru na Olomouc, i tady se srazila dvě osobní auta. D0, exit 59, nákladňák s osobákem v sobě a pak je tu ještě zpráva z D5, 96. km ve směru na Plzeň. Pozor, předmět na vozovce, nevím přesně, co tam leží anebo co se tam nachází, ale průjezd je pouze se zvýšenou opatrností. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače i všechny tuláky a tulačky. Dnes vyrazíme na výlet do obce Dolní Braná v Královéhradeckém kraji. Obec Dolní Braná je vstupní branou do Krkonoš a leží na příjezdové cestě z Prahy do oblíbeného lyžařského střediska Špindlerův mlýn. Nejstarší zachovalou památkou v Dolní Brané je historická roubenka číslo popisné 1, pocházející z roku 1747, tedy z období pozdního lidového baroka. Tu obec proměnila schátrající ruiny v muzeum lyžování. Krásná budova prošla v letech 2019 až 2022 kompletní rekonstrukcí a umožnila vznik zajímavého muzejního stavení o třech podlažích, včetně suterénu, sklepa a chléva, který byl upraven do podoby muzejní kavárny. Expozice je věnována celoživotní sbírce lyžařských, sáňkařských a bruslařských artefaktů, které s láskou a zájmem pečlivě shromáždil a opečovával kantor a trenér lyžařů, místní občan pan Aleš Suk. Hlavní výstavní sál je doménou historického vývoje bílých sportů. Najdete tam přes 1000 originálních exponátů od místních výrobců, vyrábějících zimní výstroj a výzbroj pro lyžaře, bruslaře, sáňkaře, bobisty, hokejisty, rychlobruslaře i pro obyčejné smrtelníky, tedy zimní turisty. Co kousek, to nádhera, fortelné bodky nevýjímaje. Nelze nezmínit obzvláště bohatou kolekci lyžařského mazání a vosků. Vystaveny jsou stovky mazadel, výrobky 140 firem ze 3 kontinentů.

O muzeu lyžování v Dolní Branné najdete například na webu turistické-známky.cz. Prima toulání, pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje tulák Vít Pěkný.

Ahoj, tady Milan Krbec a Zelenáči. Já musím popřát a musíme popřát Country Rádiu, který letos slaví krásný vlastně poloviční jubileum, protože já měl 70 a Country Rádio má půlku 35 a to je krásný. Mě když bylo 35, to jsem byl v tom nejlepším období. Takže Country Rádio, držte se, hrajte takhle skvěle, jak hrajete a moc vám přejeme do dalších let hodně, hodně spokojených posluchačů. Ahoj!

Malý už sedmej den. Když jsem si vyjel sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmej den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil mindat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýmata. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

A pak přišel den, kdy potok čistý zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal. A náš trafer zas u chaty benžo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

0: Tak to bychom měli, středa se dostala před 15. hodinu, já se s vámi budu loučit, přátelé, přichází Miloš Keller po 15. hodině, se kterým budete nejen do písniček na přání, ale také v pořadu Country Time, který pro vás na dnešní den připravil, pak pochopitelně i večerní vysílání plné krásné muziky, no a zítra v 10 hodin dopoledne opět naslyšenou. Teď si pojďme dát předpověď počasí a další zprávy Country Rádia. Hezký den.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Mírný severní až severovýchodní vítr fouká rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 24 až 30 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Čeká nás zajímavá podívaná. Částečné zatmění slunce, které na území Česka nastane dnes večer, bude v mnohem výjimečné. Měsíc zakryje 85 až 87% slunečního kotouče, který se krátce potom začne nořit za obzor. Tím ale nebeské představení nekončí. Po západu slunce budou oblohu křižovat Perseidy, které právě během dnešní noci dosáhnou svého maxima. Stále více Čechů v létě cestuje do Skandinávie. Prodejci letenek odhadují, že celkově by ji letos mohla navštívit až o pětinu českých cestovatelů víc než loni. A to i přesto, že průměrná dovolená ve Skandinávii vyjde o třetinu až polovinu dráž než ta ve Španělsku nebo Řecku. Zvýšený zájem Čechů zaznamenali i majitelé hotelů a penzionů v Alpách. Několikátým rokem po sobě roste zájem také o Polsko. O plánech brněnského stadionu teď Luděk Savana Urbánek.
2: Nový fotbalový stadion za Lužánkami by podle ministerstva kultury mohl mít výšku zamýšlených 37 metrů, pokud by se jeho návrh upravil tak, aby nenarušoval chráněné výhledy na město. Vyplývá to z vyjádření, které zaslala mluvčí rezortu Barbora Šťastná. Podle ministerstva nejde o nesouhlas se stadionem jako takovým, ale o připomínky ke konkrétnímu řešení, uvedla ČTK. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Také na Jičínsku mají problém se suchem.
3: I na Jičínsku se naplno projevují následky dlouhotrvajícího sucha. Říčka Bystřice, protékající Miletínem, výrazně ztrácí vodu a na některých místech zůstaly už jen izolované tůně. Aby ohrožení vodní živočichové přežili, pomáhají dobrovolní hasiči, pracovníci radnice i další dobrovolníci zachraňovat raky, ryby a vzácné mihule říční. Luboš Dvořák, Jičínsko.
0: Sport.
1: Nakonec právě ještě atletika. Výškař Jan Štafela ztroskotal na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu zvládl včera v Birminghamu na podruhé 219 cm. Laťku ve výšce 223 cm už nepřekonal. V celkovém pořadí se vinou horšího zápisu zařadil na dělené 14. místo a poprvé v kariéře se na velké seniorské akci do finále 12 nedostal. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude. Pomalu šel rok

Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je odpolední vysílání Country Rádia. Další hodinku zahájili Babi, Daněk a Pozdní sběr. A co se týče muziky, v ní budou pokračovat Ivan Černý. Jakkoliv máme pár minut po 15, tak už popřeje dobrou noc Ireno. A také Beatles tady budou s nahrávkou Yesterday. Pavel Dobeš, Valdemar Matuška, Beyoncé nebo Nezmaři. Těhle všichni budou hrát a zpívat. V kukátku se dozvíte o tom, co je to Pony Express a dopravní informace v půl. Tohle všechno na nás čeká, přeji příjemný a osvěžující poslech.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď paní Ludmila Tošovská z Western klubu. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, taky zdravím.
1: A já vím, že pořádáte jízdu Pony Expressu. Co to je a pro koho to je? Pozvěte naše posluchače, přibližte jim to trošku.
2: Chtěla bych se vás pozvat na 42. jízdu Evropského Pony Expressu, která jede letos z německého Rüteborku 13.8. v 6 hodin ráno a projíždí vlastně Českou republikou a končí na Slovensku a v Bratislave a v Cení a v Polsku. Jízda Pony Expressu je vlastně známa tím, že to byla jízda v Americe, kde z východu na západ jeli jezdci s poštou. A u nás se to vlastně v roku 1984 vlastně založil Jindra Bílek s našimi chlapami na Moravě a udělali historickou jezdu z Míšku pod Brdy do Sudolu nad Odrou, která se vlastně historicky... Letos je to 42. jízda. Darí se nám to, takže jsme strašně rádi, že se zapojili aj slovenské jezdy, polské jezdy a německé jezdy. Mm-hmm.
1: Trasa je to docela dlouhá, takže asi nebudeme vyjmenovávat, kdy Pony Express bude, ale kde se dá dohledat ta trasa? Webové stránky?
2: Ta trasa se dá dohledat na stránkách Československého Pony Expressu, ale to je www.ponyexpress.cz. Tam je celá historie vlastně Pony Expressu, jak našeho, tak amerického a vlastně jsou tam aj předávky. A já bych se vás ráda pozvala do Opavy a do Sudolu, kde my vlastně máme otevřenou aj poštovní úřad, kde si můžete koupit historické pohlednice a letos aj historické známky, které vlastně jsme vydali v 40. výročí Pony Expressu a je to rarita, která už nikdy nebude.
1: Takže pozvánka na Severní Moravu v tuhle chvíli také. Tak já popřeji, aby Pony Express úspěšně projel celou svoji trasu, aby měl hodně účastníků a děkuji za tuhle informaci paní Ludmile Tošovské z Western klubu.
2: Já taky děkuji za zveřejnění a zdravím všechny posluchače Country Rádia, které máme strašně rádi.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Nezmařila předtím zpěvačka Beyoncé nás dovedla až k dopravním informacím v této hodině. D8 ve směru na Ústí nad Labem od Prahy. U Kralup na 9. kilometru začíná kolona, která se rozjíždí za omezením na 13. kilometru. D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy na 40. kilometru je zúžení, kolona je zhruba na 20 minut. V Praze problémy ve Kbelské jako obvykle, ale kolony jsou tak dlouhé. Začínají na Černém mostě a pokračují přes Novopatskou, eventuálně ze Zdola z Hloubětí. D5 má také kolony na dojezdu do Prahy, rozjíždí se to až na Pražském okruhu za Ořechem. Počítejte s pomalou jízdou také na magistrále. Pracuje se jak u hlavního nádraží, tak na Hlávkově mostě. A regulují se vjezdy do tunelu Blanka, počítejte s kolonami na všech přístupových komunikacích k tomuto tunelu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava. Směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
2: Country Radio.
3: Písničky jsou šperkovnice, do kterých si ukládáme stovky vzpomínek.
4: Zítra se vrátí,
3: Vzpomínek, které se nám vybaví ve chvíli, kdy zaslechneme tu starou dobrou melodii.
5: Všude, kam se podívám, tam slyším její.
3: To je kouzlo písniček, které máme rádi.
5: Každé město jinou písní zní.
6: Zvláštní znamení Woodcraft.
3: A taková kouzla umí Country Radio.
0: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
7: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
8: Jo.
7: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
9: Škoda lásky.
10: No to je super.
11: Já myslím, že na bylo nejlepší.
9: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak, kdo nám na vlnách country rádia hraje a zpívá? Tohle byla skupina Alabama, nahrávka s názvem High Cotton. Písnička vyšla v červenci 1989 a od roku 2005 je kapela v countryové síni slávy. Za chvilku Naďa Urbánková nebo Michal Tučný. Teď v tuhle chvíli také upozornění na to, že pokud pojedete s naším narozeninovým vlakem a poznamenávám, že musíte mít vouchery, protože další vouchery už nejsou a nebudou

0: teď už Naďa Urbánková a Country Beat.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

Milé Country Radio, tady Michal Horák a chci ti popřát minimálně dalších 150 tisíc let. Když už teď slavíš 35, tak už je to jenom kousek. Spoustu skvělý muziky a skvělých posluchačů a děkuju ti za všechno.

0: A je tu skoro 16. hodina, 16. bude úplně, až Tomáš Adamec přečte informaci o počasí. No a potom po 16. zpravodajství. Dál potom, co se týče muziky, Pavel Bobek a Robert Křesťan nebo Epidemie. A to další vám prozradím potom já. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude v Čechách většinou jasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Mírný severní až severovýchodní vítr fouká rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 24 až 30 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u nákupů, protože skoro 2/3 Čechů aktivně vyhledávají nejvýhodnější ceny potravin. A tak třeba vědí, kde nejlevněji sehnat máslo a nebojí se kvůli tomu změnit i obchod. Podle ekonomů jsme si tento způsob nakupování osvojili během let vysoké inflace a ani po jejím odeznění se zvyklosti nemění. Proti slevám je ministr zemědělství Martin Šebestián z SPD. Ten dokonce zpochybňuje jejich přínos pro spotřebitele. Sociologové přišli se zajímavým zjištěním. Generace Z prý odmítá vedoucí pozice ve firmách. Daleko více než status je pro ni podle aktuálních průzkumů důležitá rovnováha mezi kariérou a osobním životem. Důvodem je ale i strach z velké odpovědnosti. Sociologové proto předpokládají, že se obsah konkrétních pracovních postů v následujících letech zásadně promění. V Brně budou mít nové bydlení. Kde to nám prozradí kolega Savana?
2: V brněnské čtvrti Lesná se rozjela další bytová výstavba. Developerská společnost tam začala stavět 6-patrový dům se 6 vchody a celkem 220 byty. Aktuálně v místě probíhají výkopové práce. Hotovo by mělo být na konci roku 2029. Budova bude mít 2 podzemní podlaží, kde vzniknou sklepy a garážová stání. Kromě různých bytů nabídne také vnitroblok. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: O jednom štěstí v neštěstí teď Luboš Dvořák.
3: Muže, který šel amatérsky hledat mezi Libercem a Českým Dubem poklady skryté v zemi, následně hledali záchranáři. Kvůli jeho zdravotnímu stavu, bolesti na hrudi, vzlétl i vrtulník. Do složitého terénu, kde stroj nemohl přistát, musela kromě hasičů a zdravotníků vyrazit i horská služba, aby pacienta transportovali do letecké záchranky. Luboš Dvořák, Liberecko.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě hokej. Hokejisté Mladé Boleslavy v přípravě tvrdě narazili. Přípravný duel s Libercem sledoval i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Minulý čtvrtek zdolal Liberec Mladou Boleslav 3-1. Tentokrát přijel na led Boleslavy a byl z toho pořádný debakl. Liberec na stadionu soupeře vyhrál vysoko 6-0, když 5 gólů dal ve druhé třetině. Gólman Bílých Tigrů Petr Hamalčík udržel čisté konto.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
5: Tenhle splín

tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád. Za všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdálej. Tenhle splín zas zmizí,

Tohle byl dost krutý žert, trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

Cestu najdu hrála a zpívala Epidemie. Najděte si cestu i k dalším písničkám na vlnách Country Rádia. Přijdou s nimi Glen Campbell, If You Could Read My Mind z roku 1971. Glen Campbell je v countryové síni slávy od roku 2005. Ale také Žlutý pes, Modrá je dobrá. Banjo Band Ivana Mládka nabídne zkratky a budou to taky Jana P.S. Cestáři Praha nebo Hank Williams Junior. Opět jeden zajímavý festival, o něm se dozvíte v Kukátku a dopravní informace v půl. I touto hodinou vás provází Miloš Keller. Dobré odpoledne a dobrý poslech Country Rádia.

Ahoj, tady Ivan Mládek, ten benžista, tak já přeju Country Radio k jeho 35. narozeninám všechno nejlepší. Ahoj.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď paní Jarmila Huterová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, přeju krásný den.
1: Vy máte spoustu informací o festivalu, který se jmenuje Eldorado Sosnova. Kdy se festival koná a kdo všechno tam bude a podobně? Máte slovo, pozvěte naše posluchače.
2: Tak já ještě jednou mockrát děkuji za zavolání. Chtěla bych vás tímto pozvat do Sosnové u Opavy na festival country a tramské písně, který se koná každoročně, letos to bude 40. ročník. A festival začíná v pátek 14.8. v 8 hodin večer taneční zábavou. V provodu country kapely Švijáci si můžou přijít lidi zatančit a pobavit se s náma a nastartovat se tak na hlavní program sobotní, který začíná ve 2 hodiny slavnostním zahájením hlavního programu, tedy areálu.
1: Je to tedy v Sosnové v okrese Opava. Já doplním, že tam budou sobotu odpoledne Texmeni, Pacific Centaur, Ranch a BPT Zlín a taky tam bude country ball, skupina Bodláci. Pár takových praktických informací. Jak je to s malými dětmi a psy ku příkladu?
2: Prosím vás, pěkně, areál je otevřen. Vstup samozřejmě rodiče s dětma jsou srdečně zváni, chystáme i nějakou zábavu pro děti, budou tam poníci, bude tam připraven program pro děti, kdyby se rodiče nemohli celou dobu dětem věnovat, samozřejmě těm větším, takže vůbec není problém, pejsci taky, radši na vodítku, protože kvůli koníkům a těm poníkům samozřejmě lepší pohlídat si, ale je to country, je to tramska, je to pod Širákem, takže jsme otevření úplně všemu.
1: Tak máte někde webové stránky, aby se posluchači mohli eventuálně podívat, pokud si všechno od nás nezapamatovali?
2: Webové stránky máme, když tak jsme i na Facebooku, takže stačí napsat Eldorado Sosnova a vyhledáte si ve vyhledavači, jak na Google, tak na Facebooku. A nebo potom ještě můžu doporučit vlastně prezident Eldoráda, můj tatínek Alois Hutera, ten má taky facebookové stránky, takže veškeré informace i tam.
1: I tam se najdou. Tak povídali jsme si o festivalu, který se jmenuje Eldorado Sosnova, bude tento pátek a sobotu a povídala nám o tom paní Jarmila Huterová, jedna z organizátorek. Já vám za to děkuji, popřeji hezké počasí a spoustu návštěvníků.
2: Já vám velmi děkuji za zavolání, děkuji za představení našeho festivalu a budu se na všechny moc a moc těšit. Děkuji Country Radio, to je skvělý, děkuji moc.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Hank Williams junior a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. Stále počítejte v Praze s regulací vjezdu do tunelu Blanka, to v obou směrech a tedy s plnými přístupovými i objízdnými komunikacemi. Zejména Libeně plná, také Plzeňská, Vrchlického a křižovatka Vypich v Praze 6. D1 ve směru od Prahy do Brna, od Domašova se zpomaluje, počítejte s dojezdem do Kolony. Pokud projedete průtahem Brnem po D1, před Rohlenkou je dopravní nehoda ve směru na Ostravu, takže další kolona. A ještě 38 v blízkosti Poděbrad, na obchvatu Poděbrad, je dopravní nehoda u odbočky na Sokoleč. Momentálně je 38 neprůjezdná. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Vážení a milí příznivci písní staropražských, kapela Patro a Šlapeto vás zve v neděli 13. září od 19 hodin do divadla Semafor. Neboť v září začíná školní rok, tak to bude v duchu odkazu Jana Amose Komenského. Už se na vás všichni těšíme.
4: Až budeme z hospody, budeme se mít.
5: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala.
6: Zuzi, Zuzi, Zuzi, Zuzano.
5: Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem.
6: Zuzano.
5: Jenom jak se jmenovala. Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
6: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
5: A mám to. Díky Country rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
6: Zuzano.
5: Country rádio, vzpomínky, které nevyblednou.
7: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
8: Tentokrát si poslechneme album Křižovatky cest od kapely Prospekt.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.
9: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Posloucháte Country Radio a Kohot a co na něm. Tohle byl Johnny Cash, Give My Love to Rose. Za tuhle a za spoustu dalších písniček byl v roce 1980 uveden do countryové síně slávy a v roce 1992 i do rock'n'rollové síně slávy. Teď Karel Zich.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: Než dostane slovo Tomáš Adamec, je tady pozvánka k podvečerním a večernímu vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj, o 6. druhé polovině hodiny Rosťa Čapek opět pohled do tuzemské bluegrassové scény. Country pod kapotou Vítka Pěkného, poté a na závěr hodinky potom ještě koně na Country Rádiu kolegy Milana Šmita a Báry Hejhalové. V 19 hodin potom Country Time, v první polovině hodiny aktuální i historické country hit parády, v druhé polovině hodiny potom legenda Bob Dylan. No a ve 20 hodin už další legenda, kolega Petr Kocman vás provede večerním vysíláním Country Rádia. Nabídne vám spoustu muziky, mimo jiné také písničku s Bonanzy tu vítěznou. Teď vám nabídne informaci o počasí Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Mírný severní až severovýchodní vítr fouká rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 24 až 30 stupňů Celsia.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla? Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
6: Na konci světa.
1: Folk Team na konci světa.
6: Spí bílý kůň.
1: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
7: Každý ráno sjíždí z hor ta parta z Ranče Ypsilon.
8: Jo, bejvali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
7: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
8: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
7: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi stálo dlouhý.
8: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
9: Sedím tady podjedlý a vzpomínám.
8: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
9: Vzpomínám na osadu u Cíklá.
8: Ale díky Country Rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Pražský magistrát od začátku letošního roku zaevidoval ve své kanceláři ztrát a nalezu více než 3000 předmětů. Nejčastěji lidé věci zapomínají v dopravních prostředcích. Většinou jsou to tašky, peněženky, klíče nebo třeba mobilní telefony. Letos ale pracovníci našli například také mačetu, zubní otisk nebo prsní implantát. Nevyzvednuté věci může Praha po 3 letech nabídnout k prodeji. Kvůli současnému poklesu hladiny na Orlíku jsou vidět dokonce i torza z bývalé vodní elektrárny v Doubravě na Českobudějovicku. Pohled na zbytky díla z minulého století je atraktivní i pro turisty. Vodní elektrárna u Doubravy byla vybudována v roce 1929 u tehdejšího Nového mlýna. Sloužila k zásobování elektřinou a pohonu pro protivínský pivovar a okolí. V 60. letech 20. století byla zbourána a zatopena Orlickou přehradou. Postřehy od našich sousedů má náš kolega Luboš Dvořák.
2: Na Slovensku je stále co objevovat i obdivovat. A tak jsem mu letos opět věnoval 2 týdny dovolené. Ovšem zásadní je zvolit trasu mezi tatranské velikány. První pastí je už Brno, tudy ne. Doporučuji proto od Prahy a okolí Hradeckou dálnici, která vás v klidu přenese až za Pardubice. Vysoké Mýto už má obchvat, za Litomyšlí je nový kus dálnice až nad Svitavy a jak spadnete z Mohelničáku dolů, tak máte vyhráno. Mýte maximálně povolenou rychlostí Olomouc, Flidek, Mistek a najednou jste u Jablunkova. Do slovenské zemi vpadnete cez Čadcu a za Žilinou zmizíte v 7 km dlouhém tunelu pod Malou Fatrou, až pak to začne drhnout v serpentínách před Ružomberokem, který je hrdinou dopravního zpravodajství jako u nás středočeský Benešov. Bonusem pro účastníky kolony je však výhled na blížící se nízké i vysoké Tatry. Dobrá zpráva nakonec. Dálniční obchvat Ružomberoku otevřou v půlce září. Pohodovou cestu do Tatier přeje Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Nakonec právě ještě do zákulisí fotbalu. UEFA chce omezit zásahy videorozhodčích a vrátit větší pravomoci hlavním rozhodčím. VAR má opravovat jen zjevné chyby, nezkoumat sporné situace do detailu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: U příležitosti 40. výročí Eldoráda Sosnová, které proběhne ve dnech 14. a 15. srpna v letním areálu Sosnová, prosíme o zahrání písničky od Valdemara Matušky Eldorádo pro všechny kamarády, kteří se na akci chystají, všechny, kteří akci připravují, a hlavně pro jeho zakladatele Loisu Hutteru, který již letos oslavil své 81. narozeniny, a dalšímu spoluzakladateli Slimovi, který už bohužel mezi námi není, ale věříme, že písničku tam nahoře také uslyší. Za všechny, kamarádka Milada.

přemýšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Haló?
0: No, Country Radio, dobrý den, dovolal jste se do písniček na přání. Jaká to bude a pro koho?
1: Jo, já bych sem chtěl zahrát Zachraňte koně.
0: A pro koho?
1: Zachraňte koně.
0: No, a bude to jen tak pro vás nebo pro někoho?
1: Jo, jen tak prostě na dobrou náladu pro všechny posluchače.
0: Dobře, zahrajeme Zachraňte koně, bude to za chviličku. Mějte se hezky.
1: Děkuju vám moc krát, naschalnou.

0: písničky na přání na Country Rádiu.
1: Zahrajte prosím písničku Já jdu dál od zlínské tramské a folkové kapely BPT pro mého tátu Františka Grunta, správného trampa, přezdívaného Chemik. Moc děkuji, vím, že mu to udělá velikou radost, píše dcera Andrea.

celý svět a v životě jsem prožil strašně moc těžkých dní, je to jako dešť, jak šedivej mrak. Jo, říkali mi slaboch, ale já jsem voják byl.

teorie. Hlavy pěkná očka a hnědý vlásky. Vy jste kočka hodná lásky. Já odborně, s chutí a intenzivně svůj první objekt do výzkumu vzal.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Jedna písnička, ale dvojice e-mailů. Vše nejlepší k narozeninám naší Jarušce Závranské, hlavně hodně zdraví, lásky a štěstí, ať si stále tak veselá a plná života. Aneta, Zdenka, Kamil, Míša, vnoučátka, Lenka a tvůj milovaný Pepík. Děkujeme ti za tvou péči a laskavost, si náš poklad. Ovšem nenapsali, jakou písničku, tak to s dovolením spojím s tou další. Prosím zahrát skladbu George Straita a Chrise Stapletona Honky Tonk Hall of Fame k blížícím se narozeninám pro kolegu Milana Šmita. S přáním všeho nejlepšího, především hodně zdraví, přeje posluchačka Jarka z Horních Měcholup. K téhle gratulaci se pochopitelně přidává i celé Country Rádio.

0: Cheers, brother.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Miloši, moc vás zdraví, Jirka.
1: Zdravím taky, tak co to bude pro koho?
2: Děkuji, já vás dneska hrozně rád poprosil, aby Daněk písničku Franta má péra. A já bych tu písničku věnoval nám všem, ať ještě přežijem ty dva pracovní dny. Všem Zuzankám ještě dodatečně všechno nejlepší k svátku. Samozřejmě já do Country Rádia všem posluchačům. No a si za dva dny užijeme bezva víkend. Počasí má přát, takže věřím tomu, že grilovaček bude fůra, takže předem přeju dobrou chuť.
1: Tak jo, Franta bude za chviličku, mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
3: Fidel by z nás měl radost.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Ještě jednu písničku do dopravy stihneme, prosím, Mirka Černého, Phantom 305, k posezení u odpoledního vínka, píše Renata.
2: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místa, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
0: S Country rádiem na cestách.
1: Kde máme nové problémy na dálnicích? D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové. Usadské vzúžení je nepojízdné auto. Velmi pomalo obtížně se projíždí, kolona je asi na 20 minut. Čtyřka, respektive D4, u Jíloviště se jezdí v každém směru v jednom pruhu. Kolony jsou od Cukráku a z druhé strany potom od Řitky. D8 za Lovosicemi v tunelu je zúžení na jeden jízdní pruh, také se tam tvoří kolona. A počítejte s krátkou kolonou i na 7, respektive D7 u letiště. Delší kolona je ve směru do Prahy od Tuchoměřic, tam se jezdí jenom jedním pruhem. Kratší kolona ve směru z Prahy ven, ta je zhruba od 50. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
4: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
5: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
4: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
5: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
4: Aha, takže probouzeného, ne?
5: No, vždyť to říkám.
4: Aha.
3: Country Radio. Když pustí housle,
6: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif u šríně, brzo po polách vyvstá. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
7: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
6: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Na přání na Country Radio.
1: Jsme v druhé polovině písniček na přání, začneme dvojicí písniček, bude to takový dluh ze včerejška, protože se už na ty písničky nedostalo, prostě proto, že včera měli svátek Zuzany, což je hodně frekventované jméno. Prosím, babičce Suchánkové má 93 let, písničku Až mě anděle, to je jeden e-mail a potom další. Zahrajte prosím všem písničku Starý dobrý western od Michala Tučného pro ty, kteří nám zkrásnili 27 let festivalem na Přehradě. Bystřička, píše Franta a spol.

0: Hity na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice, v tom prvním případě budeme trošku improvizovat. Prosím o zahrání mému manželovi Ladislavovi k jeho krásným kulatým narozeninám písničku Pluj, obláčku, pluj, prý to hrálo Údolí děsu. Přejeme mu hodně zdravíčka, ať je tu dlouho s námi. Manželka Lenka Ládík s Tomášem a Ládíček s Tadeáškem.

Čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Tak a na závěr si dáme ještě jednou Mirka Černého, tentokrát písničku Jsme slepený. Zahrajte písničku Mirka Černého Jsme slepený pro naši maminku Petru, která si také omylem koupila rychlo schnoucí lepidlo a potom měla celé ruce slepené z papíry, které chtěla lepit dohromady. Moc jsme se mami nasmáli, ale dobře to dopadlo, tak ti posíláme tuhle písničku.
2: Může to bejt tak 5-6 dní, co jsem zbaštil kampaň reklamní a koupil jsem si vteřinový lepidlo. Jenomže technik jsem jak kus dubu a jak jsem vyndal tu tubu, zlomil jsem jí a všechno na mě vykydlo. Popad jsem ručník, abych ten gel smyl, jenomže ten se bídák přilepil tak pevně, jak můj šestej prst. Protože smůla sama nechodí, kocour klubíčko zahodil, skočil mi na klín a přiklížil si srst. To náš base Dante dovnitř vletěl, já pohladil ho po tom dlouhým zbetě a v té chvíli jsem s ním slepenej byl. Basit se zděsil a táhnul mě ven, srazili jsme klícku s papouškem, ten vylít ven a k hlavě se mi přilepil. Nedovedete si představit ten děs, papouši kocour a vyděšenej pes, ten tahal tam a druhej zas tahal sem. Dával jsem pozor, ale marná práce, přilíp jsem vázu i s flákem vegetace, popelní kastrol, pedlovky s kyvadlem. Nakonec jsem vysílenej padl do křesla, v té chvíli ty ses ke mně snesla s úsměvem a s pohybem motýlím. Řekla jsi, můj chlapče zlatej, ty jsi nějakej rozvlátej, neudržím se a hned tě políbím. A než jsem stačil něco říct, dala jsi mi velikánskou pusu.

jsme teď slepený. A pak za pár dnů mě napadlo, jak vlastně vyrábějí tohle lípadlo. Ta továrna musí být polepená dělníky. Podlahy odplný, na zdech košel duny, na stropech čepice z bavlny z vlny. Vyrobit ten pravý je skutečnej div techniky. Kdybych se tak mohl dostat k telefonu, přesvědčit doktora přijít ke mně domů, snad by odříz z tebe kocoura papouška i našeho hafínka. A tu ráno bych nejdřív lít do fabriky, kde vyrábějí ten klík a natřelím všechny záchodový prkínka.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Mírný severní až severovýchodní vítr fouká rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 24 až 30 stupňů Celsia.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. V Brně zatím nefunguje žádný radar na měření rychlosti. První úsekové měření na Kněžnické ulici se mělo spustit v létě. Termín se ale posunul na podzim. Češi nakupují pivo stále častěji ve slevách. Počet akčních nabídek se za 10 let zvýšil o 253%. Zároveň klesá celkový prodej piva. Nejvýrazněji u PET lahví, které jsou dražší než plechovky. Hypotéky jsou teď nejdražší za poslední dva roky. Průměrná sazba na začátku srpna vzrostla na 5,42%. U hypotéky 3,5 milionu korun na 25 let, to znamená splátku přes 21 tisíc korun měsíčně. O 1100 korun víc než v březnu. V pražských Holešovicích by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem. Radnice Prahy 7 chce využít přístavní hranu u areálu Port 7 s otevřením do 3 let. Hantec, tedy slangová mluva Brňanů, nově patří mezi tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje. Do seznamu ho zapsali na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. V areálu vyhořelého zámku v Horním Maršově na Trutnovsku začaly stavební práce, které mají památku zabezpečit a připravit na přestavbu. Jedná se o první etapu obnovy zámku, který je od požáru v roce 2018 v havarijním stavu.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače i všechny tuláky a tulačky. Dnes vyrazíme na výlet do obce Dolní Braná v Královéhradeckém kraji. Obec Dolní Braná je vstupní branou do Krkonoš a leží na příjezdové cestě z Prahy do oblíbeného lyžařského střediska Špindlerův mlýn. Nejstarší zachovalou památkou v Dolní Brané je historická roubenka číslo popisné 1, pocházející z roku 1747, tedy z období pozdního lidového baroka. Tu obec proměnila schátrající ruiny v muzeum lyžování. Krásná budova prošla v letech 2019 až 2022 kompletní rekonstrukcí a umožnila vznik zajímavého muzejního stavení o třech podlažích, včetně suterénu, sklepa a chléva, který byl upraven do podoby muzejní kavárny. Expozice je věnována celoživotní sbírce lyžařských, sáňkařských a bruslařských artefaktů, které s láskou a zájmem pečlivě shromáždil a opečovával kantor a trenér lyžařů, místní občan pan Aleš Suk. Hlavní výstavní sál je doménou historického vývoje bílých sportů. Najdete tam přes 1000 originálních exponátů od místních výrobců, vyrábějících zimní výstroj a výzbroj pro lyžaře, bruslaře, sáňkaře, bobisty, hokejisty, rychlobruslaře i pro obyčejné smrtelníky, tedy zimní turisty. Co kousek, to nádhera, fortelné bodky nevýjímaje. Nelze nezmínit obzvláště bohatou kolekci lyžařského mazání a vosků. Vystaveny jsou stovky mazadel, výrobky 140 firem ze 3 kontinentů. Mezi exponáty vynikají jak vzácné historické kousky, tak blištivé trofeje a ukázky výzbroje a výstroje, ve kterých závodili a medaile získávali například Bohumil Hanč, Eva Samková, Květa Jeriová či Michal Krčmář. Nejzácnější předmět muzea je křišťálový globus Evy Samkové za prvenství ve světovém poháru ve snowboard crossu. Navštívíte-li muzeum v zimních měsících, můžete využít možnost zapůjčení historické lyžařské výzbroje a vyzkoušet si na svahu za muzeem. Další informace o muzeu lyžování v Dolní Brané najdete například na webu turistické-známky.cz. Prima toulání, pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje tulák Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: pro radost, taky se člověk někdy spálí. Ahoj, u čaje o šesté, hezký podvečer. I dneska budeme grilovat a heslo zní marináda, marináda, každá holka to má ráda. Ano, marináda. Pokud maso, ale třeba i zeleninu, byť jen nakrátko naložíte do marinády, určitě uděláte dobře, ale záleží do jaký. Díky marinádě je totiž maso křehčí a stačí potom kratší doba přípravy. Tím snížíte i množství nežádoucích látek. Kromě masa je možné naložit do marinády i zeleninu, to málo kdo dělá, a ta jí dodá ten pravý šmrnc. I při přípravě marinády platí střídmost. Vsaďte na pár osvědčených ingrediencí, jako jsou bylinky a kvalitní olivový olej. A ještě jeden tip, nebojte se ani sladkých surovin. Například medová marináda dokáže v kombinaci s česnekem dodat skvělou chuť. Budete potřebovat kvalitní olej, med, česnek, trochu sojové omáčky a čerstvé bylinky. Ten med je důležitý, takže let's go! Hezký podvečer!
1: Posloucháte Čaj o šesté.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně.

kladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím. Tady nás vzal dýzlák s uhlím a já se svou

Snad země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejenom na zítra. Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Jihlava, Horní Cerekev, rychlíky jsou nahraženy už z Veselí nad Lužnicí. Olomouc, Cenice na Hané, Přelouč, Heřmanův Městec, Doudleby nad Orlicí Letohrad, Budišov nad Budišovkou Odry, Humpolec, Havlíčkův Brod, Rybník Linz, Brno Ivančice, Branice Tábor, Dolní Polstevna Bačandau a Vsetín Půchov, ale ta je až do konce roku. Tady všude se vlakem nedostanete. Šťastnou cestu náhradní dopravou.
0: Country Radio. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Radio. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Radia a skupiny Asonance už nyní.
2: Každý ráno sjíždí z hor, ta parta z Ranče Ypsilon.
3: Jo, bejvali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
2: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
3: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
2: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
3: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
4: Sedím tady pod jedlí a vzpomínám.
3: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
4: Vzpomínám na osadu.
3: Ale díky Country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu. Posloucháte Čaj o šesté.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rostě Čapek. Dnes vám představíme kapelu Flashback, která vznikla v roce 2004 v Praze, ale dnes její členové pochází z různých koutů České republiky.
2: Kapela postavila svůj původní repertoár na osvědčené základně skladeb skupiny Lonesome River Band s texty Vládi Jelínka. Později přibyly i vlastní melodie s texty Petra Kůse a téměř dvorní textařky Flashbacku Lenky Timové. I v současné době Flashback zpívá až na pár výjimek výhradně česky. To je případ i první písničky nazvané To jsem byl já.

0: Za 22 let kapelou prošlo mnoho muzikantů. Jen namátkou jmenujme třeba Michala Vejlubka, Libora Kodyma nebo banjistu Davida Bendu. V současnosti hrají ve složení Jan Kejval, Darek Houška, Pavel Kulišan, Libor Nývlt, René Křepela a Miroslav Cuchal.
1: Ke 20 letům své existence si předloni Flashback nadělil vydání prvního plnohodnotného alba, které nazvali Za 5 minut 12. Z něj pocházejí i obě písničky, které nám Flashback dnes zahraje. Ta druhá se jmenuje Desperát.
0: A s ní se s vámi rozloučí i Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Dnes se zaměříme na jedno praktické téma, které čeká každého řidiče. Je to výměna řidičského průkazu, například při končící platnosti. Nejde o nic složitého, ale vyplatí se vědět, jak postupovat, abyste se vyhnuli zbytečnému stresu. Celý proces je dnes rychlý a uživatelsky přívětivý, takže není důvod jej odkládat. O výměnu řidičáku tedy můžete požádat nejdříve 90 dnů před koncem jeho platnosti. Nově lze využít online žádost přes portál dopravy nebo prostřednictvím portálu občana, kde vše vyplníte z pohodlí domova. Hotový průkaz si pak můžete nechat doručit například do výdejního boxu, což šetří čas. Platí se jen cena za doručení, která je nízká. Pokud zvolíte osobní vyřízení, žádost podáte na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, bez ohledu na trvalé bydliště. Využít můžete online rezervace termínu, která zkrátí čekání. Stačí si pak vzít platný doklad totožnosti a aktuální řidičský průkaz. Fotografii vám případně pořídí přímo na místě. Standardní výměna je zdarma a trvá zhruba 20 dnů. Zrychlené vydání do 5 pracovních dnů je za poplatek. Starý průkaz následně úřad znehodnotí. Po převzetí nového dokladu se vyplatí zkontrolovat si správnost údajů. Nezapomeňte také, že při změně jména nebo bydliště je rovněž nutná aktualizace údajů. Mějte na paměti, že řidičský průkaz je základní doklad každého motoristy. Myslete na jeho včasnou výměnu, ušetří vám to starosti. Sledujte si datum platnosti pravidelně a nastavte si například v telefonu upozornění, které vás na blížící se konec platnosti dokladu včas upozorní. Při jízdě s propadlým řidičským průkazem vám totiž hrozí třeba i mastná pokuta. Vždy jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@countryradio.cz.

0: Koně na Country Rádiu.
1: Po týdnu vás opět od mikrofonu Country Rádia zdraví Milan Schmidt
2: a Bára Hyhelová.
1: Je tedy jasné, že se budeme povídat o koních a vypravíme se za nimi do Irska. Tak Baru, povídej, kam nás pozveš, za jakým plemenem?
2: Dnes si představíme plemeno Kerrybog Pony, které patří mezi nejvzácnější původní plemena Irska. Ještě před několika desítkami let se dokonce předpokládalo, že toto plemeno zcela vyhynulo. Naštěstí bylo v 90. letech minulého století znovu objeveno a díky nadšencům se ho podařilo zachránit.

0: tak to je skoro jako příběh z nějakého dobrodružného filmu, kde se poníci po celou dobu ukrývali.
1: Žili v odlehlých oblastech jihozápadního Irska, především v rašelnějších hrabství Kerry. Právě náročné podmínky místních mokřadů pomohly zachovat jejich původní vlastnosti. Místní obyvatelé je využívali po staletí k práci na farmách a přepravě nákladů v terénu, kam se větší koně jednoduše nedostali. Mm-hmm.
0: Jak Kerry Bog Pony vypadá?
1: Je to menší pony s kohoutkovou výškou přibližně 100 až 120 cm. Má silné a poměrně krátké nohy, hluboký hrudník a hustou hřívu i ohon. Na první pohled působí velmi robustně a trochu připomíná malého pracovního koně.
0: Tohle, co napovídá, ty už si také něco zmínila, ale přesto v čem je jeho největší přednost?
1: Jednoznačně v jeho odolnosti a jistotě pohybu. Dokáže se pohybovat po podmáčeném a nerovném terénu, kde by se mnoho jiných plemen úplně neporadilo s tím terénem. Navíc je známý svou klidnou a přátelskou povahou.
0: Ale má ráda si soukromí, proto se nám ukrýval v mokřinách dlouhou dobu. A jaké má využití?
1: Dnes se využívá především pro rekreační ježdění, práci s dětmi a samozřejmě v chovných programech zaměřených na zachování tohoto vzácného plemene. Díky své ochotě spolupracovat si získává stále více příznivců i mimo Irsko.
0: Děkujeme za představení a pojďme na dopisy našich posluchačů. Ptá se Eliška, jestli kůň pozná svého majitele.
1: Ano, koně své lidi velmi dobře poznávají. Vnímají jejich hlas, vzhled, vůni i způsob, jakým se pohybují a komunikují s nimi. Dokážou se vytvořit opravdu silné pouto, a to nejen s ostatními koňmi, ale právě i s tím člověkem, kterému důvěřují. Není proto výjimkou, že svého oblíbeného člověka radostně přivítají už z dálky.
0: To se zpívá i v jedné písničce, kterou hrajeme, že koně mě zdraví, takže to je ono, jak řechtají, když...
1: Mě zdravěj taky, ale je to spíš proto, dej mi už nažrat konečně.
0: No tak jasně, musí být nějaký důvod k tomu milému setkání. Kam můžeme vyrazit, abychom koně viděli?
1: Tento víkend od 14. do 16. srpna můžete vyrazit na dostihy. V sobotu se uskuteční letní cena města Pardubic a v neděli dostihový den v Karlových Varech. Milovníci jezdeckého sportu mohou navštívit také řadu skokových a dalších jezdeckých závodů po celé republice. A pokud dáváte přednost pohodové atmosféře mezi minikoňmi, zveme vás k nám do Přehvozdí, kde po celé léto probíhají letní soboty u minikoní.
0: Opět děkuji za pozvánku. Milí posluchači, loučí se s vámi Milan Schmidt
1: a Bára Jalová.
0: Hezký večer.

Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country parádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou, tentokrát to bude Bob Dylan. Pořadem vás provede Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády. Je na něm minule čtvrtý Luke Combs, Be By You. Luke Combs se narodil v roce 1990 v Severní Karolíně a debutoval albem v roce 2017. Druhé bylo v roce 2019. Byl třikrát nominován na cenu Grammy a je držitelem řady ocenění countryových asociací ve Spojených státech. Za roky 2021 a 2022 má titul Countryový umělec roku. A je tu místo čtvrté, na to se posunula novinka z minulého týdne, Bailey Zimmerman, Chi Vis Silverado.

Dozněl místo třetí Ella Langley a Morgan Wallen I Can't Love You Anymore. Horní trojice se pro tento týden nic nezměnilo, druhý zůstává Morgan Wallen s písní Don't We a první místo si i tento týden udržel Jason Aldean s nahrávkou Don't Tell On Me.

Tak to bylo aktuální první místo americké country hit parády. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1977 byl song Southern Nights v podání Glena Campbella. Další hit měl Kenny Rogers Lucille. A do třetice rok 1977 bude reprezentovat Waylon Jennings hitem Luckenbach, Texas.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Bob Dylan. Nemůžeme na prostoru necelých 30 minut postihnout celý pestrý životopis Boba Dylana, tak jen stručně vybereme nejzajímavější okamžiky. Když se 24. května roku 1941 v Minnesotě narodil židovsko-ruským emigrantům Robert Allen Zimmerman, nikoho by ani ve snu nenapadlo, že by mělo jít o nějak výjimečné dítě. Jeho otec Abe pracoval pro Standard Oil Company a byla to úplně obyčejná rodina, jejíž byl hlavou. V roce 1947 se Zimmermanovi přestěhovali do malého městečka Hibbing a Robert měl k výjimečné dítě ani v nejmenším nedával tušit, že by někdy v budoucnu mělo přijít něco světového. Byl prostě tichým chlapcem s poměrně nudným dětstvím. Asi v 10 letech začal Robert psát své vlastní básně a také se postupně začal sám učit hrát na kytaru a na piano. Později okouzlen Elvisem Presleym, Jerry Lee Lewisem a dalšími tehdejšími rockovými hvězdami začal dávat dohromady své vlastní skupiny, jako třeba Golden Horse, tedy Zlaté struny.

Poté, co úspěšně zakončil studia, přesunul se do New Yorku a se dvěma myšlenkami v hlavě. Stát se součástí vznikající scény folkové muziky v Greenwich Village a setkat se s Woody Guthrie, který byl jeho velkým oblíbencem. Obojí se mu posléze podařilo. Když pak trávil většinu času ve společnosti jiných muzikantů, ohromil je Dylan svou schopností naučit se perfektně jakoukoliv písničku poté, co ji jednou slyšel. Po vydání spíše bluesového debutu vycítil nástup protestního hnutí a brzy se stal jeho předním reprezentantem vedle Joan Baez a skupiny Peter, Paul & Mary. Proslavil se protest songem Blowin' in the Wind z výborného druhého alba Freewheelin' Bob Dylan a následovali další folkové perly, především Time's Day Are a-Changin'.

0: Pod tlakem veřejnosti se na začátku roku 1964 stáhnul Bob Dylan do ústraní, pod ochranu osobních strážců a do světa drog. Na LPčku Another Side of Bob Dylan si nechal inspirovat nastupujícím anglickým rokem, což staří fanoušci považovali za zradu. Na folkovém festivalu v Newportu elektrifikovaného Dylana nemilosrdně vypískali. Přechod od folku k rocku završil album Bringing It All Back Home v roce 1965, kde byl například hit Mr. Tambourine Man. V textech se posunul od ostrých politických postojů k osobní lyrické poezii, často však jakoby šifrované. Nesmrtelnost si Dylan zajistil slavnou Like a Rolling Stone, z neméně slavného alba Highway 61 Revisited z roku 1965. Nezaměnitelného zvuku dosáhl za přispění bluesového kytaristy Mikea Bloomfielda a Al Coopera. Toto hektické období Dylanovy kariéry ukončila v červnu 1966 vážná motocyklová nehoda, která ho na rok a půl vyřadila z činnosti. Poraněný krk si dlouho léčil v nemocnici, pak se zotavoval doma na farmě ve Woodstocku. Na veřejnosti se objevuje až začátkem roku 1968 na koncertě věnovaném památce Guthrieho.
1: Country Radio.

Jestliže se dá říci, že v 60. letech Dylan nenatočil jedinou slabší desku, v příštích 20 letech už to tak jednoznačné není. V roce 1973 dal o sobě vědět také soundtrackem k filmu Pat Garrett and Billy the Kid, ve kterém si taky zahrál. Z této desky také pochází geniální Knockin' on Heaven's Door, která se rychle stala nejpřebíranější rockovou skladbou v historii. Na úroveň svých nejlepších nahrávek se Dylan dostal až v roce 1989 album Oh Mercy s hity Political World nebo Everything is Broken.

Od té doby formu neztratil a fanoušci mohou být spokojeni. Už v roce 1990 vydal desku Under the Red Sky a dalšími dvěma alby se vrátil ke svým kořenům. Tato alba jsou kolekcemi tradicionálů, které Dylan interpretuje po svém, a nutno dodat, že mistrovsky. Za album World Gone Wrong dostal Grammy v kategorii nejlepší současné folkové album.

Dnešní vydání Country Timeu připravil ve spolupráci s textem časopisu Countryworld.cz a komentář přečetl Miloš Keller. Pořad zaznamenal a smontoval Kuba Jiroušek. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin anebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Šuňava 2026 se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna na Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Přijeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Lojzo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový oheň. V sobotu 15. srpna od 19 hodin můžete zajít na koncert k výročí kapely Jistem 20 let. V Panské zahradě ve Strakonicích uslyšíte průřez tvorbou této kapely tak, jak šel čas. 43. ročník Kutnohorské kocápky začíná v sobotu 15. srpna ve 13 hodin. V parku pod Vlašským dvorem zahrají kapely Vohuba, Daniel, Strampoty, Robert Křesťan a Trepeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gledli SV a Niagara. A těšit se můžete i na salon Zelenáčů, který zahraje v úterý 18. srpna od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Hezkou zábavu vám přeje Country Radio a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný středeční večer s datem 12. srpna vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. No a vítejte pochopitelně také v pravidelné hodince. Country je všechno, co se mi líbí. No a jelikož je středa, tak tady nejsem sám a jsem moc rád, že tady mám svého pravidelného hosta, paní Marcelu Julčíkovou. Marcelo, dobrý večer. Tak, jsem moc rád, že jste tady. A my se samozřejmě pustíme do díla, knižního díla. Ale to až po písni. Tak nevím, jak jste na tom s kapelou Eagles. Zdali máte ráda kapelu Eagles? Pokud ne, tak máte smůlu, stejně je pustím. Pokud ano, udělám vám velikou radost.
3: Vyložně kývám, že ano.
2: Ano, tak dá se říct, že v podstatě na přání mého dnešního hosta, paní Marcely Jurčíkové, pouští právě teď Eagles a uslyšíme se samozřejmě po písni. Přejeme vám hezký večer.

0: No, Marcelo, nechci být poslem špatných zpráv, protože s těmi to vždycky nedopadlo dobře a nezacházelo se s nimi vlídně, ale říct to musím, i když děti školou povinné toho nerady uslyší. Už jen 19 dní zbývá do konce prázdnin. No, ale pořád je dost času na nějaké parádní dovolenkové dobrodružství.
1: No, a když to nevyjde in natura, tak vyloženě prázdninové romány se přece dají číst kdykoliv a klidně i na lavičce v městském parku. Romantické útěky. Tak dokonce zní název série z tvorby britské spisovatelky Julie Kipmanové. Sama o sobě prohlašuje, že je závislá. Závislá na cestování a dobrém jídle a umí to literárně využít. Když připočtu vypravěčské nadání, schopnost působivě popisovat líbezná místa na zemi a rafinovaně zamotat osudy hrdinu, tak jsou z toho bezva příběhy. Třeba ten s názvem Villa v Itálii. Jelikož autorka několikrát navštívila Prahu, tak navnadím posluchače, že kniha ve hře je s jejím autogramem.
0: Úžasný, úžasný. No a kdo pak bydlí ve Vile v Itálii a co se tam přihodí?
1: Bydlí tam údajný biologický otec hlavní hrdinky, o němž se dozvěděla ve svých 30 letech. Jeden mail jí převrátil život na ruby a vydat se přes půl světa za někým, kdo o ní nemá ani páru. To jí připadlo jako velice dobrý nápad. No, na poprvé ji vůbec nepustili dovnitř, prý si má sjednat schůzku. Julie Kipmanová samozřejmě přispěchala se zachráncem, byť je takový odměřený, protože ji podezírá, že má zištné úmysly, protože pan otec je bohatý. Nakonec ji ale zakomponuje do té nové rodiny, ukáže krásy pobřeží Amalfi i krásy lásky. A to všechno v tom románu Villa v Itálii s podpisem.
0: No, městečko Amalfi na jihu Itálie je proslavené jistým lahodným produktem. No a já se ptám, milí posluchači, jakým? Takže pokud budete znát odpověď, volejte do studia na telefonní číslo 210 323 333 a volejte samozřejmě nejlépe správnou odpověď a buďte nejrychlejší. Takže ptám se, Amalfi je vyhlášená výrobou za A mandlových sušenek, za B pikantního sýra nebo za C citronového likéru. A volat můžete právě teď.

0: Tak, dohrála kapela Žlutý pes a dnešní knižní soutěž má svého vítěze. Já jsem rád, že teď mohu na telefonu přivítat ve večerní vysílání Country Rádia posluchače Petra. Petře, halo, halo, doufám, že spojení zůstalo zachováno a že mě slyšíte a že uslyším i já vás.
1: Ahoj Petře, zdravím tebe, zdravím paní Marcelu.
0: Tak jsme rádi,
1: že... To spojení přes to zatmění slunce je trošku horší.
0: Ano, ano.
1: Ale zdravím všechny posluchače a...
0: Tak jsme rádi, děkujeme za pozdrav a jsem rád, že spojení zůstalo tady nepřerušeno. No, vy jste se dovolal úplně jako první a úplně nejlíp a správně jste odpověděl na otázku, kterou teďka zopaku, čím je vyhlášena Amalfi, výrobou čeho, takže za A mandlových sušenek, za B pikantního sýra, anebo za C citronového likéru, no a vaše správná odpověď zněla, že to je...
1: Když to není olivový likér, tak to musí být citronový likér.
0: Ano. Samozřejmě perfektní. Gratuluju. Doplním k tomu, že v Amalfi se pěstují totiž speciální citrony. Mají takovou světle žlutou barvu a jsou jen lehce nakyslé. Čerstvá kůra se maceruje v čistém lihu, přidává se cukrový syrup, no a výsledkem je tradiční likér limoncello. Tak nevím, jak se na tom vy s limoncellem, jestli máte rád nebo ne, ale zvlášť teď je to u nás velmi oblíbené v létě.
1: No, no. Já se radši držím doutníku a karibského rumu. Ale jako samozřejmě pro dámy tohle by je určitě dobré.
0: Ano.
2: A já vám k tomu doutníku přidám nějaké čtivo. Prázdninové putování směřuje někdy jak za zábavou, za relaxací, tak i za poznáním. A Řecko je nevyčerpatelná studnice odkazu na mytologické příběhy. Pravda, dost často jsou hodně drsné. Tak jako osudu mykenského krále Agamemnona, jenž se zapojil do trojské války kvůli únosu sličné Heleny, to byla žena jeho bratříčka. Podle tradiční verze měl zrádnou manželku, která ho po návratu domů z těch válek společně s milencem připravila o život. Tolik mytologie. Ovšem, Konstanza Katáty ji vykreslila docela jinak. Cituji, narodila se z krály, provdali tě za tyrana. Takže jak se z té oběti stává mocná žena a mocná královna, tak o tom vypráví objemný román Píseň o klitajmné stře. A ta je té vaše.
0: No tak my gratulujeme.
1: Tak, paní Marcelko, děkuju moc, protože tuto knihu si přečtu rád, Řecko miluji. A tam ty románky Červený knihovny, ty mám zase jako velký dárek, hezky vím pro někoho, kdo to bude milovat.
2: A s podpisem, je to vzácné.
0: Ano, to jsem chtěl říct, že pozor, dávejte si pozor na to, komu to věnujete, protože je tam podpis autorky, takže možná budete třímat v rukou sběratelský kus.
1: Tak. No, tak to ještě teď se mi teda vybrouka do hlavy. Dobře.
0: Ano, tak v každém případě tak gratulujeme, přejeme hezké čtení a... Budeme se těšit někdy zase
1: a já děkuju
0: naslyšenou.
1: A vám, obou dvou a všem posluchačům příjemný večer a těším se do Píkovi.
0: Ano, my taky, děkujeme, naslyšenou.
1: Dobrou, hezký večer.
0: Tak Marcelo, knihy rozdány, já vám děkuji za duchovní stravu. Já vždycky posluchačům ty knihy závidím, že já tady vidím ty obaly, mám to vedle sebe a jenom vidím ten nádherný obal, to moře, Amalfi, to limoncello, hned bych se tam přesunul, takhle hned do toho obrázku bych vlez, takhle hezký by to bylo.
2: Zavřete oči, odcházím a vy se přesuňte v mysli do Itálie.
0: Ano, parafráze na Oldřicha Nového, takže paní Marcelo, zavřete oči, odcházím. Tak já jsem moc rád, že jste byla opět hostem v našem vysílání. Příští týden se mohu těšit, doufám. Skvěle.
2: Ano, moc ráda.
0: Tak i my posluchači se budou těšit naši a já vám na cestu pustím jednu krásnou písničku. Bude to teď takový aktuální single na americké country hit parádě. Zpívá to jedna mladá slečna, která se doslova přes noc stala obrovskou hvězdou po celých státech a ve zbytku světa. Jmenuje se Ella Langley a zpívá o Texasu. Představte si to. Tak takhle to chodí. Mým dnešním milým hostem byla paní Marcela Jurčíková.

90. letech vznikla na scéně americké moderní country spousta docela zásadních kapel a jednou z nich byla bezesporu kapela Gibson Miller Band. Tahle ta parta bohužel tedy už dneska nefunguje. Fungovali od roku 90 do roku 94 jenom, ale za tu dobu vydali spoustu krásných písní, které se hrají dodnes a dodnes se na tuhle partu vzpomíná. A tahle ta kapela vznikla vlastně ne náhodou, ale díky pánovi, který se jmenuje Doug Johnson, což byl v roce, tuším, že 89 až 94, viceprezident nahrávací společnosti Epic Records. A ten dal dohromady dva zpěváky, Davea Gibsona a také Blue Millera, a dali dohromady, ale ne jako zpěváky, ale jako skladatele. No a oni opravdu začali spolu skládat písně a vznikly takové hity jako třeba If I Don't Come Easy od Tani Tucker nebo Ships They Don't Come In od Joa DiFio nebo velký hit Queen of Memphis od kapely Confederate Railroad a mnoho dalších. No ale pánové v zápětí pochopili, že by to mohlo takhle fungovat nejenom tedy autorsky, ale i pěvecky a muzikantsky, takže kolem sebe dali pár muzikantů, no a nazvali kapelu Gibson Miller Band a byl to velký úspěch. Oni vydali debutový single s názvem Big Heart, který se okamžitě vyhoupnul na hitparády na první místo. No a pak následovaly další písničky, jako třeba i ta, kterou si vypůjčili od Willieho Nelsona, Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, tedy mámy, nedovolte, aby z vašich synů vyrostly cowboyové, tak té vtiskli úplně novou tvář. No ale pak byly třeba skladby jako High Roller, nebo Texas Tattoo, Small Price, nebo Stone Cold Country, a to je právě píseň, kterou si teď pustíme a zaspomínáme na rok 1990, takže trošičku opět devadesátkové country, jdeme na to, Gibson Miller Band.

Myslím si, že všichni určitě znáte krásnou písničku Zamilovaná od Lenky Filipové, což je skladba, kterou ve Francii zpívá jistý Francis Cabrel. Já jsem vám kdysi jednu z jeho písní už pouštěl, dneska mám pro vás další a je to další důkaz toho, že country hudba se hraje doslova po celém světě a Francii nevýmaje, protože Francis Cabrel samozřejmě, mohli by mě mnozí oponovat, že to není country zpěvák, já bych souhlasil, samozřejmě to není primárně country zpěvák, ale má ve svém repertoáru a na svých albech až podezřele mnoho country písní. A tohle to je jedna z nich. Jdeme na ně.

takovou typickou populární hudbu. Tam v místě, kde se country hudba poslouchá nejvíc, tedy ve Spojených státech amerických, tam vůbec stírají ty rozdíly do jisté míry mezi country a popem a rock and rollem. Tam je to prostě krásná muzika a hotovo. No a Glenn Campbell toho za svůj nejenom muzikantský život stihl docela dost, nejenom, že svět zásobil spoustou svých hitů jako By the Time I Get to Phoenix nebo Galveston, Gentle My Mind, Southern Nights, Rhinestone Cowboy a mnoho, mnoho dalších, ale také se stačilo čtyřikrát oženit. Ta manželství nevydržela dlouho, řekl bych, že v průměru tak 4 roky, až tedy na to poslední s Kimberly Woolen, to se odehrálo v roce 82. A z těch manželství zešlo celkem 9 dětí a mezi nimi je i velmi půvabná a šikovná zpěvačka Ashley Campbell, kterou jsem vám ve svých pořadech v minulosti už pouštěl. Dá se říct, že se potatila, protože zdědila krásný hlas a také údební, protože hraje na několik nástrojů, včetně banja, protože její tatínek Glenn Campbell se v 60. letech, co by ještě tehdy neznámý zpěvák, živil jako nájemný muzikant v takzvané The Wrecking Crew, což byla parta muzikantů, která v Los Angeles ve slavném Capitol Record Studio nahrávala písničky všem velkým hvězdám. Takže třeba písnička Something Stupid Franka Sinatra a Nancy Sinatra, tak ta je hezká i díky tomu, že tam třeba Glenn Campbell nahrával kytaru. Ale Glenn Campbell ještě než odešel ve svých 81 letech, mimochodem teď bylo 8. srpna výročí, kdy nás v roce 2017 opustil, tak zanechal nádhernou desku, která má výmluvný název, jmenuje se Adios. A je tam opravdu mnoho nádherných skladeb, včetně té, kterou jsem vybral pro tuto chvíli a která se jmenuje Just Like Always.

Tak tohle byl opravdový nestor české a československé country, Jiří Weiser, zakládající člen kapely Rangers Plavci, písnička z jeho solového alba Žiju, jak se dá. Na závěr hodinky country je všechno, co se mi líbí, mám krásnou baladu, kterou kdysi nahrál a naspíval skvělý černošský hudebník Hiram Ballo, který s country hudbou sice měl pramálo společného, ale mnohdy se mu povedla krásná country píseň, aniž by se vlastně o to snažil. A myslím si, že je to případ právě té písně, kterou jsem nachystal právě teď. Jmenuje se Your Face, takže na kytaru hraje a zpívá Hiram Ballock. Já vám přeji klidný prázdninový večer a těším se na vás po 21. hodině ve večerním vysílání Country Radia. Petr Kocman vám přeje hezký poslech.

tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

malý hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

To byl Joe Diffie a jeho velký hit z 90. let Third Rock from the Sun. Je 21 hodin 11 minut, posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia. S vámi Petr Kocman, no a já bych rád hnedka v úvodu hodiny poblahopřál všem Klárám k dnešnímu svátku. No a mám pocit, že je na snadě, která píseň by Klárám asi tak nejlépe seděla k tomu svátku. Ano, je to píseň Klára od kapely Chinasky. No, Chinasky samozřejmě nejsou úplně ryzí country kapela, ale mám nahrávku téhleté skladby v takovém, řekl bych, téměř country kabátku, kdy kapela nahrála živě, akusticky na jednom ze svých koncertů. Takže Klára pro všechny Kláry dnešnímu svátku.

Zdravím Country Radio, tady Petra Černocká. Jsem ráda, že i já mohu přát ke krásnému 35. výročí této skvělé rozhlasové stanice. Takže hodně krásných písniček, šikovných moderátorů a hlavně věrných posluchačů, nás věrných posluchačů. Petra Černocká.

okamžiky, které neumíme popsat, co život mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša hopsat, či jinak, co je hloupé vyplnit. A postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se všude kolem střílí. My nemůžem, jak tíhnem k životu. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybírá.

tam někde v hlavě vzadu zasutý a vrací se, když s jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosi svědí, při trapnosti je nepoleje nic. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

0: Umíme popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví. A na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla andělí.
1: To byl Jarda Samson Lenk a jeho nádherná písnička Jsou mužiky z roku 2021 z alba, které nazval Srdcem. Já jsem tuhle tu písničku nepouštěl jenom tak náhodou, ale proto, že jak vy jistě mnozí posluchači Country Rádia víte, tak Samson právě dnes slaví 70 let. A já mu doufám, že i za vás posluchači Country Rádia přeji vše dobré. Samsone, kdyby s náhodou poslouchal, tak hodně zdraví a přeju sobě i posluchačům, aby složil ještě mnoho tak krásných písní, jako ta, která dozněla. No, Samson je samozřejmě nejenom zpěvák, ale také kytarista a skvělý textář, písničkář, trampský folkový bard. On hrál a hraje v mnoha různých seskupeních. On hnedka po základní vojenské službě se dostal do Kladna a tam založil proslulou folkovou kapelu Máci. Ta fungovala od roku 76 do roku 93. No a do Hoptropáků se dostal údajně po seznámení s jiným jejím členem, Láďou Huberťákem Kučerou, a to údajně díky rozbité kytaře, kterou si u Ládi Kučery nechal opravit. To byl rok 1980, pokud si dobře pamatuji. No a od roku 93 do roku 2015 vystupoval taky se svojí vlastní skupinou Samson a jeho parta, kde na basu hraje jeho bratr Budvárek, to je skvělá parta. Letos jsme se v květnu potkali v Plzni na oslavách, kdy hráli přede mnou a nesmírně jsem si jejich vystoupení užil, bylo to skvělé. No a činnost kapely obnovil v roce 2019 a hrají dodnes, no ale také Samsona znáte z tria s Vlastou Redlem a Slávkem Janouškem. Dokonce také, když si vystupovali pod názvem Psychiatrio a nahráli spolu 3 CDčka. No a taky Samsona znají naše děti, protože do jeho tvorby patří mimo jiné i mnoho písní k večerníčku, třeba Madla a Ťáp nebo Vydrýsek, Méďové, Ježek Aladin a další a další. Takže Samsonovi ještě jednou přeji vše dobré, no a když dovolíte, rád bych teď pustil jednu podle mě nebo pro mě osobně z nejkrásnějších písní, nejenom Samsonových, ale vůbec balad, které znám. Jmenuje se Katce. Zpívá dnešní sedmdesátník Jarda Samson Lenk.

0: ráno.
1: Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

Tak pána, který právě ti dospíval a dohrál, a který se jmenuje Mark Knopfler, tak toho jsem nepouštěl taky jen tak náhodou, protože stejně jako Jarda Samson Lang, tak i on dneska slaví narozeniny. Ovšem, Mark Knopfler slaví dnes 78. narozeniny. Narodil se v Glasgow ve Skotsku do rodiny Angličanky a maďarského žida Ervina Knopflera, a kterého jeho antifašistické smyšlení donutilo uprchnout z rodného Maďarska. No a rodina si nejdříve přestěhovala tedy do Skotska, ale potom se usídlila v rodišti Markovy matky v Newcastle, což je v severovýchodní Anglii, kde od svých 7 let se svým bratrem navštěvoval Gosfordské gymnázium. A propo, jeho mladší bratr David je také muzikant a dokonce jsem několik jeho písní pouštěl už v minulosti ve svých hodinkách country, je všechno, co se mi líbí. No, tehdy ho tam inspiroval jeho strýc Kingsley ve hře na harmoniku a také hrál skvěle boogie-woogie na klavír, což Knopflera očarovalo natolik, že patrně i proto vznikly jeho takzvaně boční projekt kapela Nothing Hillbillies, kde se boogie-woogie hodně věnovali. No a ve svém velmi mladistvém věku si proto pořídil elektrickou kytaru značky Hefner, což je mimochodem tatáž firma, od které má Paul McCartney tu svoji legendární první basu, se kterou nahrával a hrál z Beatles. No, během roku 1960 založil Knopfler několik školních kapel, poslouchal zpěváky jako třeba Elvis Presley a významné kytaristy, kterými byl například Scotty Moore nebo bluesový B.B. King, ale také James Burton, to je mistr kytarista, který hrával s Elvisem Presleym, a dá se říct, že do jisté míry pokládal základní kámen hry na elektrickou kytaru, který dodnes následují miliony country kytaristů po celém světě. Když mu bylo 16, tak udělal se svým kamarádem pro místní televizi vystoupení pod názvem See You Here Comp. No a v roce 68 Knopfler po ročním studiu žurnalistiky dostal práci jako reportér pro Yorkshire Evening Post, no ale tu však později opustil v naději, že se bude samozřejmě věnovat hudbě. Tehdy ovšem šlo o hraní v různých hospodách kolem města. Také pracoval na částečný úvazek jako asistent na Lafton College a hrál s kamarády v kapele s názvem Cafe Racers. Později, a to je velmi důležité, se spřátel s Janem Islim a připojil se k jeho kapele Dire Straits. No a v červenci roku 77 už nahráli s kapelou Dire Straits demo s 5 dnes velice známými písněmi, kterými jsou Wild West End nebo Sultans of Swing, Down to the Waterline, Sacred Loving nebo Water of Love. No a to album následně sklidilo velký úspěch nejprve v Británii a díky písně Sultans of Swing potom i v celé Evropě, Spojených státech a dokonce i Kanadě. V 80. letech se taky podílel i na jiných projektech, včetně třeba psaní hudby pro film. Mezi ty nejvýznamnější patří Local Hero, možná jste viděli. To bylo rok 1983. Zaznamenal jako autor velký úspěch a v roce 84 tedy následovala další hudba pro další film, ten už se jmenoval Cal a potom Pohodlí a radosti. No a v roce 95, tedy ono se to vlastně nedatuje úplně přesně, ale odhaduje se, že v roce 95 se skupina Dire Straits tedy rozpadla definitivně. No a o rok později se Mark vydal na svoji soulovou dráhu, které se věnuje dodnes, a jak už jsem mnohokrát říkal, tak Mark Knopfler byl i několikrát v České republice. Poprvé to bylo právě v roce 96, když vydal svoji, dá se říct, solovou prvotinu, nádherné album Golden Heart. Tehdy se ten koncert odehrál v pražském, jak se říká, Pakulu, Paláci a kultury v kongresovém centru dnešním. No a z jeho osobního života měl to také docela dost rozhárané, protože byl 3x ženatý. Nejprve se ožil

roku, nebo blues, nebo dokonce někdo ho řadí také do Celtic roku, tak je řazen stejným dílem také do country, protože on často spolupracoval a dodnes spolupracuje s různými country umělci. A ne nadarmo dostal tedy hned 3 různé ceny Grammy v kategorii country, ku podivu, tenhle ten velký rocker. Poprvé to bylo v roce 85, to byla nejlepší instrumentace v oblasti country, no a pak to bylo v roce 90, to byla nejlepší spolupráce v country stylu a také opět instrumentální výkon, takže Mark Knopfler, to je opravdu kytarové eso, který ovlivnil miliony kytaristů po celém světě doslova do písmene a dodnes samozřejmě je velmi inspirativní svojí tvorbou a já bych teď tedy jeho narozeniny ještě rád vzpomenul jednou skladbou. Nebude to žádná z těch velikých hitovek, protože ty všichni znáte, ale bude to píseň, ve které se před mnoha lety setkal se svým kamarádem, skvělým písničkářem Jamesem Taylorem a společně nahráli duet, který nazvali Sailing to Philadelphia. Takže hraje dnešní oslavenec 78. Mark Knopfler.

0: To byl dnešní oslavenec Mark Knopfler ve společném duetu s Jamesem Taylorem, další velikou hvězdou, jak já vždycky říkám, takovým nenápadným muzikantem, který aniž by dělal nějakou velikou reklamu, tak velmi nenápadně vždycky vyprodá ty největší sportovní haly, kam na něj přijde třeba 20, tu 30, to dokonce 40 tisíc diváků a všichni s ním nadšeně dvě nebo přes dvě hodiny zpívají. Tak to byl jeden z takových mých splněných duetů. Já vždycky říkám, že tyhle dva pány jsem vždycky chtěl slyšet pohromadě. Na závěr hodiny si dáme jednu krásnou vzpomínku na Babiho Daňka. Bude to vzpomínka na rok 1984, kdy ji Babi vydal na svém prvním LPčku s názvem Rosa na kolejích. A s touhletou písničkou už slavil velké úspěchy dva roky předtím, protože v roce 82 za tuhletu skladbu získal autorskou portu. A pro mě je to skladba, u které pravidelně slzím, přiznávám se. A my, když jsme s Babim byli na společném turné po Spojených státech, tak si vzpomínám na nádhernou chvíli, kdy jsme jednoho večera seděli v Queensu u našeho kamaráda Jirky Suchánka v restauraci Zlatá Praha. Bylo to září, byl velmi teplý večer a seděli jsme na zadní zahrádce té restaurace a všichni už odešli, Honza vyčítal, šel spát, Pepa Fousek tam tehdy byl, odešli spát, my jsme tam s Babim zůstali sami. A Vabina jednou vzal kytaru a říkal, já vím, kterou písničku máš ode mě nejraději, chceš jí zahrát? Jsem říkal, no Vaby, kdo by nechtěl? Takže Vaby mi udělal soukromý koncert a potom asi ve tři ráno, když jsme teda už šli předtím spát, tak najednou ťuk-ťuk na dveře a Vaby na mě klepal a říkal, pojď, jdeme najít nějakou kulečníkovou hernu. A opravdu jsme vyšli do Queensu do noci a ve tři ráno jsme skutečně o dva bloky dál našli kulečníkovou hernu, kde jsme byli asi do 6 do rána. No, byly to nezapomenutelné chvíle, takže Vabyho zdravím na obláček a na závěr hodiny tedy píseň nádherná vzpomínková Fotky. Petr Kocman vám přeje hezký večer.
1: Uklízel jsem ve skříni a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

To byl skvělý Will Nelson a písnička Yesterday When I Was Young. Je 22 hodin 11 minut, posloucháte středeční večerní vysílání Country Radio, s vámi Petr Kocman. No a v téhleté hodině vás čeká pochopitelně spousta dalších takovýchhle krásných písní. Teď mám připravenou jednu z nich, bude zpívat člověk, kterého já osobně mám velice rád, velmi si ho považuji a je to jeden z největších talentů široko daleko, pěveckých tedy, hudebních. Protože on je nejenom zpěvák, ale také skvělý instrumentalista, je to Ondřej Ruml, kterého jste vy, fanoušci country, mohli vidět, ale hlavně slyšet v lednu v O2 aréně, kdy se odehrál velký vzpomínkový koncert na Michala Tučného a Ondřej Ruml byl jedním z hostů a skvěle tam zaspíval tam U nebeských bran, ale také se podařilo, že vytáhl ze skříně své zaprášené banjo a zahrál dokonce několik písní na banjo, protože ne všichni o Ondřejovi vědí, že je to také vynikající banjista. Hrál mnoho let s jabloneckou kapelou Motrotisk. S tou jsem se mimochodem nedávno potkal na jednom festivalu, hráli přede mnou, tak jsem si říkal, jak by to asi vypadalo, kdyby tam Ondřej hrál na banjo. Ale to už je velmi dávno. Takže Ondřej je pro mě osobně v tom nejlepším slova smyslu nástupce všech těch muzikantů, které jsem třeba pouštěl i v minulé hodině. Já si myslím, že on tak hezky přirozeně nasál krásu muziky těch lidí jako Will Nelson, Tomáš Linka. Mám pocit, že i Greenhorny samozřejmě poslouchal, Roberta Křesťana a všechno se to v něm krásně mísí. No a proto vzniknou nádherné písně jako ta, kterou jsem vybral teď, ve kterého mimochodem doprovází na dobro člen kapely Druhá tráva Luboš Novotný. Ta píseň je velmi aktuální i tím svým názvem, Když se stmívá. Zpívá Ondřej Ruml a já vám přeji hezký večer.

Tak, to byl Standa Kubeš a kapela ETC, písnička Za vodou, kterou mimochodem pro Standu otextoval Marek Eben kdysi před mnoha lety. Já bych teď moc rád vzpomenul na jednoho významného countrymana, který se jmenoval Buck Owens. Tedy on se narodil vlastně jako Alvis Edgar Owens Jr., ale celý country svět ho zná jako Bucka Owens. Narodil se právě dnes v roce 1929 v Shermanu v Texasu. Ale my ho všichni máme rádi hlavně jako stylotvůrce a dá se říct vynálezce takzvaného Bakersfield soundu, což je velmi typický zvuk v country hudbě. A kdybyste přijeli do Bakersfieldu, tak tam to opravdu žije Buckem Owensem na každém rohu. Je tam ta jeho slavná hala, taky je tam ten slavný oblouk. Když jsem tam projížděl poprvé, tak jsem musel okamžitě tím obloukem projet, udělat si tam povinně fotku, protože to jsou prostě povinnosti pro každého countrymana. No a Buck Owens samozřejmě za svůj život udělal obrovskou spoustu písní. Měl taky skvělou kapelu, která se říkala Buckaroos, a za tu víc než 40letou svoji hudební dráhu vydal více než 40 alb a měl obrovskou řadu hitů, jako třeba Under Your Spell Again nebo Actually I've Got a Tiger by the Tail, Made in Japan a další a samozřejmě také členem Country Music Hall of Fame, tedy síně slávy country. I u nás jeho písně měly a vlastně mají dodnes velký ohlas, protože třeba Streets of Bakersfield udělal Michal Tučný jako v uličkách města Bakersfield, nebo Open Up Your Heart, Holky Jdou, Together Again, Až přijde ten den a další samozřejmě. Takže Buck Owens ovlivnil nejenom country muzikanty, ale i rockery, protože třeba ranní Beatles, když vydávali svá první alba, své první písně, tak oni všichni milovali samozřejmě country hudbu a nejvíce pak právě Bucka Owense. A Owense nejvíc miloval Ringo Starr, dokonce tak, že jako jednu z prvních písní z Beatles natočili Act Naturally, jedna ze zásadních country písní. A tu verzi určitě znáte, ale možná už neznáte verzi, ve které se Ringo Starr sešel společně s Buckem Owensem a naspívali v takové novější úpravě. Ta skladba pochází z konce 80. let a je to taková trošičku raritka. Takže vzpomínka na dnešního oslavence countrymana Bucka Owense teď ve společném duetu s Beatlem Ringo Starrem.

Tak tohle byl jeden z největších hitů Bee Gees, How Deep Is Your Love, v nové úpravě, tak jak ho jí dal dohromady poslední žijící z bratrů Gibbových, tedy Barry Gibb. No a do studia v Nashvilleu si přizval skvělou vokální kapelu Little Big Town a také fenomenálního kytaristu Tommyho Emanuela. A takhle společně tuhle tu píseň nahráli. Teď mám pro vás takový malý výlet do historie. Pojďme se podívat na to, co zajímavého se událo v minulosti právě 12. srpna. Tak roku 1881 bylo Pražské národní divadlo 2 měsíce po slavnostním otevření poničeno požárem. Roku 1914 založili čeští dobrovolníci žijící v Rusku Českou družinu, což byla taková předchůdkyně československých legií. V roku 1919 bylo v Ostravě otevřeno Národní divadlo Moravskoslezské.

Roku 1833 bylo založeno americké město Chicago. Roku 1845 měla v neapolské Teatro San Carlo premiéru Verdiho opera Alzira. V roce 1898 anektovali na základě Newlandsovy rezoluce Spojené státy americké Havajskou republiku. Teď mám dvě takové technické vzpomínky. V roku 1908, právě dnes, tedy 12. srpna, Henry Ford zkonstruoval první auto z řady Model T, tedy Model T. No a v roce 1981 společnost IBM začala prodávat svůj první osobní počítač IBM PC. Tak a já mám teď pro vás jednu krásnou, méně známou píseň od Pavla Bobka, kterou si na začátku 90. let vypůjčil z repertoáru Van Morrisona. V jeho podání se jmenuje Zavolám a jen ozvěna se vrátí.

Na úplný závěr hodiny mám pro vás takovou hudební lahůdku. Je to píseň, kterou možná znáte v mnoha různých úpravách. Já jsem ji vždycky měl rád třeba od Phila Collinse, který ji nahrál kdysi už v 80. letech a dokonce ji hrával na svých koncertech. Je to píseň, která se jmenuje You Can Hurt Love. Tuhle tu písničku ovšem jako první vydali, naspívali a nahráli dámy, které se říkali The Supremes, což bylo skvělé dívčí trio, vydali v roce 1966. A tu písničku pro ně napsali pánové Lamon Dozier, Brian a Eddie Hollandovi, což bylo takové trio jednak skladatelů, ale hlavně i hvězdných producentů, protože tito pánové v podstatě definovali takový ten typický motownský zvuk, což je muzika, kterou já osobně mám velice rád. Tam se snoubí R&B se soulem, s popem, mnohdy i s country hudbou. No a tuhle tu písničku, kromě Phila Collinse, představte si, udělala i slavná zpěvačka a také vynikající herečka Bette Midler na jednu ze svých desek a dala jí úplně jinou aranž. Já mám pocit, že pánové Dozier a Holland by koukali na to, co z toho Bette Midler udělala, ale měli by určitě velkou radost, protože v Americe vlastně tam na to moc nehledí. Tam jsou rádi, když ta muzika žije a když se proplétá různými žánry, tím lépe. Je to živý organismus. Takže Bette Midler, ku podivu, přestože to je vlastně taková popová diva nebo vlastně i muzikálová zpěvačka, tak té písně dala úplně novou, dá se říct, bluegrassovou, ani ne country, ale bluegrassovou aranž. Takže mám pocit, že ta by se mohla líbit dnes zmiňovanému Ondřejovi Rumlovi, který sám znamenitě hraje na banjo. Tak to je poslední píseň této hodiny a já se na vás samozřejmě budu těšit po 23. Petr Kocman vám přeje klidný prázdninový večer.

Poprvé a naposledy zpíval Michal Prokop právě teď na Country Rádiu. Je 13 minut po 23. hodině, posloucháte středeční noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v této hodině vám mohu slíbit, že si určitě zasoutěžíme. O co? To ještě nechám zahaleno tajemstvím, ale určitě soutěžit budeme. Já bych teď moc rád na úvod hodiny pustil jednu krásnou píseň od Johna Lennona, kterou napsal a zařadil na své album Double Fantasy v roce 1980. Ta písnička se jmenuje Women a on ji napsal, jak tedy jsem četl v jeho knihách a v různých rozhovorech to potvrzuje, že ho napadla jednoho dne z ničeho nic na Bermudách, když byl, tak najednou ten nápad přišel a že to je píseň, která pojednává nejenom tedy o jeho ženě Yoko Ono, ale je věnována všem ženám všeobecně za to, co pro nás muže dělají. A celá ta písnička, nevím, jestli jste si toho někdy všimli v té albové verzi, ale začíná šeptáním Johna Lennona, kde tiše říká, že tohle je pro druhou polovinu nebes, čímž myslel ženy. Tak si to někdy povšimněte, až budete mít tu albovou nahrávku originální. A jinak ještě o téhle písni John Lennon říkal, že to je největší Beatlesovka z celého toho alba, tedy píseň, která nejvíce připomíná jejich tvorbu z Beatles. Tak zazpomínáme si na Johna Lennona. Já se na vás budu těšit za pár minut. Budeme soutěžit. Hezký večer vám přeje Petr Kocman.

To byl Robert Křesťan společně s druhou trávou, písnička Každé zrnko písku, kterou si vypůjčili z repertoáru Boba Dylana v originále Every Grain of Sand a zařadili ji společně s druhou trávou na jejich skvělou desku s jednoduchým a výmluvným názvem Dylanovky v roce 2011. Tak a pokud nevíte, co s načatým odpolednem a večerem v sobotu 22. srpna, mám pro vás dobrý tip, mám pro vás totiž pozvánku na jednu opravdu mimořádnou akci. Koncert, který se jmenuje Americana Country s podtitulem Mezinárodní přehlídka moderní americké country music pod Lokeckým hradem. Jak už ten podtitul napovídá, tak celá akce se bude odehrávat v nádherném přírodním amfiteátru pod hradem Loket. A musím tedy říct, že je to obrovský zážitek. Vy, kteří jste tam absolvovali nějaký koncert, tak mi jistě dáte za pravdu. Já tedy pravda to znám vždy jenom z pozice hudebníka na jevišti, takže to, co je za mnou, v podstatě nevidím, ale vy, diváci, si můžete užít krásný pohled na jeviště osvětlené. A večer, když už je tma, tak za tím jevištěm, za řekou, uvidíte na kopci, na skále ten krásně osvětlený hrad Loket a to je tedy scenérie za všechny prachy, to se jinak říct nedá. No a v sobotu 22. srpna se ve 13.00 otevírají dveře amfiteátru a začíná tam program, který trvá až do 23 hodin. A během celého dne tam vystoupí kapely jako Dobrow Man, Peter Aristone, Steve Morgan, Fuckleberry, no a za Českou republiku jsem tam přijal pozvání velmi rád já, takže tam vystoupím se svojí doprovodnou kapelou od 17.30. No a od 21.30 tam bude druhý a poslední český interpret a sice skvělý Marpo. Takže na to vše se můžete těšit. Vstupné samozřejmě to máte vyčísleno na stránkách, získáte na ticket portálu veškeré informace o tom, co, kdy, jak, za kolik. Nutno podotknout, že děti, které nedosáhly věku 6 let, mají vstup zdarma a pro děti ve věku 6 až 12 let je připravená sleva. No a pouze v předprodeji je taková speciální vstupenka pro 4 osoby za zvýhodněnou cenu. Ale jak říkám, to vše se dozvíte na stránkách ticket portálu, včetně toho programu, který se jmenoval, který začíná ve 14.00 a končí ve 23.00. No a pokud byste chtěli získat 2 volné vstupenky na tenhle ten koncert Americana Country v sobotu 22. srpna pod hradem Loket, tak máte možnost soutěži, která právě v tuto chvíli začíná ve vysílání Country Rádia, takže si připravte telefony. Číslo do studia je 210 323 333, ještě jednou vám ho zopakuji, 210 323 333. No a 2 volné vstupenky na Americana Country koncert získáte, pokud mi řeknete, kdo u nás zpívá píseň, kterou za malý moment uslyšíte. Ještě jednou, kdo u nás zpívá píseň, kterou za malý moment uslyšíte. Takže za A Pavel Bobek, za B Pavel Žalman Lohonka, anebo za C Valdemar Matuška. Pavel Bobek, Pavel Žalman Lohonka, Valdemar Matuška. Volat můžete právě teď.

0: Tak, to byl Bruce Springsteen a písnička Rhinestone Cowboy, no a já jsem se ptal, kdo tuhle tu písničku u nás zpíval v češtině. Telefonátů byla obrovská spousta, ale jenom jeden byl správný, respektive z těch, kteří jste se dovolili. Já v tuto chvíli vítám ve večerní vysílání Country Rádia posluchače Jirku. Jiří, dobrý večer vám přeji ještě jednou.
1: Dobrý večer všem.
0: Tak, na výběr z těch, kdo by tuhle tu písničku u nás mohli zpívat v češtině, byli buď to Pavel Bobek, nebo Pavel Žalman Lohonka, a nebo Valdemar Matuška. Vy jste správně odpověděli, že tuhle tu píseň naspíval.
1: Valdemar Matuška.
0: Ano, je to tak. Ano, ano, potlesk je pro vás. Tu písničku skutečně naspíval Valda. Naspívalý v roce 1976, čili před 50 lety, a tím českým textem jí pro něj opatřil jeho dvorní textař pan Ivo Fischer. A jinak ještě doplním pro ty, kdo samozřejmě nevědí, protože to je známá věc, že ten originál pochází od Glena Campbella z 60. let. Tak Jiří, já vám gratuluji, nejlépe vám popřeji, ať si užijete 22. srpna na Hradě Lokti na koncertu Americana Day, ať se vám koncert líbí, interpreti, ať vám lahodí vašim uším, a mějte se moc hezky a budu se těšit třeba někdy příště naslyšenou. Přeji vám hezký večer. Tak a já jenom, abyste mi věřili, že to tak skutečně je s Valdou, tak já vám teďka pustím tedy tu nahrávku z roku 1976.

Čajová růže, vzpomínka na Evu Olmerovou, takhle v podání Zuzany Radové a Kamelotu. No, za pár minut odbije půlnoc a to znamená, že se s vámi pro dnešní večer rozloučím. Budu se na vás ale těšit samozřejmě zítra od 20 hodin. A na závěr, když dovolíte, mám pro vás jeden vtipný bonmot. Nedávno jsem se probíral nějakými memoáry Agáty Christie. A v jednom odstavci jsem tam našel věc, kterou jsem od ní ještě do té doby neslyšel. Ona kdysi řekla, že archeolog je ten nejlepší manžel, jakého si žena může přát. Čím je žena starší, tím je pro něj zajímavější. Přeji vám hezké sny a naslyšenou se s vámi těší Petr Kocman.

hodiny jsou dvoje, nábytek je můj, všechno je tu moje. Kam na co v nich netopím, ruce co mě zebou, dopis ať prý pochopím, že jsi šla pryč, děti si vzala s sebou.

kolik tak měří ta moje cesta od okna k dveřím. Nikdo tu nic nepoví, tvůj hlas tu dozněl, nikdo se nedoví, co já už vím. Ticho, bolí hrozně.

0: blok na vzkazy čistý. Já jsem taky prázdný, jako tyhle listy. Tvou tuškou na obočí čmárám tvoje jméno, pak s ní rychle vytočí přesný čas. Když ty máš obsazeno?
1: 7:26:40.
0: Jeden je osud, hodiny jsou dvoje,
1: 7:27.
0: Nábytek je můj, jen ty už nejsi moje.
1: 7:27.
0: Tak volám přesný čas, ať se mnou někdo mluví.
1: 7:27.
0: Chci slyšet lidský hlas a zavřít oči.
1: 7:27:30.
0: Někomu chci vykřičet,
1: 7:27:40.
0: Že jsem tě měl rád,
1: 7:27:50.
0: Že tvá láska minula mě těsně. 7:28:00. Jeden je osud, hodiny jsou dvoje, nábytek je můj.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Folkmeny Country Radio.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani sad letos nerodil, spousta stromů uschla. Dlouho jsem zase marodil, vzácná semena květin mi stuchla.

tam vzadu vyká celý sad. Kořeny vyhodili do povětří, viděl jsem je tu už tolikrát. Pokaždé je Alan znovu zvětří, přál bych vám je vidět, jak se ti chlapi

Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

0: bojíme se jen strašáků.
1: Něčeho z hlavy něčí,
0: ale nepřivedou nás ke strachu.
1: Doopravdická nebezpečí, to nikdy.

Výročí tohoto týdne. Na koho ve Folkmeny vzpomínáme a komu gratulujeme?

Posloucháte další hodinku nedělního folkového večera. Pokud posloucháte v repríze ve čtvrtek hned po půlnoci, tak je to hodinka jediná, kterou reprízujeme z těch tří nedělních folkových. I touto hodinkou vás provede Miloš Keller po úvodním zahřívacím kole, které obstarali Slávek Janoušek s písní Divný suchý rok a také John Denver. Tady máme naši pravidelnou gratulační rubriku. Začali jsme poutníky a osmirameným svícnem to proto, že 11. srpna 1939 se narodil kytarista a zpěvák skupiny Poutníci Zdeněk Kalina. Po něm tu byl Pepa Štrejchl. Času je málo, zpíval. 11. srpna 2013 nás Pepa Štrejchl, písničkář a bluesman, opustil. 12. srpna 1956 se narodil Jaroslav Samson Lenk. Dáme si od něj dvě písničky, tentokrát ze sestavy Máci. Ale ještě předtím k Single X. 16. 8. 1979 se narodil Ondřej Ládek, vystupující coby písničkář k Single X. Tak gratulujeme.

I přesto, že mě nemáš v lásce, cítím jak tvoje rybářský vlasce táhnou mě k hladině vyššího poznání. I když je to k posrání, chápu, že ty tím plníš svoje poslání. I když mě to leká, vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu.

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Vždyť zase nepřijde a budu si plést rafičky, hodiny a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílá mě za listem list.

sebou chuť vstát, z jakýže dál zemět někoho hrát. Někdo by plakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár směšných pater a je to

Zaklepkanej polibek se špetkou strachu, že se někdo dívá. To zbylo ti z tých 15 i s úsměvem, co rozpaky zakrývá. Dál jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se na ně dívat bolí. A tváře zvehlí od potu, co při polibku zachutnají solí.

Silnice jsou lehký krám a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo, stop se vůz, co jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zase za pár pátků, pro pár dní snad

Vlasta Procházka vydal před časem zajímavé album Hezky česky a my jsme si z něj poslechli úvodní písničku, která se jmenuje Smíření. Vlasta Procházka na album natočil celkem 12 písní, oscilujících mezi folkem, středním proudem, možná trošku i šanzonem. Všechno textoval on, ovšem muziku skládala americká písničkářka a ukulelistka Victoria Vox. Konec konců Vlasta Procházka je český písničkář a ukulelista. Hudbu má jako svůj koníček, na ukulele hraje od roku 2017. Na tomhle albu se společně s ním podíleli také Václav Kameník, Marcela Brožová, Rejka Balcarová, Saša Niklíčková, Jiří Šámal, Jackie Kohoutová a právě Victoria Vox. To je sestava, ve které natočili album Hezky česky. A my si z něj poslechneme ještě Ptačí píseň.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

0: Život není.
1: Michal Šimínček, který je jedním z organizátorů Léta z Café Prah, které probíhá v Brně, je tu s pozvánkou na posledních několik koncertů, posledních několik dnů, protože příští týden festival končí. Tak pozorně poslouchejte, koho a co byste tam ještě mohli slyšet.
2: Zdravím všechny posluchače Country Rádia a chtěl bych pozvat na festival Léto z Café Prah. Uteklo to jako voda a my jdeme do posledního týdne. Startujeme už v pondělí, protože dobré muziky je spousty. 10.8. zahrají postupně skupiny Zkusme to, Lang und Breit a na závěr Kolibříkův úlet. 11.8. bude velmi pěkný večer, tenhle ten úterný večer zahájí brněnská kapela Ku podivu, folkový přístav a na závěr legendární Old Boys Poutníci. 12.8. ve středu bude hrát Líbanda a rockový Dizzy. 13.8. celý festival ukončí folková nádhera. Zahraje v 19 hodin brněnská kapela Vína. Ve 20 hodin jsme si pozvali pražskou kapelu Lautrec a poslední kapela z těch 34 kapel, které na festivalu Léto z Café Prah hrály, se jmenuje Máta Brno. Veškerý program si můžete přečíst na cafeprah.cz a pojďte si tenhle ten festival vychutnat, protože je v nádherném prostředí uličky ve Vaňkovce a můžete se občerstvit v Café Prah a hlavně si užít úžasnou žánrovou muziku. Těším se na vás.
1: To byl Michal Šimíček, jeden z organizátorů Café Prah, které příští týden má svoje poslední koncerty. Věřím, že si z nich vyberete a že se vám v Brně bude líbit.

0: Ahoj, tady Radim Zenkl
1: a Ondra Kozák.
0: Zdravíme z Ameriky, kde hrajeme na festivalu, ale už teď zveme všechny posluchače na náš koncert v Blansku.
1: Ten se uskuteční ve středu 19.8. od 19 hodin na nádvoří zámku. Těšíme se na vás.

0: Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Zahajuji schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.
2: Klidně

0: matky jak prase, jako svině nebo kanec. Přijďte matky s dětskama, lepší než Matěj Kopecký s těma svejma loutkama. Nelžu vám, když tu povídám, mistr ve svým oboru. Dostavte se mladí, staří, v libovolným úboru. Milí zlatí, všechno je tak, jak hlásil ten Kamelot. Lidi šílej, padají smíchy a čůrají do kalhot.
1: Ty se spouchcel?
0: Mince mi se plní klobouk, pokyvují sousedé. Takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on. Hodí se do politiky, to bude náš šampion. Ale pozor, to je zrada,

Nebojte se, nezapomněl jsem na pravidelnou rekapitulaci soutěžních písní, pochopitelně nesoutěžní rekapitulaci, které soutěžily v průběhu této sezóny. Listopadové kolo jsem si nechal nakonec a tohle byl Pepa Pelán s písní Kdo je on a kdo jsi ty. A v listopadu také soutěž

Tady Kateřina Ševidová z písně Pozdě a Kolibříků v úlec nahrávkou Nová planeta. A tahle dvojice dnešní vydání této hodinky Folkmeny uzavře. Tu pětici doplňovali Pavel Čadek a Sekvoj, ale ty jsme si hráli už minule jako postupující do prosincového kola. Pokud posloucháte reprízu, je to všechno. Pokud nedělní premiéru, tak po 22. pokračujeme.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí

Snad dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně.

byl jí jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

dvě piva špujích. A než jsem se vám otočil, motor jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

0: od těch dob už jsem ho neviděl.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Karavana Country Rádia. Už tento pátek od 19 hodin vám osvědčená dvojice Denisa Marková a Jirka Vondráček přiblíží, co je nového na naší hudební scéně. Karavana Country Rádia. Žhavé novinky pro milovníky nejen country, folku a trampské muziky. Country.

0: Milí hosté, vítám vás z tohoto místa jménem krajského nakladatelství, které dnes postihla živelná událost a co více, živelné štěstí, živelná radost. Zavítal k nám dnes mistr Pera, soudruh spisovatel Dušan N. Pupák, mistr. Přijel k nám, aby vyhověl vašim četným žádostem. Aby vyhověl. Uvolil se mistr podepisovat vaši knihu. Tedy svoji knihu, ale vy máte doma tedy vaši knihu. Tedy vaši svoji knihu. Po jedné noze toulám se krajem. Tedy knihu. Která dosáhla v našem městě valné popularity. O čem svědčí i to, že dva výtisky, které k nám byly poslány, byly rozebrány už cestou. Já ještě jednou vítám soudruha spisovatele Dušana N. Pupáka mistra a předávám mu besedu, kterou bych si dovolil řídit. A hele, už přichází Pupák. Pupák! Já ho vítám a spotovím se. Usedni, Pupák.
1: Děkuji vám za milé přijetí. Nečekal jsem, že vás nebude tolik. Vždyť od vydání mé knihy Po jedné noze toulám se krajem uplynula teprve krátká doba a já myslel, že ještě slavikujete.
0: Soudruh Pupák, dovolíš? Naši občani si knihu nejenom přečetli, ale i po večerech obsali. Takže dnes připadá na naše občany 1,6 vašich populární jedné nohy. Žádám potlesk pro naše občany.
1: Soudruzi, já jsem na měko. Nečekal jsem, že o moji knihu projevíte takový zájem. Díky. Jsem připraven podpisovat a besedovat.
0: Soudruzi, já myslím, že soudruh mistr Pupák nás neukousne. Já navrhuji prolomit studenou hráz v besedě.
1: Vás jistě zajímá, jak jsem to psal.
0: Nedělej si starosti, Pupák. Napsal si, dostal si zaplaceno, tak jaký pak co pak. Radši besedujme.
1: Jestli snad nechcete vidět něco o mně. Jak jsem třeba...
0: Hele, Pupák, na drby my nemáme čas. Nás spíš zajímá, jak jsi to psal. Řekni, proč žiješ, s kým žiješ a tak dále. Besedujme.
1: Ano, tedy začnu. Tematicky jsem čerpal ze zkušenosti prostých dřevařů z Polabské nížiny, kam jsem zavítal u příležitosti besed o své prvé knize Po čtyřech k beduínu.
0: O kolika?
1: O čtyřech.
0: To už si říkal, Pupák, nevracej se v besedě.
1: Tak abych se stal vrátil k těm dřevopracujícím. Já jsem se chodil dívat na tu jejich lopotu s lesním dřevem a vyptával jsem se na tu jejich práci s lesním dřevem.
0: Víš, že ty jsi zvědavej, Pupák.
1: Nevračte. Ale vraťme se k těm dřevopracujícím. pracující. Oni se mi zdáli být drsní chlapi života lesního. Oni milovali svoje lesní dřevo a svoji lopotu s lesní dřevem, které zpracovávali. Oni se rádi toulávali, jak si vznikali lesní kraje. Nechcete někdo něco podepísat? Ne. Ale vraťme se k těm dřevopracujícím v Polabí, tam za Soutokem.
0: Neobtěžuj se, pupa. My víme, kde se stékala bez malší. Nepřibesedujme, nás to poutá.
1: Já jsem obdivoval ty jich sekery.

0: pracující chlapky máchali a pracovali na zpracování lesního dřeva. Ovšem je to práce nebezpečná. Což kdyby tnuli vedle. A proto jsem svoji knihu nazval výstižně Po jedné noze toulání. Kterou vám nyní podepíšu.
1: Připravte si knihy Po jedné noze toulám si kraje a pojďte si, ať to frčí. No tak, choďte si. Vlastně já chci taky jednu podepsat.
0: To je trapné, udělal se vám kaň.
2: No nic, koupíš mi novou pupám.
1: No tak další, soudruzi. Teď vidíte, že to nebolelo. Jak pěkně píše, pupa. Kaňka sem, kaňka tam. Hlavně, že duši máme čisto.
3: Co ty, soudruk Sáňky? Vymazal už si svůj bříšek z parného léta? No nic, rozebereme si tě po besedě. Nebudeme zdržovat pupáka.
4: Mistra!
0: Líbí se ještě někomu moje knížka?
1: Soudruzi, já končím pro chaos dnešní besedu. Nazvu vás všechny ob týden, kdy vám podepíše na vaše četná přání znovu své knížky soudruh Mr. Pupa. Přijedeš, Pupa.
0: Jak radste.

břiskách bzučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou

měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Křižovatky cest od kapely Prospekt.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

oddechu bádí jak uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí.

středá, kde by ze všech stran stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá od nespočetných ran.